fleky. Schválně hádej, proč má slon oči jasně červený. Víš, aby ho nikdo nepoznal, když krade jahody.

0: Meow.
1: Rádio Junior. A další, a další.
2: Prosím tě, co to vyvádíš?
3: Počítám děti, které nás poslouchají.
2: A kolik jsi spočítal?
3: Hodně.
2: To je kolik?
3: Spoustu.
2: Františku.

dočká mňa. A kdo si počká mňa, koťat se dočká mňa. Když se to dozvěděl láma, povídá Buddha s náma, koťata musí zůstat v Tibetu. Meditování nechal, hned na letiště spěchal, aby si v Čechách došláp na tetu.

teta, co viděla kus světa, slíbila, že dá pokoj navždycky. Jenže já vím, že ona šmajsla by klidně slona, anebo aspoň sluně indický. Tibetská kočka mňau, mňau, má šikmý očka mňau, mňau, a kdo si počká mňau, mňau, koťat se dočká mňau, mňau, mňau. Tibetská kočka mňau, mňau, má šikmý očka mňau, mňau,

si, počíhají si někde na ně. Výpravě v Doubravě malý krysly ukáže se, turisté zajisté rozutíkají se po lese.

0: Rádio Junior.
1: Raz, dva, raz, dva.
2: Mám staré rádio, to mi říká staré zprávy, proč by to vadilo? Hlavní je...

0: nadej, pac, stopa, trhej.
1: Poďa, musto,

nejednou ztratí se v lesní spleti. To je pak smutno a kvůli tomu volejte je, ať vám trefí domů.

bude třeba zvíře, tohle bude třeba strom. Zbytek nechám na potom, kreslím paní Boubelatou, skrytou za cukrovou vatou.

Artémii to tamto krásně žije a stýpky z celé naší galaxie. Převlečen za chrlič tu spát, převlečen za chrlič tu spát. Převlečen za chrlič tu spát.

smutek, štěstí, když nahradí. Pes ten by utek, morče však nezradí. Pes ten se bojí,

dost smutný, že všímáme si toho pouze za krizí. Snad aspoň někdo z nás to vnímat bude chuť mít, až slunce zas vysvětne a mrazí.

části vtělení. Je to nadechnutí, je to chvění, je to blízkost bytostí a na nebe pění. Je to věčnost, je to okamžik, je to prostor a průsy

0: s Jirkou Kohoutem.
1: Je to tady, krásné dobré ráno, 6. hodinka odbyla, 10 vstávat a 10 cvičit a běhat. Je to tak, protože dnes máme olympijský běh. Více si o tom popovídáme v dnešním ranním restartu, trošičku se proběhneme, trošičku si zacvičíme, protože podpoříme olympijskou myšlenku, vše se dozvíme, ale nebudu vás takhle sportovně strašit už od začátku, zkrátka je tady středa. Týden se láme a pomaličku peláší ke své lepší části, tedy k víkendu. A důležitá věc je tady, že je tady předposlední středa v tomhle školním roce a pak už se bude prázdninovat. Jupio! Takže jdeme na to. Než se do toho pustíme, zjistíme, co se děje kolem nás a jaké dnes očekávat počasí. Krásné dobré ráno a příjemné probouzení do nového dne s datem 17. června. Já vám od mikrofonu Rádia Junior přeje Jirka Kohout. Ahoj!
2: Rádio Junior.
0: Minutové zprávy.
1: Středa 18. června bude v České republice patřit běhu. Po celé zemi se totiž koná olympijský běh. Největší běžecká akce v Česku se koná na oslavu olympijských hodnot a myšlenek a startuje v 18 hodin živým přenosem na Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport. V dopoledních hodinách se bude běhat na většině škol v České republice. Dětské běhy odstartuje Rádio Junior v živém vysílání v 10.00. Chovatelé vypustili do volné přírody ve Španělsku mládě orlosupa bradatého, které se letos v březnu vylíhlo v pražské zoologické zahradě. Mladá samice je v pohoří Sierra Nevada v Andaluzii. Evropská populace těchto dravců je ohrožena vyhynutím. Samička orlosupa se v Praze vylíhla poprvé po zhruba 20 letech. A jaké bude počasí? Dnes bude oblačno až zataženo, místy přechodně i polojasno. Nejvyšší teploty 20 až 27 stupňů Celsia.

6 hodin, 4 minutky, krásné dobré ráno a příjemné probouzení s Rádiem Junior. Dnes je tady olympijský běh. Každý rok okolo 23. června slavíme po celém Česku olympijský den. Tedy ten olympijský den se slaví 23. června, ale on se slaví různě takhle okolo tohoto data. Zapojit se může úplně každý. Během nebo třeba ve sportovním klubu nebo úplně individuálně. Tak jsou tady tři možnosti, který olympijský den lze podpořit, a to samozřejmě olympijský běh. Letos už je to 40. olympijský běh. Hlavní aktivitou olympijského dne je olympijský běh. Je jedno, jestli si závodák a závodíš, nebo běháš jen občas, jestli jsi malý nebo velký, jestli běháš radši ve městě nebo v přírodě. No, olympijský běh totiž spojuje a je úplně jedno, jak si na tom a kde rád běháš. Cílem je zapojit všechny sportovní nadšence, i ty, kteří se hýbou jen občas, a nabídnout jim co nejvíce míst po celé České republice, kde si můžou užít společnou radost z pohybu. No a letos je to neuvěřitelných 92 míst, kde se poběží nebo bude sportovat. No a když říkám nebo bude sportovat, tak jsou tady novinky pro letošní ročník toho olympijského dnu nebo olympijského běhu. Nemusí se jenom běhat. Bude se sportovat i v různých jiných oblastích, na různých místech a v různé dny. Víc prozradím v ranním restartu Rádia Junior.

Je tady olympijský běh, oslava olympijského dne, který připadá na 23. června. No ale olympijský běh, možná si někdo říká, proč zase běh, ale pokud běhání není tvůj oblíbený sport, vůbec to nevadí. Letos se olympijský den otevírá i dalším pohybovým aktivitám. Zapojit se nově mohou sportovní kluby po celém Česku, a to kdykoliv od 18. do 23. června, tedy od zítřka do 23. po vyplnění formuláře a uspořádání speciálního olympijského tréninku, nebo se kluby mohou zaměřit na olympijské vzdělávání. Postupně se vše bude zveřejňovat na mapách olympijského dne olympijského výboru. Takže tady jsou další možnosti. Dnes se nemusí jenom běhat, nebo zítra, pozítří, popozítří až do 23. Může se uspořádat třeba turnaj v volejbale, basketbale, může se plavat, zkrátka cokoliv vás napadne.

0: Pozor, pozor! V hitparádě Rádia Junior jde do tuhého.
1: Nechceš, aby z ní vypadl tvůj nejoblíbenější song?
0: Tak zapoj do hlasování i svou třídu, rodinu a známé.
1: Hlasovat můžete z mobilu, tabletu i počítače.
0: Čas na to máte každý týden do středy do 8 hodin večer.
1: Nenech se přehlasovat, jdi na radiojunior.cz/hitparáda.

0: 6 hodin, 17 minut, je tady čas na první blbinku dnešního rána.
1: Vtípek Rádia Junior.
0: Tati, koupíš mi velblouda? No, a čím bychom ho, Pepíčku, asi tak krmili? Víš co, tati? Kup mi toho ze zoologické zahrady. Ten se krmit nesmí.

Olympijský běh, olympijská myšlenka. Mě nezastavíš, moje tempo je olympijské. Tak tohle je věta ke 40. olympijskému běhu, který startuje právě dnes. Za chviličku už napříč Českou republikou v nejrůznějších školách. No a v 18 hodin potom ten olympijský běh pro všechny dospěláky, holky a kluky, zkrátka úplně pro každého, kdo chce sportovat. Ale olympijský den pro školy. Do olympijského dne se pravidelně zapojují stovky škol, aby pro své žáky uspořádali sportovní den v duchu olympijských hodnot. Tradiční olympijský běh pro školy rozšiřuje olympijský výbor i o další sportovní aktivity. Takže si můžete vybrat, zda uspořádáte ve škole třeba běžecký závod, fotbalový turnaj nebo třeba soutěž v lukostřelbě. Je to úplně jedno. No a pokud ještě dnes jste v tom olympijském dnu úplně nejste zapojeni, tak to nevadí. Mrkněte se na stránky olympijské organizace, takhle přesně to je. No a podívejte se na olympijský den pro školy. No a jednoduše klikněte na chci se zapojit a tam je olympijský den pro školy, vy se zaregistrujete. No a potom hned dostanete nějaké instrukce, jak pokračovat. Olympijský výbor pro vás připraví medaile, trička, diplomy a hurá do toho uspořádat olympijský den právě u vás na škole. Dnes se ho zúčastní asi 40 tisíc studentů z celé České republice a my budeme startovat v 8 hodin, nebo ne v 8 hodin, v 8 hodin se budeme připravovat a v 10 hodin budeme startovat ze základní školy Býtovská v Praze.

6 hodin, 26 minut, krásné, dobré ráno, příjemné středeční probouzení. Teď tu máme píseň z hitparády. Slyšeli jste už někdy o reality show Popstar Academy? Jestli ano, tak víte, že jejím cílem bylo z přihlášených účastnic vytvořit dívčí hudební skupinu. Diváci mohli sledovat první výběrová kola, vyřazovací kola až po vyhlášení finální šestky, do které se od roku 2026 zařadili Daniela, Lara, Manon, Megan, Sofie a Junče. A název této K-popové skupiny je Kecaj. Před pár týdny jim vyšlo LPčko s názvem Beautiful Chaos. A my si z něj právě teď pustíme track Gabriela. O jeho podobu se zasloužil Andrew Watt, který tvoří muziku pro Lady Gaga nebo Jungkooka z BTS, a druhým z producentů je John Ryan, který finalizuje muziku třeba i pro Sabrinu Carpenter. A ještě jedna zajímavost. V singlu vedle angličtiny uslyšíte i španělštinu, kterou promluví Daniela. A teď už si užijí single Gabriela od dívčí K-popové skupiny Kecaj.

Tak, jak se vám líbí písnička Gabriela od skupiny Kecaj? Tak pokud ano, tak můžete hlasovat v hitparádě Rádia Junior. Dnes je ten správný čas, kdy ještě můžeme hlasovat, a to do 20. hodinky večerní. Je to tak, dnes ještě je možné hlasovat. No a pak už čekat na víkend, jak to všechno dopadne s tou hitparádou, a v sobotu po ránu poslouchat pozorně Klárku Novákovou, která vám ze showbiznisu přinese spoustu zajímavostí a hlavně odtajní, jak dopadlo hlasování.

0: Nela Kajlová, rebelka, tu právě vystřídá Terka Rašová, která má tady svoji tašku síťovku. Jsem zvědav, co do ní ulovila. Krásný poslech. Síťovka.
1: Ahoj a čau. Tentokrát jsem opět lovila v moři sociálních sítí a mám pro vás rovnou tři úlovky. Z mojí tašky síťovky čouhá jeden trend, jeden fenomén a jedno důležité upozornění. Jdeme na to. Začneme trendem. Jedním z trendů roku 2026 je nepoustovat, tedy nedávat příspěvky na sociální sítě. Překvapilo vás to? Je to tak. Děti a dospívající si prý víc a víc chrání soukromí, za což jsem moc ráda. Profilové fotky na TikToku nebo na Instagramu mají schválně rozmazané, nebo na nich není vidět jejich obličej. Dávají na sítě spíš storíčka, která po 24 hodinách mizí, než příspěvky, které by zůstaly na zdi pořád. A celkově dávají přednost soukromým zprávám a skupinovým chatům, kde vidí jejich obsah jenom vybraní lidé. Jak to máte se sdílením vy? Dáváte své fotky nebo videa na nějakou sociální síť? Nebo jste trendy a soukromí a svoji digitální stopu si chráníte jako oko v hlavě? Digitální stopa je úplně všechno, co děláte na internetu. Nejen to, co tam nahrajete, ale i to, když přijmete soubory cookies. Patří sem i informace o poloze vašeho telefonu nebo historie vašeho vyhledávání. To si v některém dalším dílu pořadu Síťovka určitě ještě podrobně vysvětlíme. Teď se vrhneme na zajímavý fenomén dnešní doby, který mi taky uvízl v tašce síťovce. Už jste viděli někoho, kdo sedí před zapnutou televizí a přitom se dívá zároveň do mobilu? Nebo to děláte taky? A věděli jste, že tvůrci některých televizních seriálů už s tím počítají a scénáře tomu dokonce přizpůsobují? Říká se tomu second screen, tedy druhá obrazovka. Autoři už píšou schválně scénáře pro televizní seriály tak, aby děj plynul pomaleji a vše bylo víc předvídatelné. Moderní seriály pro teenagery a starší děti mají často jednodušší dějové linky a postavy opakují klíčové informace. Aby je diváci s mobilem v ruce vůbec stihli postřehnout. Scénáristé počítají s tím, že diváci telefon z ruky nepustí a k obrazovce zvednou hlavu ve chvíli, kdy se stane něco hlasitého nebo překvapujícího. Co na to říkáte? Chtěli byste být scénáristou takového second screen seriálu? Já se vám přiznám, že ne. A jedna důležitá informace na závěr. Od 8. května je na Instagramu zrušené takzvané end-to-end šifrování. To znamená, že pokud používáte Instagram k psaní soukromých zpráv a nechcete, aby je někdo jiný viděl, vyberte si k tomu jinou aplikaci. Společnost Meta si totiž vaše zprávy může přečíst. Ideální je tedy psát si s ostatními přes jinou aplikaci nebo si dávat pozor na to, co tam píšete a určitě do zpráv nepsat vaše citlivé osobní údaje nebo informace, které jsou pro vás důvěrné. Tak si to pojďme shrnout básní. Trendy je teď nepoustovat, psát si zprávy, víc četovat, chránit si svou digistopu, ovšem nepsat přes Instagram, to bys vážně nebyl v topu. Tvoje zprávy na Instači může si teď kdekdo přečíst. Soukromí odlítlo ve tryskáči, to ti doufám k vysvětlení stáči. A jestli koukáš do mobilu a zároveň na telku, koukáš na dvě obrazovky. Please, nesleduj tak popelku. Loučí se Rašová Terka, síťová reportérka. A nezapomeňte, že všechny díly síťovky dáváme na webovky. Radio Junior.cz

6:42, krásné dobré ráno a příjemné středeční probouzení s rádiem Junior Holky a kluci. Dnes máme 17. června, je tady 168. den roku 2026, do konce roku zbývá 197 dní a nejkrásnější je, že těch přes 62 dnů máme před sebou těch nejkrásnějších, tedy těch prázdninových. No a svátek dnes slaví Adolf. No a narozeniny například německý plavec, trojnásobný olympijský vítěz Michael Gross, nebo třeba keňský běžec Paul Terget, modelka a moderátorka Jana Štefánková, americká tenistka Williamsová Venus, divadelní a filmový režisér Jiří Havelka, herečka Zuzana Kajnarová. Tak pokud dnes slavíte svátek nebo narozeniny, přeji vše nej a posílám písničku.

0: 6 hodin 46 minut, tak právě teď je tady...
1: Ranní pomsta.
0: Tak, ale dneska to úplně zas tak strašlivé nebude, tedy nevím, záleží to na vás, protože včera jsem vysílal já takhle po ránu a zítra budu taky, no a je vlastně zvláštní dávat sám sobě nějakou výzvu, nějakou pomstu, tak já bych tady ten úkol přenechal teďka na vás, pokud máte něco, čím byste mě mohli potrápit a čím byste se zároveň pobavili, tak neváhejte a pište na adresu radiojunior@rozhlas.cz anebo volejte přímo na 800 199 199 a vymyslete mi nějakou ranní pomstu. Buď ještě na dnešek a nebo na zítřek. Tak je to teď na vás.

0: Za 11 minut bude 7. Pojďme teď zkontrolovat hitparádu Rádia Junior.
1: Rekapitulace.
2: Tohle není love song, spíš jen feeling, co je asi dost wrong. Nejsme spolu žádnými, oni nám vůbec nerozumí.
3: S novinkou Tohle není love song přichází Rebelky, Adam Seidl, Jony, Matty Bob, Honzino a Arianka.

0: a ve 309. kole hitparády Rádia Junior vítězí Adéla Křivánková s písní Konečně volná. Gratulujeme!
1: Hitparáda Rádia Junior s Klárou Novákovou.
2: A teď už je to jen a jen na vás a na vašich hlasech.
3: Víš, to nikdy nebude.

6 hodin, 55 minut, my si dáme ještě písničku a pak už si budeme povídat s Davidem Novotným hnedka po zprávách a to právě o našem dnešním olympijském běhu, který se odstartuje na 88 místech České republiky a také v zahraničí. Tak to bude dneska sportovní jízda, proč taky ne? Protože slavíme olympijský den, který připadá na 23. červen.

0: Jirkou Kohoutem.
1: Krásné dobré ráno, holky a kluci, 7. hodinka je tady. Ranní restart s datem 17. června se překlopil do své druhé části. No a já tady koukám na krásné fotky. Jiří Ježek, cyklista. Lukáš Rohan, vodní slalom. Julie Zelingrová, curling. Nebo třeba Barbora Strýcová, tenis. Tereza Vinklárková, biatlon. Jan Zabistřan, lyžování, Hana Matelová, stolní tenis, a nebo třeba Tomáš Bábek, cyklista, Jiří Kopáč, veslování, Tomáš Paul, curling, Šárka Kašpárková, trojskok, Eliška Březinová, krasobruslení, a nebo třeba Lucie Hradecká, tenis, a Martina Sadková, kanoistika. A je to tedy mnoho dalších olympioniků, olympioniček, protože dneska máme olympijský běh a všichni tihle olympionici jsou v pohotovosti a poběží také. Vyberou si jenom místa, odkud poběží, kde budou startovat, jestli to bude ten zlatý běh v Praze na Letné, nebo v Brně, a nebo nějaký z lokálních běhů, kterých by mělo být zhruba 88, a také se objeví ve školách, protože školní běhy startují už za hodinku, nebo takovéto rozklusávání. Oficiální start školních běhů odstartuje Radio Junior přesně v 10.00 ve speciálním vysílání, kdy budeme mít u mikrofonu právě i pár olympioniků, kteří budou startovat na školách. Určitě si budeme povídat s Lukášem Rohanem ve speciálním vysílání, které začíná v 9 hodin 45 minut a končí v 10 hodin a 15 minut. Tak dnes si k tomu běhu speciálně nalaďte Radio Junior. Ale nebudeme ještě předbíhat, protože teď jsou tady zprávy, abychom zjistili, co se děje kolem nás a jaké dnes očekávat na ten krásný olympijský běh počasí. Od mikrofonu vás zdraví a příjemné nejen sportovní ráno přeje Jirka Kohout. Ahoj.
0: Radio Junior. Minutové zprávy.
1: Středa 18. června bude v České republice patřit běhu. Po celé zemi se totiž koná olympijský běh. Největší běžecká akce v Česku se koná na oslavu olympijských hodnot a myšlenek a startuje v 18 hodin živým přenosem na Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport. V dopoledních hodinách se bude běhat na většině škol v České republice. Dětské běhy odstartuje Radio Junior v živém vysílání v 10.00. Chovatelé vypustili do volné přírody ve Španělsku mládě orlosupa bradatého, které se letos v březnu vylíhlo v pražské zoologické zahradě. Mladá samice je v pohoří Sierra Nevada v Andaluzii. Evropská populace těchto dravců je ohrožena vyhynutím. Samička orlosupa se v Praze vylíhla poprvé po zhruba 20 letech. A jaké bude počasí? Dnes bude oblačno až zataženo, místy přechodně i polojasno. Nejvyšší teploty 20 až 27 stupňů Celsia. We'll be right back.

0: olympijský běh, podpora olympijského dne. Spousty tisíc sportovců, běžců, nejenom běžců dnes, ale i v následujících dnech, a to až do 23., kdy slavíme ten olympijský den. Více nám o tom řekne projektový manažer David Novotný z Českého olympijského výboru. Krásné dobré ráno, Davide.
1: Dobré ráno všem.
0: Tak jak jsi se vyspal na dnešní velký den?
1: Já jsem se vyspal skvěle, my se na tenhle den těšíme už více jak půl roku a vlastně jsem nemohl dospat, těším se na to.
0: Na co se těšíš asi nejvíc?
1: Já se těším na tisíce nadšených běžců, který mají zároveň objednaný krásný počasí a já pevně věřím, že si to všichni užijou a oslaví právě tu olympijskou myšlenku.
0: Davide, ty jsi řekl tisíce běžců. Máme nějaké číslo, kolik lidí se dnes, když budeme počítat i dětské školní běhy nebo aktivity, až přes ty velké dospělácké běhy, kolik lidí se dnes rozhýbe?
1: To číslo je obrovské. A ty jsi správně řekl, že dopoledne nás čekají už dětské závody na základních školách. Letos máme rekordní číslo, kdy se nám do olympijského dne zapojilo 570 škol a čítá to 102 tisíc dětí. A pak nás odpoledne čekají hlavní závody v 88 lokalitách a tam je přihlášeno 13 800 závodníků.
0: Takže pokud dobře počítám, je to kolem 120-130 tisíc závodníků.
1: Počítáš správně, je to obrovský číslo.
0: Ale my máme ještě nějaké sportovce v zahraničí, jak to je?
1: Je to tak, že jedna z lokalit je Paříž. Nicméně v Paříži to není úplně ten klasický závod. My tam máme českou komunitu, která chce společně s námi oslavit ten olympijský den a mají tam takový organizovaný výběh. Každoročně nám posílají krásné fotky pod Eiffelovkou, jak probíhají videa, takže samozřejmě není to jenom o závodech, ale celkově o pohybu.
0: Olympijský běh je oslava olympijského dne, ale letos vlastně i na školách se ten olympijský den nemusí slavit přímo během, ale jsou možné i jiné aktivity. Jak to funguje letos?
1: Funguje to tak, jak už jsem zmínil, že olympijský den není pouze o tom našem běhání, o tom našem olympijském běhu, ale o pohybu celkově. To znamená, školy si můžou vybrat, zda chtějí běžet taky olympijský běh, ale můžou si udělat i jiné sportovní aktivity. Některé školy to pojaly tak, že si udělají třeba atletický víceboj, míčové hry a je to vážně pestré. Z těch všech 575 škol jsou na výběr skoro všechny sporty.
0: A teďka nejenom školy, ale i kluby můžou uspořádat takovýhle sportovní den?
1: Ano, pro nás je to poměrně novinka. My jsme měli takový pilotní ročník v loňském roce, kdy se nám připojilo 30 klubů. Letos už je to 91 klubů a funguje to tak, že některé kluby mají takzvaný den otevřených dveří, kdy lidi si můžou přijít vyzkoušet ten daný sport pod vedením profesionálu. Některé kluby to zase pojali tak, že si to chtějí oslavit v úzovkách rodině v tom klubu, že se zvou rodiče, rodiče si vyzkouší trénink a je to opět velice pestré.
0: Olympijský den se připadá tedy každoročně na 23. června. Kromě olympijského běhu, jak se bude tento den ještě slavit?
1: U nás ten olympijský den začíná právě o něco dříve. My začínáme a startujeme ty olympijské oslavy už 17., což je dneska. Poběží právě až do toho 23., kdy je ten oficiální olympijský den. Takže jak školy, tak všechny kluby mají tady to rozmezí časový na to, aby si právě něco uspořádali.
0: Na ten olympijský...
1: Pokud by měl někdo zájem do toho klubu, třeba se podívat, jestli v okolí jeho bydliště, tak na stránkách olympijskyden.cz najdete přehled všech klubů, které se zapojily, i právě to, jestli je zvána veřejnost.
0: No a o víkendu se právě chystá jedna taková velká akce. Kde se můžou přijít podívat?
1: To říkáš správně. My o víkendu máme ještě jeden velký olympijský den, právě aby jsme podpořili ty kluby. Vždycky se snažíme každoročně jeden klub si vybrat, který malinko podpoříme víc, bude tam velká nafukovací brána. A je to v sobotu 26. Je to na jezeru Kšenek u Neratovic. Konají se tam dětské závody ve vodním lyžování a je to právě celé spojené s tím olympijským dnem. Budou tam doprovodné aktivity pro rodiny s dětmi, můžou zafandit vodnímu lyžování, vyzkoušet trenažer vodního lyžování, takže určitě jsou všichni zváni.
0: Davide, a jak ty budeš trávit ten dnešní olympijský běh? Zvládneš se taky zaběhat, nebo seš v běhu už několik týdnů?
1: Já už jsem v uvozovkách v běhu několik týdnů, protože ta celá akce je poměrně dost veliká, je s tím dost příprav, takže já určitě se do samotného běhu nezapojím, ale těším se na tu 18. hodinu, až budu fandit nadšeným běžcům po celé republice.
0: A z jakého místa ty budeš fandit?
1: Já budu fandit tady z Pražské Letné, kde máme ten náš největší závod a přímo tady z Pražské Letné nám to právě odstartuje ambasadorka letošního roku Bára Strýcová.
0: Tak a vy, holky a kluci, pokud nebudete moc být u toho, tak poslouchejte Český rozhlas Radiožurnál a Radiožurnál Sport, který to budou startovat v přímém přenosu. Davide, já ti moc děkuju za poslední vlastně slova před tím závodem, než to vypukne, protože ve školách to začíná už za chviličku a my budeme startovat jako Radio Junior v 10 hodin ten dětský olympijský běh, kde se také těšíme na pár olympioniků, kteří ve škole budou na základní škole Býtovská. Davide, díky moc a krásný den, ať se všechno vydaří.
1: Taky děkuju a těším se na všechny sportovce.
0: David Novotný z olympijského výboru nám právě prozradil, co se dneska bude dít a jak to bude fungovat, kde všude se poběží, takže pokud máte možnost, tak se přidejte.

0: 7 hodin, 17 minut, já tady mám tajemný zvuk a olympijský balíček, protože 40. olympijský běh, startovní čísla už nejsou, všechno je to vyprodané, tak doufám, že jste si včas stihli zarezervovat své starty, pokud ne, můžete se přijít podívat nebo se zapojit do nějaké jiné oslavy toho olympijského dne, které budou probíhat až do 23. Já tady mám takovou krásnou taštičku olympijského dne. Je tady zubní pasta se styčem, jsou tady samolepky fandící, je to nějaké sušené ovoce, voucher na 10 dní na multisport kartu, takže kdybyste chtěli, no a ještě něco dobrého, no a krásný balíček. Tak tady ten balíček může získat ten, kdo odhalí můj tajemný zvuk. Tak jdeme na to, stačí zavolat na 800 199 199.
1: Tajemný zvuk.
0: Tak pojďme na to. No, tak co? Nebo kdo vydává tento zvuk? 800 199 199.

0: Petr Komínek a Stereotyp a já už mám na telefonu Daniela. Krásné dobré ráno, ahoj Dané.
1: Dobré ráno.
0: Jak ses dneska vyspal?
1: No, dobře, já jsem hodně unavený.
0: Jak to? Z čeho ses unavený?
1: Nevím.
0: Nevíš?
1: Včera jsem měl fotbalový trénink.
0: Jo, takhle. A to, co tě čeká dneska? Co ještě ve škole? Máte ještě něco takového zajímavého nebo spíš nějaké už?
1: Dneska máme ve škole sportovní den.
0: Super. Super, tak to je paráda. Tak to trošku rozběháš, rozhýbeš a bude všechno dobrý. Takhle pojďme soutěžit. Já tady mám olympijský balíček, protože dnes právě je olympijský běh. Konají se různé olympijské akce na podporu té olympijské myšlenky. Je tam nějaká multisportka, voucher, nějaký fandící samolepky, je tam zubní pasta se styčem. Tak jedna jediná věc, potřebuji od tebe, abys mi odpověděl na otázku, co je tohleto za zvuk. Pustím ještě jednou. Tak, co to je?
1: Já si myslím, že to jsou kapky.
0: Myslíš, že jsou... Že jsou to kapky, jo? Čeho?
1: Vody.
0: Vody? Je to tak? Jsou to kapky vody, naprosto správně. A ty získáváš olympijský balíček, máš radost?
1: Jo.
0: Super, tak jo, tak Daniel, já ti přeji, aby jsi užil krásný sportovní den a všechny pozdravuj, měj se moc a moc hezky, ahoj a krásný den, balíček posíláme. Tak, pro dnešní den je vysoutěženo a my jedeme dál. Support Lesbians. It's up.

0: Tak a teď všichni zvědavci, nastražte uši, je tady Evka Sinkovičová a její zvídavec. Krásný poslech.
1: Zvídavec Evy Sinkovičové.
2: Ahoj všichni zvídavci, máme tu další zvědavé okénko, tak šup sem s novou zajímavostí. Kukuřice je plodinou prastarých kultur. Pochází z Ameriky, ale zabydlela se i u nás. Evropa ji zná od roku 1493, kdy ji do Španělska dovezl Krištof Kolumbus. Spousta starých civilizací, jako jsou Inkové, Majové nebo Aztékové, považovali kukuřici za jednu ze základních potravin a závisely na ní, a to pro její výživovou hodnotu a také pro schopnost přizpůsobit se různému počasí. Nejstarší kukuřičné zrno bylo objeveno v Mexiku a jeho stáří se odhaduje zhruba na 7000 let. Je to tedy opravdu stará, ale také všestranná plodina, která se dá využít na mnohé způsoby. Na světě se pěstuje mnoho druhů kukuřice. Věděli jste třeba, že existují i jiné barvy kukuřice, než je ta klasická žlutá? Kukuřičná zrna mohou být prakticky všech barev, tvarů a velikostí. Nejmenší zrno má pukancová kukuřice a největší peruánská odrůda choclo. Ta je třeba na rozdíl od klasické žluté méně sladká a má zajímavou oříškovou chuť. Co se týče barev, tak kromě žluté jsou i zrna bílá, červená, černá, modrá, fialová a řada dalších. Například modrá kukuřice obsahuje méně škrobu a přispívá k tomu, aby byl přísun proteinů do našeho těla o 20% vyšší než u jiných druhů kukuřice. Za svůj netypický odstín vděčí antokyanům, což jsou ve vodě rozpustné pigmenty, které navíc prospívají našemu organismu. Například redukují cholesterol v krvi. Obecně ale kukuřice obsahuje celou řadu důležitých látek. Má hlavně vysoký obsah vitamínů B, dále obsahuje železo, draslík, hořčík, zinek a takhle bych mohla pokračovat ještě dlouho. Pokud tedy jídelníček obohatíte o pravidelné dávky kukuřice, a je jedno jak barevné, pomůžete vaší krvetvorbě, okysličování buněk, vlasům, nehtům a také budete třeba odolnější vůči stresu. Navíc kukuřice neobsahuje lepek, proto je mnohem lépe stravitelná než obilí a může vylepšit jídla lidem s bezlepkovou dietou. A jak si na kukuřici pochutnat? Můžete si je dát syrovou, v salátu, smíchanou s rýží, s těstovinami, opečenou, vařenou, grilovanou nebo v polévce. Možností je zkrátka celá řada. Jedli jste už někdy jinak zbarvenou kukuřici než tu žlutou? A pokud ano, jak chutnala? Holky a kluci, pokud chcete o tom, že ne každá kukuřice je žlutá, někomu vyprávět, ale nestihli jste si všechno zapamatovat, tak nevadí. Už teď si to na webu Rádia Junior můžete poslechnout znovu, kolikrát chcete. A pokud vás napadá nějaká zajímavost, o které moc lidí neví, tak mi ji určitě napište a třeba se objeví v nějakém dalším dílu Zvídavce. Tak ahoj!

0: Jakou pohádku mám nejradši?
1: Velkou pohádku na rádiu Junior.
0: Každý den se s ní vydávám na úžasnou cestu pohádkovým světem.
1: Už jsem potkala princezny i draky, čarodějnice i skřítky, prostě spoustu zajímavých osobností.
0: Máte chuť vydat se na cestu se mnou?
1: Tak poslouchejte každý den ve 13 a ve 20 hodin.
0: A pak můžete poslouchat znovu a znovu na webu radiojunior.cz nebo na Můj rozhlas.
1: S námi je čas na pohádku každý den.

Olympijský den se koná pravidelně 23. června po celém světě, kdy si připomínáme založení Mezinárodního olympijského výboru. Jedná se o oslavu sportu a pohybu, ale jeho cílem je i šíření olympijských myšlenek a hodnot. Jimiž jsou přátelství, fair play, respekt či výjimečnost.

27. června slavíme olympijský den ku příležitosti založení olympijského výboru. No a pořádají se nejrůznější akce Národní olympijské výbory na oslavu olympijského dne. Pořádají sportovní a kulturní aktivity pro všechny generace. Olympijského dne se každoročně účastní přes 5,5 milionu lidí ve více jak 160 zemí světa. A jak vypadá olympijský den v celosvětovém měřítku? Tak to se dá lehce zjistit na stránkách Olympijský den olympijského výboru. No a představte si, že v Česku slavíme tento den převážně během. V roce 1987 ho ještě jako běh olympijského dne startoval Emil Zátopek. Od roku 2015 pak závodníci po celé České republice běhali olympijský běh. A od roku 2005 je to olympijský běh v novém kabátě. I další sportovní aktivity a vzdělávací aktivity se od roku 2005 připojily k tomu běhu, takže už nejde jenom o běh, ale o to oslavit olympijský den nějakým pohybem.

0: 7:44, je tady hit paráda Rádia Junior a její rekapitulace. Poslouchejte pozorně, protože dnes do 20. hodinky máte možnost ještě dát svůj hlas a věřte, že na každém hlase záleží.
1: Rekapitulace. Tohle není love song, spíš jen feeling, co je asi goes wrong. Nejsme spolu žádnými, oni nám vůbec nerozumí.
2: S novinkou Tohle není love song přichází Rebelky, Adam Seidl, Jony, Matty Vob, Honzino a Arianka.

0: a ve 309. kole hitparády Rádia Junior vítězí Adéla Křivánková s písní Konečně volná. Gratulujeme!
1: Hitparáda Rádia Junior s Klárou Novákovou.

Dnes v 9 hodin 45 minut speciální vysílání Rádia Junior, tak pokud holky a kluci dnes máte také olympijský běh ve svých školách nebo jinou olympijskou aktivitu, tak si nalaďte speciální vysílání Rádia Junior. V 10.00 to vyfukne v oficiální dětský olympijský běh nebo jakoukoliv olympijskou aktivitu ve školách. S Lukášem Rohanem si budeme povídat a startovat ten olympijský běh také s různými zajímavými hosty z kultury a samozřejmě sportu.

začneme slavit olympijský den roku 2026. V 9 hodin 45 minut speciální vysílání. Já budu na místě základní škola Bítovská ve studiu hudební dramaturg David Janečka. Společně odstartujeme tu olympijskou půl hodinku, no a odpoledne se pak budeme propojovat z toho zlatého olympijského běhu z Letné, kdy za mikrofonem bude klasicky ve středu sedět Klárka Nováková, která bude mít svého VIP hosta z hudební branže. No a také se propojíme a zjistíme, co se kde děje. Jirka Ježek na startu, Barbora Strýcová, spoustu dalších olympioniků také promluví a popřeje nám něco hezkého k těm blížícím se letním prázdninám.

Olympijský běh, olympijský den, náš den. Tak to zaspívají Rebelky a tím uzavřou ten dnešní středeční ranní restart s datem 17. června. Od mikrofonu se loučí Jirka Kohout. Uslyšíme se opět dnes v 9 hodin 45 minut a potom po 17. hodince z Letné, zkrátka dnes z olympijských běhů. No a zítra spolu začneme další předprázdninový den s datem 18. června, přesně v 6.00. Pro tuto chvíli se od mikrofonu loučí Jirka Kohout. Čau, ahoj.

0: Co pak, že tak smutně, Jozívku?
1: Budu se loučit, paní Růženko.
0: Našel jsi lepší bydlení?
1: Kajuta jako klícka, tvrdá pryčna a jedna police. To teď bude můj domov.
0: Snad si nevzal to námořnické blouznění vážně, Jozívku.
1: Vzal, až mě to samotného trochu mrzí.
2: Tebe nemá co mrzet. Kormidlem točíš jako žádný druhý, kompasu rozumíš a v mapáce taky vyznáš.
1: Sám v sobě se nevyznám, Josefe.
2: No přece bys nevyměnil toulavý boty námořníka za bačkory.
1: Ty jsi to kdysi udělal, Josefe.
2: Jo, ale za to mohla Růženka. Všechny trumfy přebyla srdcovým esem.
1: A litoval z toho?
2: A to zas ne.
0: Nelži, Josefe.
2: Ale Dušinko, ať skončím v těch nejčernějších hlubinách, jestli si vymýšlím. Ty jsi můj poklad a na tom se nic nezměnilo ani po půl století.

0: Pan Josef mluvil pravdu. Už kdysi dávno věnoval své růžence to nejcennější, co měl. Svou vrtkavou cestovatelskou touhu. Toulavé sny a přání schoval pod polštář a žil pak docela obyčejným životem. Snad trochu nudný mohlo by se zdát, ale nebylo tomu tak. Měl přece růženku, své sny a taky starou dřevěnou pramici. A právě na ní se Josef s Josívkem sešli to odpoledne po druhé.
1: Poslechni, Josívku, mně se ty tvé řeči ani zamák nelíbí.
2: Ach, Josefe, zítra mám vyplout. Konečně se ze mě může stát opravdový námořník. Jenže mě na místo radosti popadl...
1: strach.
2: Ba ne.
1: Iba jo. Zalekl se z těch nedozírných dálek.
2: V tom to není, Josefe.
1: Hledej na mě. Ale my tvý pochybnosti překonáme, Josefku.
2: Jak?
1: Ještě jednou na nečisto ochutnáme námořnický úděl. Zítra mi řekneš adie už bez obav. No, uvidíš.
2: Proboha. Kam chceš plout na noc, Josefe?
1: To je fuk. Třeba do Austrálie, nebo do Tasmánie, nebo do samotné Tramtárie. Hlavně to musí být hodně daleko.
0: Josef ani nečekal na Josívkovo přikývnutí. Ostatně možná, že by se ho dnes nedočkal. Rychle odvázal pramici a sotva loďka vklouzla do tichého vltavského proudu. Z lehínka ji rozhoupal. Jedno, dvě, tři zhoupnutí a náhle bylo všechno jinak. Řeka se proměnila v moře, stará dřevěná pramice v bělostnou jachtu a Josef s Josívkem téměř nefalšované námořníky.
1: Tak co tomu říkáš, Josefku?
2: Pěkné.
1: Ale špetku nadšení, kdybys přidal. Vždyť moře bude tvým druhým domovem.
3: Mám mě rád, nemám mě rád. Láskou se souží, po jiné touží. Mám mě rád, nemám mě rád. Má, nemá, má. Je, holky, kde jste?
1: Asi ti uplavali.
3: Je, no tohle. Ale co vy dva tady děláte?
1: No co asi dělají námořníci na moři?
3: To já nevím. Jsem jenom hloupá sardinka. Ale vím, že si to pěkně odskáčete. Protože dneska v noci musí mít ryby v moři klid.
1: A kdo pak to povídal?
3: Svatý Valentín.
1: Prosím tě.
3: Jemináčku, vy budete ještě hloupější než já. Co pak vážně nevíte, že dnešní valentýnská noc patří zamilovaným?
1: Ne.
3: Budou si dávat dárečky, hubičky, šeptat taková ta slovíčka.
2: K tomu cizí uši Josefe opravdu nepotřebují.
1: Přece bys jí nevěřil, Josívku.
3: Je, mináčku, je mine. S vámi je ale rozprava. Když nezamíříte hned teď honem fofrem v pevnině, tak určitě skončíte pod vodou.
2: Ale my jsme se chtěli dostat do Austrálie, nebo do Tasmánie.
1: Nebo taky do Tramtárie.
3: To je snadné. Austrálie je vlevo, Tasmánie vpravo. A Tramtárie? Je, tak to je nejspíš v pekelných hloubkách. A to bych vám neradila.
2: Takže jedeme vpravo, Josefe?
1: Nebo vlevo, Josívku.
3: Jděte si kam chcete. Hlavně ať už jste pryč, protože se začíná smrákat a valentýnská noc přichází. Je, mine, mám mě

0: Josef s Josívkem nakonec podle rady Malé Sardinky zamířili vlevo, tedy k australským břehům. Sotva se však loď dotkla pevniny, mělo se cosi v křoví a na oba cestovatele zaútočil neznámý hlas.
1: Stát! Sem nesmíte!
2: A Valentin by se zlobil.
1: Já bych se zlobila, protože čekám. Vlastně nečekám.
3: Tak jak je to?
1: Pojďte, sem ke mně můžete, ale dál raději ne. O cizí oči tuhle noc nikdo nestojí.
2: A cože tobě nevadí?
1: Na mě toho bez tak moc nevykoukáte. No, co vidíte?
2: Klokana. Vlastně klokaní slečnu.
3: A tamhle v křoví je druhá. Nebo druhý?
1: Ale jděte. Jsem tu docela sama. S kapsou prázdnou, jak děravý cedník.
2: Jo, chudý holky to mají všude těžký.
1: Můj tón se stále neukazuje. Kdo ví, kde je mu konec? Kamarádky už mají jedno, dvě i tři klokáňata. A já nic. Jen tu kapsu k zlosti. Leda na slzy.
2: No taky zašijeme. Třeba s kapsou zmizí i pláč.
3: Já bych se neukvapoval, Josefe.
1: Jen jí klidně zašijte, pánové. Mně už ani svatý Valentín nepomůže. Tony na mě zapomněl. Tak je to.
3: Třeba se vrátí.
1: Pozdě. Samotná holka uschne jako květ. To ví on, to vím já, to víte přece i vy. To ví, kde kdo na světě.

0: Josef s Josívkem vzali tedy jehlu a nit, které měli jako správní námořníci vždycky při sobě, a nešťastnou kapsu nešťastné klokaní slečně zašili. Pravda, stehem trochu nesouměrným, ale zdálo se, že nakonec budou přece jen spokojeni všichni.
1: Sotva však utáhli poslední uzlík, zašustilo to v křoví a před nimi stál klokan.
2: Tony!
3: Cecilko! Vždyť jsem říkal, že jsou dva.
2: Tak ty ses vrátil.
3: Přece tě nenechám o valentýnské noci samotnou.
2: Snad zase neodejdeš.
3: Ale kde pak? Zjistil jsem, že pro jednoho je svět tuze smutné místo.
4: No tak my abychom šli, Josefe.
2: Počkat, páni námořníci. A co moje kapsa?
5: Co by s ní bylo?
2: Vždyť teď jsem strašně bohatá. Kam složím Tonyho dárky? Jeho vyprávění, sladká slovíčka, naše plány. A co klokáňata? Kam je dám, když mám kapsu dočista zašitou?
4: Však vy už si nějak poradíte.
5: Nestačí rozmotat uzlí.
4: Nebo si pořiď rovnou kapsář. Kapsář, co má 1001 kapsu. Jako v pohádce.

0: Josef s Josívkem nastoupili na loď. Na moře však nemohli, na pevninu také ne. Nezbývalo, než dát val všem snům a vrátit se domů. Stačilo k tomu trojí zhoupnutí. A vida. Zas je tu Vltava, stará dřevěná pramice a dva chlapi s klukovskou touhou v srdci.
1: Josefe, Jozívku, pojďte honem, máme návštěvu.
2: Koho?
1: Sedí tam v kuchyni. Holka jako lusk, kloudné slovo z ní nedostanu. Jen brečí a mumlá co si o loučení a o nějakém Valentínovi. Nejspíš si spletla adresu.
3: Ale nespletla. To je moje Madlenka.
1: Co pak ty si Valentín?
3: Ne, Jozífek. A řekněte jí, paní Růženko, ať klidně schová slzy třeba do kapsy, protože pro ní chystám ten nejhezčí dárek.
2: Jozífku, Jozífku, tak se mi zdá, že to bereš za stejný konec, jako tehdy já.
3: Láska patří zamilovaným, Josefe. A nejen o téhle noci.
2: Zkrátka, zítra někam najedeš, co?
3: Víš, nechci, aby mi tu Madlenka uschla jako zvadlý květ.
2: Takže s námořníkem Josefkem je konec.
3: Ne, tak docela. Zůstanou mi přece toulavé sny, Josefe. A pak je tu stará dřevěná pramice.
2: To je pravda. A s ní můžeme obeplout celý svět, kdykoliv se nám zachce. A na tom naše růženky ani madlenky nic nezmění.

0: jsem se probudila, ej.
1: Probudila.
2: Hned jsem se tím unavila, ej.
1: Unavila.
0: Čaruju a škodím ráda, spánek ten mi sílu dává. Au, to mě ale loupá v kříži. Kdo mě budí, když já ve dne spím? Kouzlím od půlnoci kránu, ej.
1: Kouzlím kránu.
0: Otevírám peklo bránu.

0: 是龙爸皮皮。
1: Noří se do moře sociálních sítí.
2: Myslíte si, že tam něco chytí?
1: YouTube, Instač, to je rajón její.
2: Loví perly, varuje i před zloději.
1: Neskutečné úlovky ze své tašky síťovky.
2: Vytahuje každou středu v 6.35 ráno.
1: A v 17.30, jak v programu je psáno.
2: Kdo je tahle lovkyně a expertka na sítě? To vám povím v střelhbitě.
1: Rašová Terka, síťová reportérka.
2: To se na vás těší od středy až do úterka.
1: Rádio Junior.cz jsou webovky,
2: kde najdete všechny síťovky.
1: Můj rozhlas, to je aplikace,
2: kam se dá pro ně taky vracet.
1: Pusťte si ten pořad ještě dneska.
2: To vám radí Delfín, Žralok, Treska.

0: Zlatá lásko, rád tě mám.
1: Posloucháš?
2: Rádio Junior.

0: Máte rádi zvířata?
1: Pozorujete je v přírodě?
0: Máte zvíře doma?
1: Zkoušíte někdy zkoumat jeho duši a víte, kdy a proč je v pohodě?
0: Tak to se budete cítit super mezi námi zvířaty.
1: Lidský a zvířecí svět se potkají na Rádiu Junior každé úterý ve 3 hodiny odpoledne a v repríze v sobotu v 7 večer.
0: Zvířecí hosty a k ním odborníky, ošetřovatele, ochranáře, trenéry a chovatele zve do nového pořadu Mezi námi zvířaty Veronika Hájková.

0: Tak já to řeknu dobře, perníková chaloupka.
1: Paráda, všechno to víte, holky a kluci. No a já mám pro vás za ten splněný pohádkový úkol za odměnu pěknou pohádku.
0: Děkujeme.
1: Ušounova pohádka.

Na statku s maminkou Krávou a tatínkem Bejkem žije telátko. Protože všechno poplete, říká se mu telátko popleta.

0: Každý večer, než telátko usnulo, poslouchalo pohádku. Někdy ji vyprávěla maminka kráva, jindy tatínek bejk. Telátko mělo pohádky moc rádo. A tak se jednoho dne rozhodlo, že taky nějakou napíše. Vzalo si sešit a tušku, chvíli přemýšlelo a pak začalo psát.
1: Co pak to píšeš, telátko?
0: Ptal se tatínek, který se zrovna vrátil z práce.
2: Pohádku, tatínku.
1: Opravdu? Tak tu si moc rádi s maminkou poslechneme.
0: Když telátko pohádku dopsalo, volalo.
2: Hotová! Hotová!
0: A mělo radost, že má svou vlastní pohádku. Maminka a tatínek se pohodlně posadili a telátko začalo.
2: Pohádka o červené karkulce. Napsalo telátko.
0: Počkej, řekla maminka. Červenou karkulku už přece dávno někdo napsal, tu znají všichni.
1: Ano, musíš vymyslet něco nového, aby to byla tvoje vlastní pohádka.
2: Aha.
0: Telátko se vrátilo do pokojíčku a začalo vymýšlet úplně novou pohádku, kterou ještě nikdo nikdy neslyšel. Tak co, telátko, ptali se maminka a tatínek, když za nimi znovu přišlo.
1: Vymyslelo si něco?
2: Vymyslelo.
0: Řeklo telátko a začalo.
2: Pohádka o oranžové karkulce napsalo

0: kluci, právě skončila pohádka a vy stále posloucháte Ušounovu pohádkovou školku.
1: Dneska je pohádková hned na dvakrát. Povídáme si totiž o pohádkách.
0: Ušounku, který kouzelný pohádkový předmět bys chtěl mít?
1: No, možná sedmimílové boty. No. To bych hodně cestoval a spoustu bych toho viděl. A co ty?
0: Já bych chtěla kouzelný prsten princezny Arabely. Vždycky, když bych něco chtěla, tak bych si to vykouzlila.
1: Ty brďo, Jani, naše pohádková školka je tak úžasná, že nám sem přičarovala i sedmimílové boty, i prsten princezny Arabely.
0: Jú, a já mám nápad. Dáme si krásnou pohádkovou písničku, kamarádi, a my zatím ty kouzelné věci vyzkoušíme.
1: Bezva.

0: noci stále posloucháte mou, tedy ušou novou pohádkovou školku, ve které jsme se dneska začali povídat o pohádkách a školka nám půjčila bezva věci.
1: Ušounovi sedmimílové boty a mě Arabelin prsten.
0: Takže, než jste si poslechli písničku, já se byl podívat na Mount Everestu. To je, holky a kluci, ta vůbec nejvyšší hora na světě.
1: Ty brďo, a jaké to tam bylo?
0: Nádhera, bylo to super, byl tam krásný výlet, ale byla mi zima.
1: Máš trošku omrzlý nos?
0: No, přesně tak, a namrzlou anténu, kdo ví, jestli nechytím rybu, no, ale uvidíme. No a co sis, Janě, vykouzlila prstenem ty?
2: Hádanku.
0: Hádanku? No tak dobře, paráda, jsem s ní. Ušounova hádanka.
2: Holky a kluci, pořádně poslouchejte a pěkně s Ušounem uhádnete, co to slyšíte.
0: Já myslím, že to víme. Holky a kluci, 3, 2, 1, harfa.
2: Správně. Vždycky jsem chtěla umět na harfu, takže se těším, jak budu po školce trénovat.
0: No a co je tamhle to?
2: To je další hádanka.
0: Proč ne? No, hádání není nikdy dost. Nastražte ušiska.
2: Tak, holky a kluci, co jste právě slyšeli za hudební nástroj?
0: Jo, ano, to je a ty vávro. No, co?
2: No.
0: Tak pozor, to známe. Holky a kluci, 3, 2, 1, basa.
2: Krásně jste to uhádli. Holky, kluci, ušoune, jste skvělí. A co kdybychom si o base zaspívali? Znám o ní jednu moc hezkou lidovou písničku a ušoun už ji trošku nakousl.
0: Jo. Tak pozor, já jsem pro.
2: Stála basa u primasa, za kamnama stála. Když primaska zatopila, basa sama hrála. Stála basa u primasa, za kamnama stála. Když primaska zatopila, basa sama hrála.
0: No, to nám to šlo. Tam zabrumbal.
2: Výborně, báječně.
0: Zase nám to šlo skvěle.
2: A jaký kouzelný předmět byste si vybrali vy, holky a kluci?
0: Já pozor slyším, plášť neviditelnosti, zlatá jablka. Je, a tamhle Evička by chtěla doma ptáka ohniváka a koně zlatohříváka. Je, hezký. No, holky a kluci, přál bych vám, aby se vám ta vaše pohádková přání splnila.
2: Vždyť se jim plní každý den. Vždycky, když si čtou s rodiči nebo prarodiči pohádkovou knížku. Tak pojď, vrátíme školce kouzelné předměty a pustíme holkám a klukům další pohádkovou písničku.
0: Moc se mi teda nechce vracet ty sedmimílové boty, ale když je to za písničku, tak teda dobře.

0: kluci, stále posloucháte Ušounovu pohádkovou školku. My jsme tu teď s Ušounem obklopeni pohádkovými knížkami, ve kterých si listujeme a máme tu připravené i nějaké rozhlasové pohádky a některé jsme si našli i v televizním programu. Prostě dneska se i po školce chceme mít jako v pohádce.
1: Jen se s vámi rozloučíme a myslím, že začneme s červenou karkulkou.
0: No tak to se těším. Ještě nejdřív, ale...
1: Jasně, jasně. Poprosíme kamarády o obrázky. Dneska nám prosím namalujte vaši oblíbenou pohádku.
0: Nebo pohádkovou postavu. A nebo všechny oblíbené pohádkové postavy.
1: Jo, už se na vaše obrázky moc těšíme.
0: Stačí, když váš obrázek potom rodiče nebo paní učitelka vyfotí mobilem nebo naskenují a pošlou na adresu ušoun@rozhlas.cz nebo přes aplikaci iRádio.
1: No a my potom někomu z vás za obrázek pošleme odměnu.
0: Tak ahoj holky, ahoj kluci, mějte se krásně, ba přímo pohádkově.
1: Jo, jo, jo, tak ahoj a zítra se na vás zase moc těšíme. Loučí se s vámi váš Ušoun Rušoun
0: a o něco méně ušatá Jana Richterová. A ani na závěr nebude chybět pohádková písnička. A protože už mám hlad, bude to písnička Buchet je spousta.
1: Mňam!

0: Počkaj.
1: Hele, Vendelí, nezdržuješ. Už jsi jednou byl.
0: No jo.
1: Bojíš se hodně?
0: Středně.
1: Jak je to středně?
0: No, vršek by šel a spodek nechce.
1: Jen pojď.

vas boksin, kterou jste nezvali. Smůlu vám přimíchám do křtin, štěstíško zahalí. Až budeš růžičko v květu, ostrý trn bodne tě. V té chvíli dáš s Bohem světu,

je včas. Sebereme všechny psy a vydáme se na Azory a na Kanáry. Poletíme na Malorku, jsme si

Teď jsou v módě andy, koaly a bandy, vozíme tam výhradně jen my. Jedeme do Kamerunu, fotbalová Meruna, tam stojí korunu.

0: se daří a my víme proč. Tolik věcí v zahraničí stačí zařídit jen skvělý mozek slepičí.
1: Radio Junior.

jako pralinku, to jsem od šakala nečakala. La la la la la la la la la la la la la la la la la la, to jsem od šakala nečakala. Jenomže zapomněl před dobrým jídlem umíti si prackým jídlem, protože šakal jí hyena neví, co je hygiena.

0: poklady.
1: Královna Koloběžka, Bubáci a Hastrmani,
0: Zlatovláska, Sůl nad zlato
1: a tak dále a tak dále.
0: Nejlepší pohádkové příběhy z našeho archivu.
1: Klasické zápletky a napínavá dobrodružství v podání hereckých legend, u kterých se budete bát i smát.
0: Poslouchejte každou neděli od 19 hodin a zpětně na webu Radio Junior.cz nebo v aplikaci Můj rozhlas.

0: parádní odpoledne, tedy odpoledne teprve přijde. Krásné dopoledne, holky a kluci, já vás vítám u speciálního vysílání Radia Junior. Dnes je tady olympijský běh, je to taková přezvěst toho olympijského dne, který se koná pravidelně 23. června. Po celém světě, kdy si připomínáme založení Mezinárodního olympijského výboru. A já už teď stojím na základní škole Býtovské, tedy přesněji v jeho sportovním areálu, kde už se od samotného rána konají ty olympijské běhy, což je vlastně první oslava toho olympijského dne. Vždy se to koná tu nejbližší středu k tomu 23. A já už mám vedle sebe Radka Zavřela z olympijského výboru. Krásné dopoledne, ahoj.
1: Krásné dopoledne, ahoj všem sportovcům.
0: Tak jak to zatím probíhá a funguje? V kolik jste začali? V kolik byl první startovní výstřel?
1: No, my jsme na základní škole Býtovský přivítali 10 základních škol, které sebou přivedli více jak 400 dětí a v 9 hodin jsme startovali první závody.
0: Kolik dětí celkem se účastní olympijského běhu? Nebo on to není přesně jenom běh, ale teď už se k tomu dají připojit i jiné sportovní aktivity. Tak kolik dětí dnes sportuje aktivně?
1: No, tady jsem říkal, že nám běží více 400 dětí, ale po celé České republice se zapojí vyšší desítky tisíc dětí, možná blížíme k číslu 100 tisíc.
0: 100 tisíc. Všechny děti mají na sobě krásná trička v barvách trikolory olympijský den a letos je ten ročník takový významnější v tom čísle.
1: Je to tak, letos slavíme 40. narozeniny olympijského běhu a vlastně je to krásné kulaté číslo.
0: Je to krásné, že děti takhle v jeden den všichni společně sportují napříč celou Českou republikou, sportují tedy i v zahraničí. Slyšel jsem, že i ve Francii se koná olympijský běh.
1: Je to tak, vlastně už jsme mezinárodní, loni jsme běželi ve Spojených státech, letos běžíme ve Francii a ta osvěta toho olympijského dne vlastně se zvedá víc a víc.
0: To, že holky a kluci běhají nebo nově tento rok také sportují, můžou si vybrat i jiné sportovní aktivity, tak jaké si například školy vybrali?
1: Je to tak, máme takové klubové výzvy a školní výzvy a je to vlastně trošku zaměřené, aby ty školy ne všichni běhají, ale dělají třeba víc kolektivní sporty, tak je to vlastně na každé té škole, jak si to nastaví a jak ten olympijský den vlastně oslaví.
0: Olympijský běh je ještě významný v tom, že na různá místa dorazí různí olympionici. Tak kdo dorazí tady na základní školu Býtovská?
1: My každou chvíli očekáváme stříbrného medailistu z Tokia Lukáše Rohana, který bude startovat jednotlivé běhy a bude dětem předávat ty medaile. No a pak se přesuneme na vlastně zlatý závod na Letnou, kde těch olympioniků bude, věřím, že desítky.
0: Kolik hodin se bude startovat na Letné?
1: Na Letné se startuje v 18 hodin.
0: V 18 hodin, holky a kluci, a vy můžete poslouchat samozřejmě odpolední klub Radia Junior, kde se budeme z Letné také připojovat, ale Radiožurnál Sport a Radiožurnál budou v přímém přenosu s Barbarou Strýcovou startovat tenhle ten zlatý závod, ten 40., který se letos běží. Teďka o víkendu se ale konají další akce na podporu toho olympijského dne. Kam by třeba holky a kluci mohli dorazit?
1: No, ten seznam je určitě na stránkách jako olympijského dne. Já přiznám se, že úplně všechny ty lokace neznám, ale v Praze na Ladronce a různě jich je prostě mnoho, tak věřím, že si každý najde v tom svém okolí a už o tom ví, kde se co pořádá.
0: Dneska se neběží jenom na Letné a v Praze, ta na Letné a v Brně, to jsou ty zlaté olympijské běhy, ale běží se na spoustu dalších míst České republiky. Kolik jich je?
1: Je jich více jak 90 lokací po celé České republice. A jsou to ty tratě 5-10 kilometrů od desítek závodníků po vyšší stovky a věříme, že si všude všichni krásně oslaví vlastně tento den.
0: Letos bohužel, nebo bohu dík, jsou všechna startovní čísla už vyprodána. Kdy se začnou prodávat na další ročník? V jakých měsících?
1: Věřím, že se přijdeme s první vlnou někdy k Vánocům, aby vlastně lidi mohli koupit hezký vánoční dárek, že dostat dárek, pohyb si myslím, že je to nejhezčí. A ten zájem nás překvapil, jsme na to strašně rádi a věříme, že příští rok uděláme lokaci ještě víc a s větším počtem, aby jsme uspokojili poptávku všech sportovců.
0: Tak já zatím děkuju za rozhovor, protože ty tady máš ještě hlavní funkci startovat, rozdávat medaile a zapisovat časy, tak nebudu zdržovat a děkuju moc.
1: Děkuji moc a všem krásný sportovní den a užijte si to. Ahoj.
0: Radek Zavřel z olympijského výboru teď nám prozradil, co se vlastně tady na základní škole Býtovská děje. My si teď dáme písničku a já si tady potom popovídám s holkama a s klukama, jak se jim dneska závodím.

Chtěl jsem jenom říct, že už nehledám to, co je zbytečný. Nechám vítr vát, nechám plynout dál to, co plynout má. Ale dokud budu tady, tak se budu dál hnát. Přes všechny ty nástrahy hrdě dál stát jako voják v poli. Pochopil jsem dávno, že nejsem sám, ani ty, ani já, všechno má svoji roli. Když se řídíme dolů a padáme tmou a nevíme, kde jsme, tak je to jen součást. Všechno to zapadá do jedné cesty, kterou stavíme s

0: Základní škola Bítovská a neskutečná sportovní akce Olympijský běh. Já už tady mám vítěze jednoho z rozbíhajících se. Vojta Kysela, já tě zdravím, ahoj. Ty jsi vyhrál svůj rozběh, svůj závod.
1: Ano.
0: Jak se ti dneska běželo?
1: Jo, docela dobře. V tom druhém kole už jsem moc necítil ani svoje nohy, ale doběh jsem to.
0: A jak to tady funguje, ty běhy? Vy běháte ve své kategorii, nebo jak to je?
1: No, ono, když nás je moc v té řadě, tak se to rozdělí na dvě půlky. Já jsem běžel tu první půlku a ono se to musí běžet celý v té jedné lajně. Takže je to pro ty běžce trošku těžší, ale jinak je to jako dobrý.
0: Takže to byla první rozběh a ještě poběžíš tu finálovou část?
1: Já nevím, ale já jsem tady poprvý, takže o tom s tím nemám žádný zkušenosti.
0: A jak se ti líbí tady atmosféra na základní škole Bítovská? Protože tady je spoustu nadšených sportovců. Jak se ti tady běhá?
1: Jo, běhá se mi tady výborně. Je tady dobrý ten okruh a atmosféra fanoušků je dobrá.
0: A ty jsi z jaké základní školy?
1: Já jsem ze základní školy z Ušu na Chodovci.
0: Na Chodovci, takže přijeli jste sem závodit. A jak se ti líbí tričko a medaile?
1: Jo, dobrý.
0: A co odpolední běh, taky se zúčastníte někde?
1: Nevíme, ale asi ne spíš.
0: A kdybys mohl zvolit třeba nějaký jiný sport než běh, který by to byl?
1: Fotbal.
0: Rád by si zahrál fotbal tady v rámci olympijského dne.
1: Jo.
0: Super, tak třeba někdy v příštích dnech nebo ročnících by to šlo, protože olympijský den už se dá slavit nejenom během, ale i dalším jiným sportovním kláním, třeba právě fotbalovým utkáním. Děkuji moc za rozhovor, ať se daří a ať získáš nějakou medaili.
1: Já taky, děkuji.
0: Tady mám dalšího závodníka, jak se jmenuješ, ahoj?
2: Davidka Hlaský se jmenuju.
0: Davide, z jaké ty jsi školy?
2: Křesomyslova.
0: Křesomyslova, jak se ti tady líbí dneska?
2: Dobře, je to super, ale bolí mě furt nohy.
0: Bolí tě nohy? A pokolikáte se zúčastníš olympijského běhu? Je to také poprvé?
2: Ne, není, to už je asi po třetí.
0: Po třetí. A jak se ti líbí trička letošního ročníku a atmosféra tohohle závodu?
2: Dobře.
0: Dobře, první rozběh jsi užil?
2: Jo, užil.
0: A jdeš ještě do finále?
2: Nevím.
0: Nevíš, jak to tady bude? Je to tady hodně rozběhané, neví se úplně přesně, jakým způsobem, když je v té rozbíšce, jak se to říká, hodně běžců, tak se to musí rozdělit na několik částí, tak uvidíme. Já se tady zeptám ještě nějakých holek. Děkuju za rozhovor a ať se daří.
2: A k vám taky.
0: Můžu se zeptat, holky, jak se jmenujete?
3: Anna. Viktorie.
4: Julie.
0: Tak holky, z jaké vy jste školy?
5: Ze Šejitří.
0: Všichni tři a vy už máte na krku medaile, co tam píše, olympijský den 2026. Je to váš první olympijský běh?
5: Jo, můj taky.
0: A jak jste si užili svůj běh?
5: Dobrý, bylo to super. Jo, bylo taky super.
0: Co říkáte na tu atmosféru, která je tady opravdu olympijská?
5: Hezká a bavilo mě to.
6: Samozřejmě fandíme naši škole.
5: Super.
0: Kolik vás přijelo ze školy?
5: To netuším.
0: Je vás tady hodně?
5: Mm-hmm, hodně.
0: A běháte, anebo ještě máte nějaký jiný sport, který se zařadili do toho olympijského dne?
6: Tak já běhám teda jenom takhle, atletiku dělám.
5: Já taky běhám.
6: Taky atletiku.
0: No a co nějaké stupně vítězů? Jak si vedete? Co si myslíte, jak to dopadne?
6: Tak já jsem samozřejmě ráda za třetí místo.
5: Já nevím, ale v tomhle kruhu jsem byla první, takže ještě nevím. No.
6: Taky nevím.
0: Takže jste napjaté, jak to dopadne. Tak jo, tak já vám děkuju za rozhovor a držím palce. No a my si dáme písničku a po písničce už budeme startovat ten hlavní běh, který začíná kolem 10. hodiny. Už by tady měl být někde Lukáš Rohan a Aneška, naši olympionici.

0: medailista.
1: Tak pánové,
2: blíží se 10. hodinka a budeme startovat ten olympijský běh. Je tady olympionik Lukáš Rohan a startujeme. A je odstartováno v 10 hodin. Lukáši, jak tady vnímáš tuhletu olympijskou atmosféru?
3: Tak já jsem před pár minutkama dorazil a překvapilo mě, kolik je tady dětí. Byl jsem tady i loni a připadá mi, že ten zájem o to je ještě větší, což je skvělý. A na první dojem to působí trošku chaoticky, ale je vidět, že organizátoři to tady zvládají skvěle a děti do toho jdou s velkou vervou a nadšením a na to se strašně hezky kouká.
2: Lukáši, letos si převzal tu roli startujícího ty, tak jak se v této roli cítíš?
3: No, tak trochu nesměle, protože s tím nemám moc zkušeností, ale zase na druhou stranu ono to není tak složitý. A přiznám se, že radši startuji, než abych tady teďka běhal, ale mě to čeká v 6, protože poběžím ten hlavní závod na Letný, takže já se šetřím na odpoledne.
2: Co bys popřál holkám a klukům, kteří teď závodí napříč celou Českou republikou?
3: No, já bych jim popřál hlavně krásný léto, protože za chvíli čekají prázdniny a doufám, že to léto bude nabitý i pohybem a že děti mají k sportu nejenom jako dobrý vztah, ale že ho aktivně dělají a že si v životě najdou nějaký pohyb, který jim přinese do toho života hodně radosti, hodně přátel a obecně jako dobrý kolektiv a i vlastnosti, které v tom životě člověka dost podporují a pomáhají mu v tom, aby se mohl mít dobře.
2: Lukáši, já ti moc děkuju za krásná slova, dáme si písničku a potom probereme, co čeká tebe v létě a jak ty vůbec se nahlížíš na ten olympijský den, olympijský běh. Tak děkuju.
3: Velice rád, tak zatím naslyšenou.
4: Nezvládám.

0: Když nemůžeš, tak přidej, to je ta správná písnička. Olympijský běh v plném proudu a tady na základní škole Býtovská, zatímco jsme se neslyšeli, už doběhly další dva závody, které letošní rok startuje Lukáš Rohan. Je to český vodní slalomář, kanoista závodící v kategorii C1. Na mistrovství Evropy vybojoval stříbrnou medaili, no a na olympijských hrách v Tokiu se stal stříbrným medailistou ve vodním slalomu C1. A teď už je připraven na další start. Řaděj se tady teďka holky. A tak až to Lukáš odstartuje, tak bych se rád zeptal na jeho závody a na jeho léto, protože on už nám tady popřál hlavně holkám a klukům krásné prázdniny, krásné sportovní prázdniny. A vy zatím tady můžete poslouchat, jaká že je tady atmosféra těch závodů. Jsou tady stovky holek a kluků. Ještě se sem blíží další olympionička, Aneška Ingráčková, skokanka na lyžích, kterou také uslyšíme ve vysílání Rádia Junior, ale teď už zkusíme Lukáše.
1: Tak holky, jdeme na to.

0: tak ta atmosféra, kterou jsme tam zažili, byla jako unikátní a v našem sportu jedinečná, myslím si, že i neopakovatelná. Takže tenhle závod bych určitě vypíchnul a jinak já jsem zase takový výzvy nepodstoupil. Loni jsem běžel velkou kunratickou v docela jako zajímavých podmínkách, na který jsem úplně nebyl připravený, co se týče mých bod, tak to bylo docela zajímavý, ale ty pocity byly hodně jiný, než samozřejmě při olympijském závodě.
1: Já jsem samozřejmě myslel ten tvůj sport, olympijské závody, když holky a kluci, kteří tady dneska startují, tak pomyslí na to, že by dělali nějaký sport a samozřejmě meta každého sportovce je olympiáda. Tak tobě se tady ta meta nebo tady ten sen splnil. Kdy se tady to přihodilo? Pamatuješ ještě na tu chvíli?
0: Jo, tak zase tak dávno to není a takovýhle věci doufám, že si v ideálním případě zapamatuju až do konce svého života. Ten moment, kdy jsem si vlastně vyjel olympiádu, přišel v mém druhém domově, což je vlastně vodácký areál v Troji a bylo to v roce 2020, ten covidový rok, na který si asi všichni tak nějak jako pamatujeme, tak vlastně na podzim, v září na mistrovství Evropy díky druhému místu jsem si potvrdil to, že budu ten jediný Čech, který nás bude reprezentovat na olympiádě v Tokiu, která ale tehdy byla dost nejistá, takže ty vyhlídky byly takový, že mám na co se připravovat, ale do poslední chvíle jsme nevěděli, jestli to opravdu proběhne.
1: No a proběhlo a dokonce to cinklo.
0: No tak samozřejmě mělo to happy end, z dnešního pohledu to zní krásně, ale pro mě vlastně už to období, kdy jsem věděl, že pokud ta olympiáda bude, čemu jsme samozřejmě věřili, tak to, že jsem věděl, že se na ní připravuju a že mám tolik času se na to dobře připravit, tak z toho sportovního hlediska to bylo skvělý, protože v našem sportu to spíš máme naopak, že se připravujeme na ty kvalifikační závody a do poslední chvíle žijeme v nejistotě a teď jsme najednou měli nějakých 9-10 měsíců na to se připravit na můj absolutní vrchol dosavadní kariéry.
1: Lukáši, a co tě čeká teď v nejbližších měsících nebo týdnech?
0: No tak říkal jsem, že dneska mě čeká ten běh na Letný, ale čeká mě především taky hodně tréninku a té finální přípravy, jelikož na konci července máme mistrovství světa vlastně v americké Oklahomě, kde s chodou okolností proběhne olympiáda v roce 2028, ačkoliv ta bude v Kalifornii, v Los Angeles, tak vlastně vodní slalom a taky softball bude z mýho pohledu bohužel v hodně vzdálený Oklahomě, jelikož je to asi 20 hodin autem, takže to není úplně za rohem, je to asi jako kdyby v Evropě jel člověk z Prahy do Barcelony, takže hodně, hodně daleký, ale to je to, co nás čeká teď jako primárně a to je ta realita těch dnešních dnů, ale samozřejmě čeká mě i spousta jiný zábavy, protože nežiju jenom sportem.
1: Tak díky moc, přeju hodně štěstí, přeju krásné léto a děkuju za rozhovor.
0: Já taky díky a mějte se krásně a sportujte.

0: Anežka Jindráčková, skokanka roku, juniorská mistryně světa, držitelka ženského rekordu právě na základní škole Býtovská. Krásné dopoledne.
1: Hezký dopoledne.
0: Anežko, jak se ti tady líbí?
1: Jako jsem tady asi tak 5 minut, ale je to boží, protože miluju děti a ten hřev tady je. Jako nevím, jestli bych to zvládala třeba tak 2 dny v kuse, jo, ale na ten čas, co tady jsem, tak je to hrozně nádherný a ta radost, co všichni tady mají, to je krásný.
0: Jaký je to pocit startovat tady ty závody, tak vlastně dostat se na druhou stranu toho startovního pole?
1: Jsem tady poprvé z druhé strany, vždycky jsem byla závodník, taky jsem měla atlet.

0: taktiku, takže přesně znám ten pocit, kdy člověk stojí v té dráze a čeká na ten výstřel. Je to zajímavá zkušenost, no.
1: No a já jsem slyšel, že ty s tou svojí medailí si i spala, co si získala nedávno, je to pravda?
0: Jo, bylo to hned první večer, co jsem ji vyhrála. Prostě jsem si ji vedle sebe položila, byla se mnou na manželský, no.
1: No a jaký to byl pocit, jaký to byl zážitek vlastně po dlouhé době, vlastně jediná česká medaile, ženský rekord?
0: Já myslím, že, nebo takhle, asi mi to došlo až těch pár týdnů poté, jakože ten první den to bylo takový, že to pro mě byla samozřejmost, nebo ne samozřejmě, bylo to nutnost vyhrát, protože jsem měla sobě to očekávání od ostatní, ten nátlak, a kdybych to nevyhrála, prostě jak bych byla zklamaná, to, že jsem si to vyhrála, tak vlastně to bylo jenom splnění, odškrtnutí, ale ne, že by tam bylo takový to úplně překvapení, jakože wow, ale potom, když člověku to dojde, že ty krásu, člověk je mistrem světa, sice juniorským, ale i tak, tak je to boží.
1: A poběžíš dneska olympijský běh?
0: Měla jsem, ale jsem na antibiotikách, takže bohužel.
1: Bohužel, no a co dělá skokanka na lyžích takhle v létě?
0: Skokanka na lyžích, ty v létě studuje, snaží se studovat, vídá se s kamarády, no a tak snaží se balancovat ten život, aby nebyl jenom o sportu, ale aby to bylo tak půl na půl všeho, trochu sportu, ale trochu i toho ostatního.
1: Jaké jsou další sportovní plány a ambice? Jaký je teďka tvůj cíl, Aneško?
0: Tyjo, tak ten nejbližší cíl bude si zalítat na Mamutí můstu ve Vikersundu tuhle sezónu. Ježiši.
1: Tak a Aneška tady v přímém přenosu teďka odstartuje další olympijský běh na základní škole Býtovská. No a tím už se společně pomaličku rozloučíme. Jak se cítíš teďka, když máš takhle tu zbraň v ruce?
0: Nervózně, mám pocit, že chci někoho zabít. Což se nestane, to ne.
1: Oh. Jsou tam slepé náboje, tak je to v pořádku. Tak, holky jsou teďka připraveny na startu.
0: A co mám něco říkat?
1: Tak, asi můžeš i něco říct.
0: Já, ale ne, jakože jí mám něco říct, nebo?
1: No, jestli jsou připraveni.
0: Jste připraveni?
1: Tak čekáme ještě na časomíru. Tak a budeme startovat přímo v přenosu. 10 hodin, 14 minut.
0: A co mám dělat? Tak jo.
1: Tak a je odstartováno. Aneška ve své premiéře odstartovala, jak se cítíš?
0: Já nevím. To je hrozný. A jsme prasklouční bubínek.
1: Aneška je rozpačitá. Holky a kluci, já se loučím ze základní školy Býtovská a spojíme se opět odpoledne z toho zlatého olympijského běhu z Letné. Klárka Nováková odstartuje klub Rádia Junior a my se společně propojíme a zjistíme, jak se běhá na Letné. Od mikrofonu se loučí a krásný den přeje Jirka Kohout.
2: Rádio Junior. Minutové zprávy.
1: Středa 18. června bude v České republice patřit běhu. Po celé zemi se totiž koná olympijský běh. Největší běžecká akce v Česku se koná na oslavu olympijských hodnot a myšlenek a startuje v 18 hodin živým přenosem na Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport. V dopoledních hodinách se bude běhat na většině škol v České republice. Dětské běhy odstartuje Rádio Junior v živém vysílání v 10.00. Chovatelé vypustili do volné přírody ve Španělsku mládě orlosupa bradatého, které se letos v březnu vylíhlo v pražské zoologické zahradě. Mladá samice je v pohoří Sierra Nevada v Andaluzii. Evropská populace těchto dravců je ohrožena vyhynutím. Samička orlosupa se v Praze vylíhla poprvé po zhruba 20 letech. A jaké bude počasí? Dnes bude oblačno až zataženo, místy přechodně i polojasno. Nejvyšší teploty 20 až 27 stupňů Celsia. We'll be right back.

Ahoj holky a kluci, rodiče a prarodiče, milí posluchači. Rádio Junior vstupuje do své 13. sezony a i v tomto roce se můžete těšit na několik novinek. Pořad Mezi námi zvířaty nahradil sobotní klub Rádia Junior. Každé úterý od 15. do 16. hodiny si moderátorka Veronika Hájková zve zajímavé hosty a jejich zvířecí parťáky. Dárek, který se našel zaprášený v archivu budovy Českého rozhlasu, se jmenuje Pohádkové poklady. Nádherné čtené pohádky z let minulých, klasické zápletky a napínavá dobrodružství v podání hereckých legend, u kterých se budete smát i bát, uvedeme každou neděli od 19 hodin a zpětně poté k poslechu na webu Rádia Junior nebo v aplikaci Můj rozhlas. V roce 2026 chystáme i další překvapení. Rádi bychom představili nové díly u Šounovy pohádkové školky. A těšit se můžete i na další novinky, a to nejen ve vysílání. Děkujeme za vaši přízeň. Adam Kebert, šéfredaktor Rádia Junior.

zkrátka svoji vlastní hlavu a nevadí mi, že jsem trochu jiný. Mám prostě rád hrnky spálené hlíny.

hladím hlínu, pomalu svůj střep vzhůru vinu, s živoucí hmotou jsme při práci, v podstatě v permanentní konverzaci. Po prvním výpalu, po přežahu, kdy hlína ještě saje vláhu, obléknu hrnek do glazury, poznáš ho podle mé signatury.

0: Zajímá tě, co je in?
1: Tak poslouchej Trenduj, novou lifestyleovou talk show o vás, pro vás.
0: Přijít do ní může každý, kdo se nebojí šérovat, včetně tebe.
1: Eva Sinkovičová hosty vyspovídá, proberou, co řeší, co je baví a taky, co zrovna trenduje.
0: Navíc na ně čeká záludný kvíz i rozhlasová výzva.
1: Co myslíte? Daj to?
0: Pust si Trenduj. Každý druhý víkend v 16.00 anebo kdykoliv na webu Rádia Junior.
1: A budeš

Dejte mi pastelku, nakreslím pejska, když bude hodný, budu ho mít rád. Dejte mi pastelku, žlutá a modrá, každá je dobrá.

0: jak to vypadá, když se ve studiu sejdou dva upovídaní herci?
1: Všelijak, ale především je to kopec zábavy, zážitků z natáčení a divadla.
0: Ranní restart s Petrem Komínkem a Karlem Klementem
1: každé pondělí od 6 do 8 na rádiu Junior.

0: hodně štěstí.
1: Počkej. A kolik už mu vlastně je?
0: 65. Ale vůbec na to nevypadá, co?
2: No to teda ne. Jsem rád, že nám už tak dlouho nosí pohádky na dobrou noc.
0: Já taky. Někdy je poslouchám živě v 19.50. Jindy si je zase pouštím z aplikace Můj rozhlas. A dám klidně několik pohádek za sebou.
2: To já Hajaju poslouchám z webu radiojunior.cz. A taky se těším, až se s ním potkám na akcích Rádia Junior.
0: Já ho chci taky vidět. Můžu jít s tebou?
2: No jasně. Tak domluveno.
0: Jupi! Aha.

hotové zprávy. Středa 18. června bude v České republice patřit běhu. Po celé zemi se totiž koná olympijský běh. Největší běžecká akce v Česku se koná na oslavu olympijských hodnot a myšlenek a startuje v 18 hodin živým přenosem na Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport. V dopoledních hodinách se bude běhat na většině škol v České republice. Dětské běhy odstartuje Rádio Junior v živém vysílání v 10.00. Chovatelé vypustili do volné přírody ve Španělsku mládě orlosupa bradatého, které se letos v březnu vylíhlo v pražské zoologické zahradě. Mladá samice je v pohoří Sierra Nevada v Andaluzii. Evropská populace těchto dravců je ohrožena vyhynutím. Samička orlosupa se v Praze vylíhla poprvé po zhruba 20 letech. A jaké bude počasí? Dnes bude oblačno až zataženo, místy přechodně i polojasno. Nejvyšší teploty 20 až 27 stupňů Celsia. We'll be right back.

duši vrásky. Ten to tam trochu v sobě má. Ví, že přišla chvíle pro otázky, taky ví, že dřív slunce zapadá.

0: Focel, už o tom víš.
1: O čem?
0: No, že na hitparádu Rádia Junior nemusíš o víkendu čekat až do 5 odpoledne. Nově si ji můžeš poslechnout už v sobotu v 9 ráno.
1: Tak to si ji dám k snídani. A co hlasování? Bude už fungovat?
0: No jasně, že jo. To taky startuje v sobotu v 9 ráno, kdy se ti na webu radiojunior.cz objeví nové pořadí 10 hitů a dvě novinky k tomu.
1: Hlasovat můžu až do středy do 8 večer?
0: No jasně. A znáš i tu vychytávku s hlasovací tabulkou?
1: Že když v ní klikneš na jména zpěváků a zpěvaček, tak se dostaneš na rozhovory s nimi?
0: Jo.
1: Ha, sypiš? Už jsem se takhle dívala třeba na videorozhovor s Lollipop, s Rebelkami, Pokáčem nebo Ivanou Korolovou.
0: No, tak to jsem čekal.
1: Já zas vždycky při poslechu hitparády čekám na to, až se dozvím odpověď na soutěžní postřehovku, protože chci vyhrát merch od zpěváků a zpěvaček.
0: A už jsi něco vyhrála?
1: Ještě ne. Ale dozvěděla jsem se spoustu fun facts z pop music.

0: jedeť sám.
1: Šudikuk Jany Richterové.
2: Koukneme se všude.
1: Do vesmíru, za zvířaty, mezi kytky, na premiéru filmů, do světa módy a zkoukneme i z brusu novou apku.
2: A třeba zbyde čas i na drby.
1: To všechno nabízí Všudikuk Jany Richterové.
2: Nezapomeň, každou neděli v 9 ráno na rádiu Junior.
1: A klidně u toho můžeš ležet, Jana to za tebe odběhá.

0: Rádio Junior, velká pohádka.
1: A teď už nás čeká pohádka nazvaná Nejkrásnější nevěsta. Když se jeden postarší italský král rozhodne pro ženění, budí to na královském dvoře úsměvy i rozpaky zároveň. Potíž je v tom, že se mu žádná z urozených sousedních šlechtičen, kterému dohazuje jeho komoří, nezamlouvá. Do oka mu padla jen a jen místní ševcová a to se zas nelíbí Antoniovi, mladému královskému panošovi. Bude se nakonec konat svatba? Napsal František Pavlíček, režie Karel Weinlich, účinkují Hana Maciuchová, Věra Kubánková, Ladislav Mrkvička a další. Pohádka Nejkrásnější nevěsta byla vyrobena v roce 1982.

0: A zase nikde ani stopa po něm, jako by se pod tím holobrátkem země slehla. Zpropadený Antonio, mám já tohle zapotřebí v mém úctyhodném věku? A ještě úctyhodnějším postavení? Co pak jsem lovecký kůň? Jsem snad ohař? Jsem chrt, abych v jediné minutě zběhal celý zámek? Antonio, kde jsi? Měj se mnou slitování, vždyť mi už nohy vrávorají, celičky se třesu jako listí z osiky a v prsou mě to šimrá, dusí a pálí a sotva popadám dech. Antonio, slyšíš? No prosím. A to jsem mýval hlas, jako když v horách zaburácí tisíc hromů. Antonio, ty uličníku! Jestli se okamžitě neozveš, uvidíš, zač je toho loket.
1: K čemu ten křika povyk, jestli se smím optat? Vždyť se to na pana Komořího ani nesluší takhle tu vyvolávat jako na lesy.
0: Já ti dám neslušit, ty bazlíšku. Kde zbyl, když jsem se po tobě schánil?
1: Od samého rána, prosím, na tom samém místě.
0: A to je kde?
1: Jako vždycky úctyhodný, pane. Tuhle na stoličce u okna.
0: A kam zdal uši, ty zelná hlávko, když jsem tě volal?
1: Tak zaprvé, žádnou zelnou hlávku, co já vím, nezdobí uši. A za druhé, já, když mám práci, tak podle vašeho výslovného přikázání nevidím ani neslyším.
0: Tak teď podle mého přikázání koukej všeho nechat a prstorubá to za mnou. Rozuměl jsi?
1: Jenže, kdo za mě zalátá panu králi punčochy, ha? A kdo tomu samému urozenému pánovi zaštupuje s prominutím noční košily?
0: Už ani slovo. Košily odlož. Punčochu nech punčochou. Zapni si kamizolu, načechrej si krejzlík, ať aspoň trochu vypadáš jako králův panoš a ne jako vagabund. A šupito, šupito,
1: šupito. A kam pak mě to vlastně, jestli se smím optat, zácný pán postrkuje?
0: Očekává nás, a to už hodnou chvíli, ty strako, prosto řeká, sám náš nejmilostivější pan král.

0: Že vám to ale trvalo. Než jste se uráčili, stačil jsem 6x zívnout a 3x zdřímnout. Tak za to vám, pane komoří, strhnu z dnešní apanáže 3 groše.
1: Královská milost, račte odpustit. Moje dochvilnost a precióznost je všeobecně a chválně známa. Za to opoždění nese vinu tuhletem prosto řeký vrabčák.
0: Můj pane Antonio, jestli je to pravda, nezbývá mi než rozhodnout, že za trest Antonio dostaneš k večeři o 3 makaróny. Míň.
2: A to zas ne vaše urozenosti, to se musím bránit. Neopozdil jsem se jen tak pro nic za nic, ale protože nevím, co dřív. Můžu snad já za to, že už zase máte v punčochách díry jako dlaň? Štupuju, látám, dělám, co můžu, koukám, abych viděl a vy hned o 3 makaróny míň. Už teď mám hlad jako velký ovajs. Slyšíte, jak mi kručí v žaludku? A třeba vám do zítřka umřu hlady. A kdo vám potom místo mě bude kartáčovat vlečku, čistit střevíce, leštit korunu?
0: Ticho, Antonio! Řekl jsem 3 groše a 3 makaróny. Ale abyste neřekli, když mi teď dobře poradíte, možná, že se dám obněkčit. Pěkně mě poslouchejte. Když jsem dnes ráno upíjel svou královskou kávu, napadlo mě, že se ožením.
1: Odpusťte milosti, snad jsem se přeslechl. Co jste to ráčil poznamenat, že míníte se
0: oženit?
1: Můj královský urozený pane, to vás nenapadlo nic lepšího, no ne? I váš pan Rada je z toho vedle, jak ta jedle, koukněte, jak má pusu do kořán. Ba ne, prosím, to se jen tak zdá, že jsem tak říkajíc perplex.
0: A já bych rád věděl, co je na tom divení a žasnutí, že si chci najít na věstu.
1: Právě že nic, milosti, proto mě to tak překvapilo, právě že nic.
0: A co je na tom k smíchu tobě, Antonio?
1: Ne, taky dohromady nic. Akorát to můj drahý urozený pane, že už jste na veselku přece kapánek přestárlý.
0: Já, že jsem starý na ženění?
1: I kdepak, milosti, neposlouchejte toho prosto řekého holobrátka. Jaký pak starý? Docela naopak. Jste muž v nejlepších letech.
2: No, v letech, to jo.
1: A co má být? Našemu panu králi šediny skvěle sluší. Stříbrné nitky v královském kníru jsou znamením důstojnosti.
2: A co ty rýhy na čele? Co vrásky kolem očí?
1: Tyto jemné vějířky? Ty jsou erbovním znamením vladařské starostlivosti a moudrosti.
2: A co to kulaťoučké tohle? Bříško?
1: Obraz blahobytu, hlupáku. Suma sumárum, královská milosti. Rozhodl jste se pro ženění v pravou chvíli. Je to skvělý nápad.
2: Jo, grandiozní.
0: No, váš názor se mi líbí, pane komorní rado. Potvrzuje, že jste muž na svém místě. Ty, Antonio, mlč a využij svého neposedného rozumu na užitečnější práci. Jde o to, že ta věc má háček. A proto jsem vás vlastně povolal. Chci si vzít za ženu tu nejkrásnější dívku. Antonio, nejlíbeznější a nejpůvabnější bytost, jaká se zrodila pod sluncem.
2: A tak tohle bude ještě tvrdší ořech urozený, pane králi?
1: Naopak, milosti. Já tvrdím, že to je ten nejsnadnější úkol. Kdybyste dovolil, navrhl bych vám za vaši královskou partnerku portugalskou kněžnu.
0: Pane, pravil jsem, že chci nejkrásnější ženu. Portugalská kněžna je sice pořád ještě k světu, ale na moje gusto už kapánek moc přitěle.
1: V tom případě, milosti, má-li vaše nastávající choť být křehoučka a útlá, doporučuji vám vévodkyni z Niederlandu.
0: Řekl jsem výslovně, že chci nejlíbeznější a nejpůvabnější bytost pod sluncem. Vévodkyně z Niederlandu ujde, když přivřu jedno oko, ale na můj vkus je kost a kůže.
1: Už vím, milosti. Už jsem to pochopil. Jestli vaše nevěsta nemá být ani přitěle, ani hubeňourek, pak tvrdím, že ta nejkrásnější a nejpůvabnější je francouzská princezna.
0: Dost, pane komorní rado, už ani slovo. Ta slečna sice není boubelatá ani hubeňourek, ale jen proto, že je dočista nijaká. Teď ty vyrukuj s nápadem, který stojí víc než za zlámanou grešli.

0: začal vědět ani trochu urozená.
1: No, to by mi konec konců moc nevadilo. Sám jsem urozený až dost. Hlavně, aby byla ze všech nejkrásnější. Kterou bys mě vybral? Cukrářku?
0: To by možná šlo, ale zase na druhou stranu nevím, nevím.
1: Tak pekařku.
0: Ani ta by nebyla marná, ale když zas to vezmu kolem a kolem...
1: Nebo snad rybářku?
0: Když to mermomocí chcete vědět urozenosti, povídá se, že nejkrásnější na světě je zdejší Ševcová.
1: Milosti! Dejte mu za takovou radu srazit hlavu. Přece byste se neoženil s nějakou prťačkou na verpánku.
2: Vy buďte sticha, pane!
1: A ty, Antonio, mi o té Ševcové pověz všecičko, co víš.
0: To bude těžká práce, vaše urozenosti. Já sám ji ještě nikdy ani nezahlíd. Můžu vám posloužit jenom tím, co jsem o ní slyšel.
3: A co pak to bylo za zvěstí?
0: Tak povídali, že má oči jako nejčernější zralé olivy.
3: Olivy povídali.
0: Vlasy prý má černé jako uhel.
3: Uhel povídali.
0: Za to tvářičku.
3: No.
0: Bělavou jako mléko.
3: Oh.
0: A hebkou jako aksami.
3: Jo.
0: Štíhlá je prý jako jarní proutek vavřínu. A přitom zas oblá jako broskvička.
1: To je ta pravá. Tu chci a žádnou víno.
2: Milosti. Jestli se oženíte s Ševcovou, kde jaký Jelimánek o vás může říkat, že jste s prominutím král Bačkora?
1: To by se mohlo opovážit. A vůbec, můj vážený rádče důvěrníku, dneska jste prokázal, že především vy sám stojíte za starou Bačkoru. Vemte si příklad tuhle z Antonia, jak chytře mi poradil.
0: Slyšíte to, pane? Máte si ze mě vzít příklad. Tak tohle ti přijde draho, Antonio.
1: A jestli nechcete mít k večeři jen suché makarony, koukejte se vyznamenat aspoň co by námluvčí. Antonio, připrav se, poneseš mi vlečku. Pane, vy mi pomůžete ze schodů.
2: K službám, královská milosti. Ale nač pak s dovolením takový spěch, to jako ráčíte teď, hned?
1: Samozřejmě, můj nedovtipný pane Rado. Rozhodl jsem se bez otálení hodit, tak říkajíc udičku, té skvělé rybce, své nastávající a vytoužené nevěstě.

0: Opatrně, milosti, ať neklopítnete na dláždění.
1: To jsou mi věci. No ne, jak pěkně mi svítí sluníčko na cestu. Antoniu, kde přebývá tak krásná Ševcová?
2: Hnedlinko, to bude urozený, pane. Sejdeme tuhle do podzámčí, přejdeme lávku přes potok.
1: A jaký svěží větříček mi ofukuje tváře. Je to příjemné trochu se prošpacírovat. Ale kde jsou všichni moji podaní?
0: Poručil. Chci říct, doporučil jsem jim, aby raději nevystrkovali své zvědavé nosy. Nemusí hned každý vědět, kam jejich milost jde.
1: Správně. I když zas na druhou stranu takhle mi nikdo ani neprovolává slávu. Jaký pak je to špacír bez ovací?
0: Sláva.
1: Lidičky, hej, lidičky, kde jste kdo? Jen klidně vylezte na zápraží, pojďte na čerstvé povětří a veselte se. Váš král jde na námluvy.
3: A to je radosti urozený, pane, tak na námluvy, no zdraví a v pořádku došli. Přeju vám k tomu konání dobré pořízení.
1: Tak se mi to líbí, babičko.
3: Ještě tak, kdyby byl urozený pán od té lásky a dal mi penízek pro štěstí.
1: Tohle se mi zas nelíbí, bábo. Kam bych přišel, kdybych na potkání rozdával?
3: Aspoň krejcárek nebo groších, milost, pane. Jak povídám, pro štěstí.
1: Už jsem řekl, nedám.
3: Inu, jaká pomoc, řek si so to sám. Marná snaha, marné chtění, nebude tvé, co tvé není.
1: Co to huláš, stará, pusť mě, nepleť se mi do cesty.
2: Tu máte, babičko, a nezlobte se, že nemám víc než tenhle troníček.
3: Děkuju ti, synku, víc než penízek mě těší tvoje dobré srdce. Však se ti taky odvděčím, za ten troník ti dám. Pojď blíž. Tuhle. Prstínek.
2: Ale babičko, vždyť sama nemáte na zbyt.
3: Mám, nemám, co ty víš, neděli drahoty dávám ráda, tak si honem vem ten kroužek a noc ho na levém prsteničku, ten je od srdce, opatruj ho jako oko v hlavě, v něm je tvé štěstí, synáčku.
1: Pospěš si, Antonio, žádné snimování s cizí babkou.
2: Děkuju tisíckrát, babičko.
4: Už běžím, vaše urozenosti, pane králi.
1: Nevíme, kudy dál, honem nám ukaž cestu.
4: Račte jenom zahnout za roh, první chaloupka, druhá, třetí.
2: A jsme na místě. Mám zaklepat?
1: Co tě nemá? Teď musí jít všechno, jak se sluší a patří podle dvorského mravu a panské etikety. Ty mi jen uprav lečku, abych vypadal majestátně. Přičí s nimi knírek jako švihákovi. A potom se, panoš, drž co nejdál vzadu, abys nepřekážel. Námluví obstará můj pan správce, komoří a rádce.
0: Milosti, je mojí povinností ještě jednou co nejdůrazněji upozornit, varovat, ba přímo zapřísahat, že se nesluší, aby se potentát monarcha král ucházel o prach obyčejnou Ševcovou.
1: Už mi s tím dejte pokoj. Nechci nic slyšet a basta. Radši ho nemudělejte, co jsem poručil.
0: Jak račte. Hej, je tu někdo, kdo přebývá v tomto domku, ať vyjde na zápraží.
5: No ne, to je mi návštěva. Vítejte do mého krámku, vzácní páni. Jistě si jdete prohlédnout mé střevíčky. Jen račte dál, ukážu vám ty nejonačejší. Je libo vyšívané stříbrem? Nebo jen lehoučké atlasové do plesu?
1: Měl jsi pravdu, Antonio, to je děvče jako lust.
5: A nebo snad nějaké obyčejnější na denní štrapáci?
1: Takovou krasavici jsem v životě neviděl.
5: Mám tu pro vás botičky na léto, do mrazu, do nepohody, se zlatým šněrováním na procházku, ze zametu k tanci. Jen račte, páni, u mě si dozajista vyberete, co samo srdce ráčí.
0: Tedy, slečno.
5: Ano?
0: Abych pravdu řekl, nepřišli jsme za účelem, tak říkajíc, vašich střevíčků.
5: A že jsem tak smělá, proč pak tedy? Na besedování nemám čas. A na ledé jaké okounění, panáčkové, to už teprve nejsem zvědavá. Vyklopte, co máte za lubem.
0: Nebuďte hubatá, Ševcko.
1: Komoří.
0: Chci říct, že by bylo na místě být zdvořilejší, slečinko. Jsem totiž pověřen vás požádat o ruku tuhle pro jeho milost pana krále.
5: A to se podívejme. Tak tohle je pan král.
0: Řekl bych přímo výkvět mezi panovníky.
5: Aha. A chce se ženit.
1: Tak mě zčista jasná napadlo.
5: A což je tak pozdě?
6: a zdrovinka se mnou.
1: No, ono totiž, jak bych to...
0: Nechte to na mě, milosti. Čekám na vaši odpověď, slečno.
6: A hrom do verbánku, to je rána.
0: Jestli jste mi snad správně nerozuměla, musím vás upozornit, že máte všechny možnosti stát se chotí našeho pana panovníka a tím pádem královnou.
6: Královnou říkáte? Co by ne? Proč ne? Jenomže v tom je háček.
0: Jaký pak háček?
6: No.
0: Už chcete snad říct, že si naši nabídku musíte rozmyslet? To je neslýchané.
6: Ale kde pak, vzácný pane? Musím vám jenom povědět, že když jsem byla malá, dostala jsem od své kmotřičky do vínku místo dárku takové předurčení. Opravdové štěstí prý mě potká jen s tím vyvoleným, při jehož prvních slovech mě zazvoní v oušku.
0: Ale jděte, prosím vás. To dá rozum, že to nejopravdovější a největší štěstí vás může potkat jedině a jenom s jeho milostí králem.
6: Ano, když mi při jeho slovech zazvoní v oušku.
0: A proč by nezvonilo? Můžeme to hned vyzkoušet.
6: Vidíte, to je nápad. Taky nemám ráda, když se věci odkládají.
0: Milosti, můžeme začít s námluvami.
1: Když já honem nevím... Z kterého konce bych jaksi...
6: Čekám na vaše vyznání.
1: Ach ano, ovšem. Tedy... Zácná dámo.
6: Dámo. Ale milost, pane, vždyť já jsem jen obyčejná ševcová.
1: Můj panoš mi vyprávěl o vaši kráse, ale já musím říct si, že lhal.
6: To vám ráda věřím. Kde bych taky mezi střevítkama přišla ke kráse?
1: Pro pána to ne. Chtěl jsem naopak poznamenat, že mi řekl jen půl pravdy.
0: Milosti stačí. Tak co, slečno? Zvoní?
6: Vy něco slyšíte?
0: Já? Zvonit má přece ve vašem oušku.
6: Mělo by. Jenže... nezvoní.
1: Já bych to tedy zkusil ještě jednou. On ten můj panoš, jak jsem řekl, lhal i nelhal. Vy jste totiž stokrát krásnější, než se dá vypovědět slovy.
0: Zvoní? Ševcová zvoní?
6: Mm-mm. Ani cinknutí.
1: Komoří, co si počnem? Jen klid, milosti.
0: Slečna mi prvé asi špatně rozuměla. Řeknu to ještě jednou a naposled. Slečinko, o vaši neurozenou ruku se uchází jeho královská urozenost. A to je pro obyčejnou holku takový terno, že nezbývá než zapomenout na pošetilé věžby, kde jakých motřiček a tak dále. Vy nám prostě musíte říct ano. Královskému majestátu se nesmí takhle vzdorovat.
4: Kdybyste ji radši nechal na pokoji, třeba o pana krále vůbec nestojí.
7: Co to bylo?
0: To si pouští pusu na špacír váš panoš, milosti. Bazilíšek hubatý, na nic dobrý.
4: Dočista jste jí chudinku popletli. Na mou věru, až mi z toho zatrnulo okolo prstínku. Holka, nepláč.
7: Zase. Slyším, že někde tichonce zvoní.
0: To se vám je něco zdá, milosti.
4: Utři si oči, Hezulko. Tu máš, vem si můj šátek a honem se usměj, nebo taky začnu natahovat moldánky.
1: A zvoní.
6: Ano. V mém oušku. Královská milosti. A to znamená, že přede mnou stojí můj ženich.
1: Jaký pak ženich? Vždyť je to můj pano Šantonio.
6: A já vám pravím, že mě zvoní v oušku. Slyšíte to sami. A co jiného by to mohlo znamenat, když už byla řeč o svatbě, než že se provdám za vašeho Antonia, pane králi. A to je moje poslední slovo.
1: Ministře, okamžitě mě doprovoďte domů. Tyhle námluvy se vám nepovedly. Za to dneska půjdete spát ohledu.
8: Už zas, milosti, milost, slitujte se.
1: Řekl jsem. A do rána mi vymyslíte a vykoumáte, jak to zaonačit, abych tuhle nejkrásnější a nejlíbeznější a nejpůvabnější bytost pod sluncem dostal za ženu já a ne můj panoš. Antonio,
0: Podrž mi vlečku, jdeme do zámku.
2: Račte jít napřed, urozenosti, hned vás doženu.
6: To se sluší, nechat pana krále kvůli cizí holce?
2: Jaká fakt cizí holka? Jsi moje nevěsta. A tak mě napadlo, že bych se ti měl podívat do očí. Ukáž, ukáž. Na mou věru, jako dvě černočerné olivy.
6: Kdo ti o mě vyprávěl?
2: Co jsou všechny řeči proti tvojí kráse? No, za to já jí moc nepovral, ale kdybys chtěla do nejdelší smrti, bych tě nosil v náručí.
6: Ať chci nebo nechci, Antonio, já najisto vím, že od této chvíle si můj žil. Snad i kouzlo mé kmotřičky to rozhodlo.
2: Neptám se na kouzlo, ptám se tebe, jestli bys mě mohla tak mít v lásce, že bys mě i bez nucení a věštění chtěla za muže.
6: Asi jo, Antonio.
2: Jo.
6: Jiného ženicha si neumím představit.
2: Já se snad pominu samou radostí. Tak, abys věděla, ještě dnes poprosím pana krále, aby mě propustil ze služby a zítra můj vavřínový proutečku. Zítra se vrátím k tobě jako na koni.

0: Je to prosto řeký vrnapčák milosti.
1: Ale nahle míždí paštiku. Mistr. A nikdo z celého zámku neumí vyudit voňavější mortadelu. Panoč je to pečlivý a pracovitý. A třeba má i malinko pravdu, že už jsem na ženění drobet. Přestárlý. Bříško se mi kulatí.
0: Hloupá zelná hlávka, je to vzpůrná palice.
1: Když on mě zalátá punčochy, jako bych měl své královské nohy uložené v prachovém peří. Ani kuří oka necítím. A kdo ví, jestli konec konců není moudré zemko v jeho řeči. Jen co koukněte, na bradě jsem už ošedivělý.
0: Je to posměváček milosti, repetivá straka a lstivý bazilíšek, který vás, jestli budete jen chviličku ještě váhat, nakonec připraví o tu nejpůvabnější.
1: No pána, to ne.
0: A nejlíbeznější.
1: Už ani slovo.
0: Zkrátka ze všech nejkrásnější.
1: Povídám dost. Neděs mě.
0: Nevěstu. On bude slavit veselku a vy tuhle ostrouháte kolečka.
1: Tak to se nesmí stát. A co mám dělat?
0: Jak jsem už prvé vaší milosti radil, na oko mu vyhovět. Vyplatit mu těch pár grošů za věrné opatrování a přitom ho požádat o poslední službu, kterou jsem už, jak radšíte pamatovat, se sumíroval a vymyslel. Pošleme ho štando péde do království Hišpánského, jakoby s poselstvím, tam ho váš bratránek strčí do nejhlubší hladomorny a finito. On bude mít po veselce a vy po všech starostech.
1: Tak mi ho sem zavolej.
0: Antonio! Kde se zase touláš? Antonio!
2: Načten povyk a kalup sakramente!
0: Já ti dám sakramente! Koukej, presto rubá to mazat k trůnu jeho milosti!
2: A nešlo by to bez postrkování, však já trefím sám.
0: Šupito, šupito!
2: Uctivě se klaním, vaše urozenosti.
3: Jen pojď, Antonio, pojď. Pojď blíž, něco tu pro tebe má.
2: Jestli se smím optat, jak pak jeho velkodušnost rozhodla o mé prosbě?
3: Prokážu ti laskavost.
2: Tak sláva, já věděl, že se nakonec dohodneme.
3: Propustím tě ze svých služeb a najdu si jiného panuše.
2: Za to vám budu do smrti vděčný, pane.
3: Jestli pro mě ovšem ještě naposledy uděláš jednu veledůležitou věc.
2: Když to jináš nejde, co bych neudělal. A cože by to jako mělo být?
3: Zavezeš psaní mému hišpánskému bratránkovi.
2: To se mám harcovat kraj světa až do Hispánie?
3: Ale jaký pak kraj světa, vždyť je to jenom kousek, Antonio. Skoro bych řekl, jen co kamenem dohodíš. A navíc mám hochu milý důvěru jenom k tobě. Nikomu jinému bych ten tajný list nesvěřil. Odevzdáš ho mému bratránkovi a tím tvoje služba končí. Jenom jedno ti kladu na srdce. Nesmíš nikomu povědět, kam jdeš a proč.
2: A co bych komu vykládal? Budu mít pusu na tři zámky, ale až se vrátím, smím si zbalit do uzlíku svých pět švestek a jít, kam mě srdce povede.
3: Jestli se vrátíš, Antonio, nebudu ti už v ničem bránit. A teď už běž, běž, běž.
2: A s radostí vaše urozenosti. Čím časněji vyrazím, tím dřív budu zpátky.
0: To se teprv uvidí, hubo prosto řeká. Však oni ti u hišpánského královského bratránka zatnou ti pec. A vám, milosti, od této chvíle už pranic nestojí v cestě.
3: Když ona přece jenom se mi to jaksi nezamlouvá. Neměl bych ho zavolat zpátky?
0: Ani nápad.
3: A kdo se teď o mě bude starat?
0: Když dovolíte, okartáčuju vám místo Antonie vlečku já sám. Přičísnu vám knírek, opráším korunu a tak dále a tak dále a můžete se vypravit pro nevěstu.
3: Ještě včera jste mi ji rozmlouval. Pamatujete se, že se to nesluší, aby si král namlouval ševcovou.
0: To bylo včera, milosti, a včera není dnes. Když jsem se teď na dosmrti zbavil toho bazilíška, jsem ochoten připustit, že na královský trůn se může hodit. A proč vlastně ne? Třeba i prach zprostá obuvnice.

0: Muj, ty smutku. Sotva jsem vytáhl paty ze zámku, už mi začíná vyhrávat v břichu mizeréry jako navarhany. Jed bych, až by se mi za ušima prášilo. Že prý to mám do Hispánie akurát, co by dohodil kamenem.
1: Houbele s urození, pánové. Je to fůra mílí. Kroku a sáhu dohromady.
0: A vy jste mi nedali na cestu ani drobeček, ani omaštěný makarónek, natož sousto parmezánu, ani šneka, ani sušenou parmičku. Kdybych si byl ve spěchu, nestrčil do kazajky suchý krajíček od večeře, mohl bych teď cestou louskat, hledat svrčky, fuj.
2: Zdali pak mě neklamou oči, si to ty, synáčku?
0: Vás bych měl, babičko, od někud znát, viďte.
2: Možná znáš a třeba taky neznáš, synku. Smím si přisednout na trávník?
0: Že se ptáte. A jestli vám to není moc hubená přesní dávka, rozdělím se s vámi tuhle o krajíček chleba.
2: Vždyť máš sám jen kousek.
0: Na dvě sousta jeho až dost.
2: Jsi hodný chlapec, děkuju ti. A že jsem tak zvědavá. Kam pak máš namířeno?
0: Abych pravdu řekl. Tam. A pak zase tam.
2: Tak oni ti ke všemu poručili, abys nikomu neprozradil, že tě posílají do léčky. To jsou ale chytrolínové, Antonio. Ukaž mi ten dopis pro králova hispánského bratránka.
0: To právě nesmím, babičko.
2: Co se plašíš, jen se neostýchej.
0: Je, už vím. Jsem to ale hlava zapetněná. Vždyť vy jste ta babička, která tuhle našeho urozeného pana krále prosila o dukát.
2: No, tak vidíš, že se známe, synku. A jestli pak ještě máš ode mne ten prstínek?
0: Jistě, tuhle na levém prsteníku, jak jste mi poradila. Ale ten dopis, babičko, opravdu nesmím dát z ruky. Nikomu ho nesmím ukázat, ani vám.
2: Pomalu, chlapče, a dobře poslouchej. V tom listě se na tebe kuje zrada.
0: Co?
2: Oklamali tě. Sotva bys ho odevzdal hispánskému bratránkovi, přišel bys o hlavu. Co? A tvůj pán by zatím slavil veselku s krásnou ševcovou.
0: Cože? S mým vavřínovým proutkem? A? S mou černou olivou?
2: Vidíš, jakou léčku ti nastrojili.
0: Jsem já to ale hlupák. Tak oni se mě chtěli takhle ničem mě zbavit?
2: Už je to tak, synku. Ale všechno se dá napravit, nic se neboj. Na cestu do Hispánie zapomeň a vem to odtud rovnou zadem do podzámčí za svou milou. Tam se pěkně schovej a až si tvůj pán pro ní přijde, stačí, když takhle otočíš mým prstínkem. V tu chvíli obejme takovou nevěstinku, že se mu o ní jakživ nesnilo.
0: No jo, ale co když pozná, že jsem ho neposlechl a nedošel za jeho bratránkem?
2: S tím si hlavu nelámej. Oklamal tě a ty si jen chráníš holé živobytí.
0: No...
2: Teď už se na nic nevyptávej a šupi to, ať si na místě dřív než král.

0: nějak se mi dnes nechce, pane komoří. Mám nohy jako svázané. Neměli bychom se vrátit?
1: Co vás nemá, milosti, na čem se král jednou ustanoví, to se musí stát.
0: Boty mě tlačí a jak mě škrtí límec.
1: Jen co sejdeme do podzámčí a přejdeme lávku přes potok, tam jeho milost okamžitě zapomene na všechny trampoty.
0: Posledně mi na cestu svítilo sluníčko a dneska sotva vidím na dva kroky v plískanici.
1: To je dobré znamení, královská milosti. Jak se říká, padá vám deštíček pro štěstí.
0: Tuhle mi ofukoval tváře svěží větřík. A dneska se na mě ze všech stran valí jen mlhovina.
1: Jaká pak mlha milosti? Je to závoj, který před očima zvědavců zakrývá ruměnec nachu na vašem královském líčku při pomyšlení na tu ševcovskou krásku.
0: Před kým by mě asi ten závoj zakrýval, mluvko? Vždyť to není živá duše. Jediný z mých podaných zatím nevystrčil ani nos. Pane komorní, radoste nemehlo. Všechno abych si zařídil sám.
2: Lidičky, hej, kde jste kdo? Váš král si jde pro nevěstu.
3: I to je radosti, urozený pane. Přeju vám k tomu namlouvání dobré pořízení.
2: Konečně moudré slovo, tak se mi to líbí, stařenko.
3: A když pana krále čeká takové potěšení, nebyl by od té lásky a nedaroval mi peníze k proštěstí.
2: Tak tohle je darebná řeč. A vůbec se mi nelíbí. Nedám, stará. Nedám.
3: Aspoň grejcárek nebo grošík, milost pane. Jak povídám? Proštěstí.
2: Už jsem řekl, nedám.
3: Však jsem si to hned myslela, urozenosti, jen jsem se o tom chtěla naposled přesvědčit. No jinu, jaká pomoc? Sám si o to řekl. Marná snaha, marné chtění, nebude tvé, co tvé není.
2: Co to hůláš, stará? Nepleť se mi do cesty.
3: Tak zdraví došli, urozenosti, pane králi. Tam i naspátek.
4: Honem se schovej do komůrky, Antonio.
1: Už jdou.
4: Právě přecházejí ulici.
0: Komoří! Počkejte na mě. Už se tva klopítám. Nezabloudili jsme. Pamatujete si vůbec cestu?
1: Jak pak ne, milosti. Račte pohledět. První chalupa, druhá, třetí a jsme na místě. Holahej, slečinko.
5: No ne, to jsou mý vzácní hosté. Takový urození páni a už podruhé mě poctili svou návštěvou, že by se přece jenom rozmysleli a chtěli si koupit mé střevíčky. Stříbrné, z perletí, černé, bílé, takové nebo makové?
1: Vzácná... slečno, jeho milost pan král se uráčil?
5: To vidím. A uctivě se klaním, milost pane.
1: A spolu s ním i jeho rada a komoří, tedy já? Osobně jsme se rozhodli vás navštívit.
5: To mě moc těší, pane.
1: Abychom vám oznámili, tak říkajíc z první ruky, tu přesmutnou zvěst.
5: Co je? Co se stalo vlastně?
1: Stalo se. Váš Antonio, či vlastně ještě náš Antonio.
5: Ne!
1: Ano, upáchnul, zmizel. A tím pádem jste vy, slečno, přišla o ženicha.
5: To je ale rána. A já si zrovinka zadělala na svatební koláč. Koukněte tě z toho lehonka jako pírko, co pírko, jako vánek, jako dechnutí. A zatím ten uličník, ten na nic dobrý. Svatá pravda, tá.
1: Hloupá zelná hlávka.
5: Moje řeč, ten...
1: Posměváček, straka, bazilíšek.
5: Ulítne za hory a doly, co já si teď počnu. Jemin, kdo pak se nade mnou ustrne?
2: Co byste tak řekla mně, krasotinko?
5: Co jste to povídal, milost pane?
0: Ještě jednou jsem vás přišel požádat o ruku. Nejsem sice už z nejmladších.
5: Ale co to povídáte, vaše šlechetnosti? Vždyť vy jste ještě chlapík v nejlepších letech.
0: A nevadilo by vám, že mám sem tam nějakou tu brásku? Na spáncích vlas už trochu prokvetlý.
5: To vám právě dává ten správný říz.
0: I když se mi už drobet letí bříško.
5: Bříško, sem bříško, tam. Pohlednějšího ženicha bych nenašla na celičkém světě.
1: Slyšíte, milosti? Co jsem vám říkal? Zvonění v oušku sem, zvonění tam, nakonec i ševcové dojde, že je lepší být královnou na trůnu, než na verpánku.
5: Pravda, pravdoucí pane. A jak to teda uděláme, královská milosti? Já nerada odkládám věci a myslím, že by svatba mohla být hned. Co říkáte?
6: Mluvíte mi z duše, dámo. Čím dřív, tím líp. S potěšením vám nabízím své rámě.
1: A je ruka v rukávě.
5: Antonio, otoč prstínkem.
0: O, má nejlíbeznější. Byl bych přešťastný, kdybyste mi svěřila svou něžnou ručku.
6: Milosti, ne. Nepodávejte svou královskou ruku tomu, to je zrada, spiknutí.
0: Pane komoří.
6: Čáry, kouzla.
0: Mordie, nedbejte na jeho řeči, krasotinko ze všech nejpůvabnější. A dovolte mi, abych vás ve vší úctě objal. I vy jedna. Není váš úsměv znamením, že vás smím pohladit s největší radostí?
6: Pro pána, už dost, vidíte, je to hamba, než kvůli ostudama přímo skandál.
0: Jaký skandál? Když král objímá svou nevěstu.
6: Žádnou nevěstu, koště, ba přímo pometlo.
0: Nedbejte na něj, slečno.
6: Pometlo.
0: Dlužíte mi zásnubní políbení. Ach je, to byla hubička taková, jak bych tak jen řekl, jako nejsladší štípaná.
6: Líbanec jako líbanec, jenomže odkoštěte milosti, povídám, odkoštěte, račte se podívat líp.
0: Madonna mia. Ale co já teď s ním? Pomozte mi, honem, pryč s tím pometem.
6: Nejde to, milosti.
0: No tak.
6: Drží se vás jako klíště.
0: No.
6: A táhne vás přímo ke královskému paláci.
0: Já vám poručím, přikazuju. Já nepřipustím. No tak s tím něco udělejte, člověče.
6: Ale co?
0: Nemůžu přece na královský trůn s pometlem v náručí.
3: Kdopak to tu běduje? Jdu tamhle z rinku a slyším lamento, až srdce usedá.
6: Nestarejte se, osobo.
3: Já jen, že bych mohla třeba pomoct. Jen se mi svěřte, panáčkové. Tři hlavy určitě vymudrujou víc než dvě.
0: Povězte jí honem, jakou mám svízel.
6: Tak, osobo, zbavte pana krále toho zatraceného koštěte.
3: Zbavím, proč ne? Ale bude to stát 3 dukáty.
6: Pro pana krále.
3: Pane, od pana krále.
0: To je moc peněz.
3: Správně, milosti.
0: Ale zas na druhou stranu.
3: No.
0: To se budu do konce živobytí trýznit s pometlem v náručí?
3: Časem si zvyknete.
0: Houby soctém, osobo. Komoří, okamžitě té ženské vyplatíte, co žádá.
6: Podle rozkazu, milosti. Pojďte, babo, a stavte dlaň.
0: To je peněz. Ale vidá, koště zmizelo.
3: Aspoň má pan král poučení, že je lepší dát chudákovi v pravý čas krejcárek, než potom sahat hluboko do kapsy. Děkuju za dukáty, panáčkové, a zdraví došli na zámek.
0: To byla ostuda, to vám teda povím. To byly námluvy, pane komoří.
6: Milosti, nezbývá mi, než s vámi souhlasit. Ale kdo by to byl řek, že takhle ostrouháme?
1: Holubičko moje nejkrásnější.
5: Zvoní.
1: Má černá olivo.
5: Zvoní. V jednom kuse mi zvoní v oušku, Antonio.
1: Aby ne, můj vavřínový proutečku. Vždyť se tu rozléhá na 1000 zvonků.
5: A to znamená co?
6: že už je všecko zlé za námi.
4: Taky, Ada.
6: Že tě ode dneška až do smrťoucí smrti smím nosit v náručí.
4: To už jsi mi slíbil včera a do třetice.
6: Že jsem tvůj ženich, ty má nevěsta a že teď budeme slavit svatbu.
4: No konečně.
3: A mě byste na tu slávu nepozvali?
4: Jak pak ne, jen pojďte dál k motřičko. Vítáme vás doma.
6: Babičko, to jste vy, kde jste se tu vzala? A tak to vy jste její kmotřička.
3: Nech divení, přestaň se vyptávat, chlapče, a raději své milé dej k zásnubám ten můj prstínek.
6: Že ale vytrestal toho mého urozeného pána, to vám povím. Skoro bych řekl, že ho na ženění přišla chuť až do nejdelší smrti a pan komoří bude za trest ohladu nejmín týden.
3: Však si to taky zaslouží.
4: Tak, Antonio, pospěš si nejdřív prstínek.
6: A potom? Co potom, proutečku?
4: Svatební hubičku, můj milovaný.
3: Tak u toho já nemusím být.
4: Kam byste chodila, k modřičku?
6: Zůstaňte s námi.
3: Taky, že zůstanu, půjdu jenom vedle. Vsadit do pece svatební koláč. A abych nezapomněla, tuhle máte ode mne jako svatební dárek každý po dukátu.
6: Ale vždyť nám dáváte tři.
4: A my jsme jenom dva, k modřičku.
3: Ten třetí je proto stvořeníčko, co tu začas bude broukat v

0: holky, ahoj kluci, vítejte v mé, tedy Ošounově, pohádkové školce.
1: Ahoj kamarádi,
2: ahoj Ušounku.
0: Jani, hádej, hádej, o čem bude naše dnešní školka?
1: O zvířátkách.
0: Ne, ne, ne.
1: Tak přijde návštěva?
0: Ne.
1: Tak půjdeme ven, na hřiště?
0: Ne, ne, ne, ne, ne.
1: Do lesa?
0: Ne.
1: Na louku?
0: Samá voda?
1: Do města?
0: No, ne, ne. Ne, a ne, a ne. A protože tě nechci nechat hádat celou školku, tak pozor. Dneska vám holky a kluci napoví, a tobě teda taky, ano, jo?
1: No.
0: Naše první písnička. No, ale to zpíváš ty.
1: To jsem z toho dělen. Jak to myslíš, Ušounku?
0: Pustím vám všem písničku, co zpívá Jana, a podle ní poznáte, o čem bude naše dnešní Ušounova pohádková školka.
1: No dobře, tak jdeme na to.

0: holky a kluci, skončila písnička a vy pěkně hádejte, o čem bude dnešní školka.
1: A já myslím, že víme, že ano, holky a kluci. Tak pozor, 3, 2, 1.
2: O pohádkách.
0: No však jsem vám tou pohádkovou školkou taky pěkně napověděl. Správně, správně, protože pohádky jsou nejlepší a my je máme nejradši.
1: A čím začneme?
0: No přece pohádkovým úkolem.
1: Tak dobře.
0: Ušounův úkol. Já vždycky řeknu něco o nějaké pohádce a vy mi řeknete, ze které pohádky to je, jo? Hm? Tak pozor, ze které pohádky znáte? Mám tě ráda jako sůl.
1: Tak to vím náhodou naprosto přesně. Je to pohádka Byl jednou jeden král a říká to Maruška.
0: Jo, a třeba to může být i pohádka Sůl nad zlato. Tak pozor. A která dívka chodí v červené a musí si dávat pozor na vlka?
1: Karkulka.
0: A ve které se píchne princezna o trn nebo o kolovrátek a usne?
1: Tak to bude Růžová šípčenka.
0: Já nikdy z toho popletla, ale já vím, že schválně, ale aby ta odpověď byla správná,
1: tak to řeknu,
0: tak se
1: správně,
0: pěkně
1: dobře,
0: oprav,
1: dobře, opravuju se, šípková růženka.
0: Jo, no a pozor, ve které pohádce si můžeš kousnout třeba do komína nebo do domečku?
1: To bude Šunková chaloupka.
0: Ne, Jani, ty nás zlobíš.
1: Jo, to bylo naschvál, tak já to řeknu. Dobře, Perníková chaloupka.
0: Paráda, všechno to víte, holky a kluci. No a já mám pro vás za ten splněný pohádkový úkol za odměnu pěknou pohádku.
1: Děkujeme.
0: Ušounova pohádka.

Na statku s maminkou Krávou a tatínkem Bejkem žije telátko. Protože všechno poplete, říká se mu telátko popleta.

0: Každý večer, než telátko usnulo, poslouchalo pohádku. Někdy ji vyprávěla maminka kráva, jindy tatínek bejk. Telátko mělo pohádky moc rádo. A tak se jednoho dne rozhodlo, že taky nějakou napíše. Vzalo si sešit a tušku, chvíli přemýšlelo a pak začalo psát.
1: Co pak to píšeš, telátko?
0: Ptal se tatínek, který se zrovna vrátil z práce.
2: Pohádku, tatínku.
1: Opravdu? Tak tu si moc rádi s maminkou poslechneme.
0: Když telátko pohádku dopsalo, volalo.
2: Hotová! Hotová!
0: A mělo radost, že má svou vlastní pohádku. Maminka a tatínek se pohodlně posadili a telátko začalo.
2: Pohádka o červené karkulce. Napsalo telátko.
0: Počkej, řekla maminka. Červenou karkulku už přece dávno někdo napsal, tu znají všichni.
1: Ano, musíš vymyslet něco nového, aby to byla tvoje vlastní pohádka.
2: Aha.
0: Telátko se vrátilo do pokojíčku a začalo vymýšlet úplně novou pohádku, kterou ještě nikdo nikdy neslyšel. Tak co, telátko, ptali se maminka a tatínek, když za nimi znovu přišlo.
1: Vymysle něco, Losi.

0: Ušonku, který kouzelný pohádkový předmět bys chtěl mít?
1: Možná 7mílové boty. No. To bych hodně cestoval a spoustu bych toho viděl. A co ty?
0: Já bych chtěla kouzelný prsten princezny Arabely. Vždycky, když bych něco chtěla, tak bych si to vykouzlila.
1: Ty brďo, Jani, naše pohádková školka je tak úžasná, že nám sem přičarovala i 7mílové boty, i prsten princezny Arabely.
0: Jú, a já mám nápad. Dáme si krásnou pohádkovou písničku, kamarádi, a my zatím ty kouzelné věci vyzkoušíme.
1: Bezva.

0: kluci, stále posloucháte mou, tedy Ošounovu pohádkovou školku, ve které jsme se dneska začali povídat o pohádkách a školka nám půjčila Bezva věci.
1: Ošounovi sedmimílové boty a mě Arabelin prsten.
0: Takže, než jste si poslechli písničku, já se byl podívat na Mount Everestu. To je, holky a kluci, ta vůbec nejvyšší hora na světě.
1: Ty brďo, a jaké to tam bylo?
0: Nádhera, bylo to super, byl tam krásný výlet, ale byla mi zima.
1: Máš trošku omrzlý nos?
0: No, přesně tak, a namrzlou anténu, kdo ví, jestli nechytím rybu, no, ale uvidíme. No a co sis, Janě, vykouzlila prstenem ty?
2: Hádanku.
0: Hádanku? No tak dobře, paráda, jsem s ní. Ušounova hádanka.
2: Holky a kluci,

0: Pořádně poslouchejte a pěkně s ušounem uhádnete, co to slyšíte.
1: Já myslím, že to víme. Holky a kluci, 3, 2, 1, harfa.
0: Správně, vždycky jsem chtěla umět na harfu, takže se těším, jak budu po školce trénovat.
1: No a co je tamhle to?
0: To je další hádanka.
1: Proč ne? No, hádání není nikdy dost. Nastražte ušiska.
0: Tak, holky a kluci, co jste právě slyšeli za hudební nástroj?
1: Jo, ano, to je a ty vávro. No, co?
0: No.
1: A pozor, to známe. Holky a kluci, 3, 2, 1, basa.
0: Krásně jste to uhádli. Holky, kluci, ušoune, jste skvělí. A co kdybychom si o base zaspívali? Znám o ní jednu moc hezkou lidovou písničku a ušoun už ji trošku nakousl.
1: Jo. Tak pozor, já jsem pro.
0: Stála basa u primasa, za kamnama stála. Když primaska zatopila, basa sama hrála. Stála basa u primasa, za kamnama stála. Když primaska zatopila, basa sama hrála.
1: No, to nám to šlo. Tam zabrumbal.
0: Výborně, báječně.
1: Zase nám to šlo skvěle.
0: A jaký kouzelný předmět byste si vybrali vy, holky a kluci?
1: Já pozor slyším, plášť neviditelnosti, zlatá jablka. Je, a tamhle Evička by chtěla doma ptáka ohniváka a koně zlatohříváka. Je, hezký. No, holky a kluci, přál bych vám, aby se vám ta vaše pohádková přání splnila.
0: Vždyť se jim plní každý den. Vždycky, když si čtou s rodiči nebo prarodiči pohádkovou knížku. Tak pojď, vrátíme školce kouzelné předměty a pustíme holkám a klukům další pohádkovou písničku.
1: Moc se mi teda nechce vracet ty 7mílové boty, ale když je to za písničku, tak teda dobře.

0: kluci, stále posloucháte Ušounovu pohádkovou školku. My jsme tu teď s Ušounem obklopeni pohádkovými knížkami, ve kterých si listujeme a máme tu připravené i nějaké rozhlasové pohádky a některé jsme si našli i v televizním programu. Prostě dneska se i po školce chceme mít jako v pohádce.
1: Jen se s vámi rozloučíme a myslím, že začneme s červenou karkulkou.
0: No tak to se těším. Ještě nejdřív, ale...
1: Jasně, jasně, poprosíme kamarády o obrázky. Dneska nám prosím namalujte vaši oblíbenou pohádku.
0: Nebo pohádkovou postavu, anebo všechny oblíbené pohádkové postavy.
1: Jo, už se na vaše obrázky moc těšíme.
0: Stačí, když váš obrázek potom rodiče nebo paní učitelka vyfotí mobilem nebo naskenují a pošlou na adresu ušoun@rozhlas.cz nebo přes aplikaci iRádio.
1: No a my potom někomu z vás za obrázek pošleme odměnu.
0: Tak ahoj holky, ahoj kluci, mějte se krásně, ba přímo pohádkově.
1: Jo, jo, jo, tak ahoj a zítra se na vás zase moc těšíme. Loučí se s vámi váš Ušoun Rušoun
0: a o něco méně ušatá Jana Richterová. A ani na závěr nebude chybět pohádková písnička. A protože už mám hlad, bude to písnička Buchet je spousta.
1: Mňam!

0: Chtěli byste vědět, kolikrát za rok mrkneme?
1: Jaká barva očí je nejvzácnější?
0: A proč klokani neumí chodit pozadu?
1: Tak si poslechněte pořad Zvídavec Evy Sinkovičové a každý všední den se dozvíte jednu zajímavost.
0: Uslyšíte, co jste neslyšeli, dozvíte se, co jste nevěděli.
1: To vše a mnohem víc v 7.30 a v 18.10 na rádiu Junior.

0: Posloucháte reprízu pořadu. Všechny díly najdete zpětně k poslechu na webu Rádia Junior. Rádio Junior.cz.
1: Hitparáda Rádia Junior.
0: 10 hitů, 2 novinky, 2 soutěže a spousta super zajímavostí. Přesně taková je hitparáda Rádia Junior, která právě teď začíná po 309.
1: Hitparáda Rádia Junior s Klárou Novákovou.
0: Jako vždy se připrav na 12 parádních songů, vyber si ten nej a dej mu svůj hlas. Čas na to máš od teď až do středy do 8 hodin večer. Hlasovat můžeš na webu radiojunior.cz.
1: Soutěž.
0: Minule jsem se vás v Postřehovce ptala, které zpěvačky z hitparády vystoupily během koncertu Rádia Junior na Zlínském filmovém festivalu v neděli 31. května. A správně nám odpověděla Laura Mikšovicová, že to byla Kiara a taky Adéla Křivánková. Tak gratulujeme a těš se na merch od hvězd z našeho žebříčku. A jaká bude postřehovka pro dnešní den? Která dívčí skupina naspívala virální taneční megahit Gabriela? Opakuju ještě jednou. Která dívčí skupina naspívala virální taneční megahit Gabriela? Pozorně poslouchej naší hitpošku, protože v ní se to dozvíš, no a odpověď pak pošli na e-mail radiojunior@rozhlas.cz. Do předmětu připiš hitparáda soutěž. Díky. No a teď už jdeme na novinky.
1: Hitparáda Rádia Junior.
0: Jak vznikla trendující píseň Tohle není love song, na které společně s Rebelkami zpívá i Taryho dcera Arianka a další 4 kluci. Známí herci, zpěváci a influenceři Adam Seidl, Jony, Maty, Vop a Honzino. O koho jde? A znali se už předtím. Proč se dali dohromady? Tak to nám tato mega partička prozradila ve středu 10. června v klubu Rádia Junior a náš rozhovor bude už brzy k vidění na YouTube kanálu Rádia Junior. Rebelky Agi, Leila, Naty a Sovča si natáčení a zpívání s kluky i s Ariankou prý skvěle užili a klidně by si to zase zopákli. Tak uvidíme, jestli nám do budoucna nevznikne takhle velká skupinka. A nebo Rebelky vyslyší tip od našeho věrného posluchače Rádia Junior, Nickyho Hillerise, který nám během vysílání zavolal a rád by prý viděl Rebelky zpívat i s kapelou. No tak uvidíme, jestli náhodou nepřibyde k ním i pořádný band. A protože se všichni chystají na konkurs do seriálu Role, tak jsme si vyzkoušeli i herecké epidy. Větu Tohle není love song, to je feeling, si řekli pod vedením zkušeného herce Adama Seidla nejprve vesele, pak naštvaně a i bláznivě. A to fakt musíte slyšet i vidět. Dívčí skupina Rebelky, Adam Seidl, Jony, Maty Vop a Honzino. Tohle není love song.
1: Novinka.

0: Tak to byla dívčí skupina Rebelky, Adam Seidl, Jony, Mativo, Honzino. Líbil se ti tenhle mega feed? Tak hlasuj pro první novinku hit parády Rádia Junior. Soutěž. Na druhou novinku chceme s hudebním dramaturgem Davidem Janečkou vždycky tip od vás. A tentokrát vyhrává Sovča Krejčí. Naprosto jí dostala píseň, kterou slyšela v letošním ročníku Mezinárodní pěvecké soutěže Eurovize. Sice neskončila na prvním místě, ale diváky nadchla natolik, že se teď šíří internetem jako lavina. Jmenuje se Choke Me a naspívala jí reprezentantka Rumunska Alexandra Capitanescu. A čím píseň zaujala? Hlavně neobvyklým spojením rocku, metalu, elektroniky a silného zpěvu, který střídá jemné pasáže s pořádně energickými refrény. Fanoušci Eurovize si pochvalovali také originální vystoupení a obrovskou dávku emocí, kterou Alexandra do písně vložila. Na sociálních sítích i mezi fanoušky soutěže se o ní mluvilo celé týdny. Podaří se jí zabudovat i v naší hitparádě Rádia Junior? Alexandra Capitanescu a její Choke Me.
1: Novinka.

0: vypadává duo Fast Boy se singlem Beautiful Life, který si z našeho žebříčku odnáší 40. místa. A ve 309. kole hit parády Rádia Junior už neuslyšíme ani single Sweet Girl, ale rozhodně ne proto, že by se vám nelíbil. Líbil se vám tak moc, že jste ho v našem žebříčku udrželi po 10 kol, což je maximální možný počet. A teď už ho odesíláme do síně slávy společně s 13-letou Kiarou. No a odnáší si jenom samé medaile, bronzovou, stříbrné a nejvíc zlatý. A teď už si užij aktuální žebříček 10 hitů seřazených podle vašich hlasů z tohoto týdne. Jako vždy začneme hezky od 10. místa až po nejúspěšnější jedničku.
1: Hit paráda Rádia Junior.
0: A kdo pak nám jen ofous nevypadl z našeho žebříčku? Jsou to Kája a Bambuláček a jejich pecka Bav. A teď si zkus tipnout, koho si tahle sympatická dvojka pozvala do videa jejich YouTube kanálu. Za A pilota, nebo za B baletku, nebo za C bublináře. No a správná odpověď je za C. Pozvali si profesionálního bublináře Matěje Kodeše. Ten má na svém kontě hned 11 světových rekordů. Do Guinnessovy knihy rekordů se zapsal například vytvořením největší lahvičky na bublifuk na světě, nebo rekordem v počtu vyfouknutých bublin za jednu minutu. Zvládl jich neuvěřitelných 1257. Hustý, co? Taky mě pobavil jeho rekord během křtu tygrů v Národním cirkuse, kdy do jedné mýdlové bubliny uzavřel 5 tygrů usurijských a jejich 4 ošetřovatele. No a co vy? Taky byste si chtěli vyzkoušet být zavření v obří mýdlové bublině? Já teda vlastně ani nevím. A tady už jsou Káje a Bambuláček a její hitovka Bav. 10.

0: do mě nechytí, to ti slibuju.
1: Ale já jo.
2: Bav, tak se jmenuje lekací hitovka od Káji a Bambuláčka. Před týdnem byla 6. a teď je 10. Minule 8. a teď 9. tak si u vás vede K-popová skupina BTS se singlem Swim. A právě s touto písní teď objíždí svět v rámci svého velkolepého turné Arirang. To odstartovalo letos v dubnu 3 vyprodanými koncerty v jihokorejském městě Gwang. A následně zamířilo do Japonska. BTS během turné navštíví celkem 34 měst ve 23 zemích světa. Čekají je koncerty ve Spojených státech, Kanadě, Mexiku, Německu, Francii, Belgii, Velké Británii, Austrálii.

0: Tajsku, na Tajvanu, v Hongkongu nebo na Filipínách. Mezi zastávkami nechybí ani města jako je Tokio, Londýn, Paříž, Brusel, Sydney nebo Mexico City. No a fanoušci jsou z návratu BTS nadšení. Vstupenky na desítky koncertů zmizely během několika minut a řada vystoupení je opravdu beznadějně vyprodaná. Někde ale možné je sledovat alespoň v kině. Teď už si ale pojďme pustit BTS a jejich Swim.
1: Deváté místo.

0: Megahit Swim od jeho korejské K-popové skupiny BTS, která je teď na velkém světovém turné, sklouznul z 8. příčky na 9.
1: Hitparáda Rádia Junior s Klárou Novákovou.
0: A který single se nám vyšvihnul z novinky na 8. příčku? Je to Choka Choka od hvězd Jižní Ameriky, Anity a Shakiry. A tentokrát ti řeknu jednu zajímavost z natáčení videoklipu. Ten vznikal hned na několika místech v Brazílii a kromě profesionálních tanečníků se v něm objevily také desítky fanoušků, kteří byli vybráni prostřednictvím speciální soutěže na sociálních sítích. Někteří z nich se dokonce osobně setkali s Anitou a Shakirou a zahráli si po jejich boku v klipu. Taky je tohle tvůj sen, zahrát si ve videoklipu svého oblíbeného zpěváka nebo zpěvačky? No tak mám pro tebe dobrou zprávu. Tento trend už používají i čeští zpěváci a zpěvačky, včetně Marka Ztraceného a Evy Farné. Tak kdo ví, třeba se jednou v nějakém videoklipu objevíš taky. Ale teď už pojďme zpátky k hudbě, k pece, která má připomínat zvuk bubnu a energii pouličních karnevalů. Anita, Shakira, Choka Choka.
1: 8. místo.

0: Choka.
1: Choka Choka se z novinky probojovala na 8. příčku. Před týdnem 9. a teď 7. tak si v hitparádě Rádia Junior vede superhrdina od Karol a Kvída. Usmívavá hnědovlasá Karolína Neuwirthová Gudasová vystupuje se žlutým tričkem a modrou sukní. Pochází z hokejové rodiny, no a v dětství krasobruslila. A mám pro vás ještě jeden drb. S hokejistou prý nikdy chodit nechtěla, ale jak se říká, odříkaného chleba největší krajíc. Manžela, brankáře Michala Neuwirtha, poznala ve Filadelfii, když se tam vydala na výlet za svým bratrem, hokejistou Radko Gudasem. No a když se Karolíně narodila dcera Emilka a syn Mareček, rozhodla se začít tvořit vzdělávací písničky pro děti. A jde jí to skvěle, no ne? Karol a Kvído, superhrdina.
2: 7. místo.

0: Superhrdina od Karol a Kvída si povyskočil z 9. místa na 7.
1: Hitparáda Rádia Junior.
0: A máme tu 3příčkový vzlet. Z 9 na 6 si povyletěl Bad Angel. Ten si na své konto připisují DJ Anima a zpěvačka Lisa, která je členkou K-popové skupiny Blackpink. A teď malá zajímavost k dnešní andělské pecce. Andělé se v hudbě objevují už 10 let, často jako symbol ochrany, lásky nebo vnitřního boje mezi dobrem a zlem. V moderní popové a elektronické hudbě se ale jejich podoba mění. Už to nejsou jen tradiční bytosti s křídly, ale spíš futuristické postavy, které propojují emoce, digitální svět a fantazii. A právě to je i příklad písničky Bad Angel. Název odkazuje na anděla, který není úplně dokonalý, tedy na postavu mezi světlem a temnotou. I proto skladba působí spíš trošku tajemně a někdy až filmově. No a tady už je Anima Alisa a jejich hitovka Bad Angel.
1: 6. místo.

0: Bad Angel, tak se jmenuje futuristický single, za kterým stojí německý DJ a producent Anima a zpěvačka Lisa, která je ve videoklipu napůl anděl a napůl robot a ještě k tomu ze začátku klipu je napojená na nejrůznější hadičky. Před týdnem byl 9., teď je na 6. příčce. A kdo pak nám opět otevře první pětku hit parády Rádia Junior? Bude to dívčí skupina Kecaj a jejich single Gabriela. No a teď pár zajímavostí o téhle globální partičce. Kecaj vznikly díky projektu Popstar Academy, kde se do finální sestavy dostaly členky z úplně různých koutů světa. Najdeme tam holky z Filipín, Jižní Koreje, Švýcarska i USA. A právě proto se jim přezdívá Globální Girl Group. A jen tak by the way, víš, co znamená jejich jméno? Název jejich skupiny? Kecaj totiž pochází z názvu drahokamu zvaného Kočičí oko, který mění svůj odlesk podle úhlu pohledu. A přesně to má symbolizovat i samotná skupina. Každá členka je jiná, je odjinut, ale dohromady tvoří jeden silný celek. No a jejich single Gabriela? Ten se stal virálním hitem hlavně díky choreografii, kterou fanoušci po celém světě tančí na svých sociálních sítích. Vznikla kolem toho i výzva, která se jmenuje Gabriela Dance Challenge. Zkusíš si ji taky? Kecaj, Gabriela.
1: Páté místo.

0: Gabriela od dívčí skupiny Kecaj je opět na pátém místě.
1: Hitparáda Rádia Junior.
0: Žádná změna se nám neodehrála ani na Bramborové čtyřce. Tu od vás opět získává 13-letá Victoria Lavrishin s písní Tančím jak chci. O Vicky už víme, že opravdu tančí jak chce a tak, jak má naplánováno její taneční skupina, se kterou jezdí na mezinárodní soutěže. Do toho zpívá a dělá modeling a zajímá se o módu. No a pozor, představ si, že Victoria se dokonce stala mini Miss roku 2024 v kategorii mladší dívky. Jestli se chceš o Vicky dozvědět víc, tak si určitě pust náš rozhovor, ke kterému se dostaneš z hlasovací tabulky Hitparády. Stačí kliknout na aktivní odkaz s jejím jménem a hned se dostaneš na naše společné video. A to stejné platí i u dalších zpěváků z našeho žebříčku. Victoria Lavrishin, Tančím jak chci.
1: Čtvrté místo.

Single Tančím jak chci, který naspívala 13-letá Viktoria Lavrišin, sklouznul ze stříbrné dvojky na bramborovou čtyřku. A už jsme na medailových pozicích. Před týdnem stříbrný a teď bronzový. Tak si u vás vede Sokolík Pepík. Speciální sportovní hymnu pro tělovýchovnou jednotu Sokol naspívala zpěvačka Bára Ladrová, která je zároveň ambasadorkou projektu Se Sokolem do života. Do něj se mohou zapojit mateřské školy, sokolské jednoty i dětská sdružení do 8 let. Stačí se zaregistrovat do 31. července. Obdržíte super tipy na cvičení, speciální samolepky a další odměny pro děti, včetně originálních 3D medailí z bioplastu. Ty si děti vyslouží, když se zúčastní nejrůznějších úkolů, třeba letní výzvy. V průběhu roku ale výzev přibude mnohem víc a jsou i tematicky laděné, například k Halloweenu. A jestli je vám teď líto, že vám je víc než 8, tak nemusí. Už brzy bude mít Sokol podobný projekt pro dětské skupiny od 8 let. A jestli jsi jednotlivec, tak stačí jen mrknout na nejbližší sokolskou jednotu a zeptat se, kdy mívají pravidelné cvičení. Vítají všechny. No a teď už si užij písničku, kterou složila Bára Ladrová a hudební producent Zdeněk Hrubý. Přilétá Sokolík Pepík. Třetí.

0: Sokolík Pepík od Báry Ladrové, ambasadorky projektu Se Sokolem do života, slétnul z druhého místa na třetí.
1: Hitparáda Rádia Junior.
0: A teď naopak před týdnem bronzový a teď stříbrný. To je skóre 19-letého Davida Málka, kterého už jsme taky měli na rozhovoru v klubu Rádia Junior, stejně jako Barču Ladrovou. A mám pro tebe malý kvíz. David se občas věnuje modelingu a hraje v komparzech. Zkus si ale tipnout, kterou roli by si rád zahrál, kdyby to šlo. Za A je jeho vysněná role princ pohádky, nebo za B detektiv Sherlock Holmes, nebo za C Spider-Man. No a správná odpověď je za C. David Málek má stejný sen jako většina kluků, stát se Spider-Manem, alespoň ve filmu. Tak mu budeme držet palce, aby mu současný představitel Spider-Mana Tom Holland předal spidermanské žezlo, nebo spíš vlastně spidermanskou síť, že jo? David Málek usínám.
1: Druhé místo.

0: vzpomínám, tak se jmenuje hitovka od 19-letého Davida Málka, který vypadá jako princ nějaké pohádky. Mrkni na náš rozhovor na YouTube kanálu Rádia Junior a uvidíš, že říkám pravdu. Před týdnem byl bronzový, teď je stříbrný. A kdo pak se nám katapultoval na první místo hitparády Rádia Junior a stává se skokankou týdne? Je to 18-letá Adéla Křivánková s písní Konečně volná. Gratulujeme! Tu nám zaspívala i během koncertu Rádia Junior na velké stage na Zlínském filmovém festivalu pro děti a mládež. Společně s dalšími písničkami z populárních animáků. A musím říct, že teda děti ve Zlíně všechny hádankové kvízy uhádly. Pokud si budeš tento pohádkově písničkový kvíz chtít užít taky, tak za námi doraž na festival Jičí město pohádky, kde v pátek 11. září odpoledne budeme s Adélkou opět dělat tento písničkový kvíz. Hádání hitovek z pohádek a taky největších hitů z hitparády. Zapiš si to do diáře. Těšíme se na tebe. Adéla Křivánková, Konečně volná.
1: První místo.

0: Konečně volná, tak se jmenuje vítězný song 309. kola hitparády Rádia Junior, který se z novinky katapultoval na nejvyšší příčku. Gratulujeme! Soutěž! A ještě než se vrhneme na rekapitulaci všech písniček, tak ti připomenu dnešní postřehovku. Která dívčí skupina naspívala virální taneční hit Gabriela? Jestli to nevíš, tak si poslechni hitparádu Rádia Junior ještě jednou. A až to zjistíš, tak nám napiš na mail radiojunior@rozhlas.cz a do předmětu dej hitparáda soutěž. Ať se mi to líp v té záplavě mailů hledá. Díky! A teď už je tady...
1: Rekapitulace.
2: Tohle není love song, spíš jen feeling, co je asi dost wrong. Nejsme spolu žádnými, oni nám vůbec nerozumí.
0: S novinkou Tohle není love song přichází Rebelky, Adam Seidl, Jony, Matty Bob, Honzino a Arianka.

0: A ve 309. kole hitparády Rádia Junior vítězí Adéla Křivánková s písní Konečně volná. Gratulujeme!
1: Hitparáda Rádia Junior s Klárou Novákovou.
0: Tak takové je finální pořadí z tohoto týdne. Jak se ti líbí? Máš radost z toho, jak se tvůj favorit umístil? A nebo ho chceš vidět na vyšším místě? Tak o naší hitparádě řekni svým známým. Hlasovat můžete z mobilu, tabletu i počítače. A to až do středy do 8 hodin večer. I příště budou muset naši hitparádu opustit další dva hity. Tak proč neudělat něco pro to, aby to nebyly zrovna ty tvoje? A aby měli všechny hity úplně stejnou šanci, tak jsme výsledky vynulovali a začíná se zase hezky na novo. Jdi na stránky radiojunior.cz, se scrolluj dolů a uvidíš tabulku s hitparádou. Klikni na svého favorita. A nebo můžeš využít i adresu radiojunior.cz/hitparáda, kde najdeš všechny díly, včetně aktuálního hlasování. Hlasovat můžeš do středy do 8 hodin večer. Tak nezapomeň, řekni o naší hitparádě svým známým. Hlasujte, posílejte tipy na novinky a jak to všechno dopadne, se dozvíš v hitparádě Rádia Junior příští sobotu už v 9 hodin ráno anebo v sobotu i v neděli v 5 odpoledne. Jo, a když to náhodou nestihneš, tak všechny díly najdeš i na našem webu. A

0: Junior.
1: I read it to baby.

0: Cestujete rádi za devatero hor, devatero řek a devatero údolí? Abyste se potkali s kouzelnými bytostmi, princeznami, princi nebo třeba Karkulkou?
1: V tom případě vás jistě bude zajímat, že vám to jede ve 13 a ve 20 hodin každý den ze stanice Radio Junior.
0: Velká pohádka je váš expres do pohádkového světa.
1: A když to nestihnete, mrkněte na web radiojunior.cz nebo na Můj rozhlas.
0: Takhle vám náš pohádkový vlak už nikdy neujede.
2: Čau, to není problém, udělám. Ahoj, promiň, řídím, zavolám. Vydrž, už to ladím, pak se ozvu. Jasně, příští týden tě klidně pozvu. Aha, cože, dobrý?

krásně chce ten růbík na ústech. Jen ještě chvíle mi ukaž ten úsměv. Prosím, už nechce a stejně dál musím. Chvíle bez tebe tak šíleně dusí.

0: šup do postýlky a spinkej.
1: Mně se nechce. Povídej mi pohádku.
2: Když já už jsem dneska tak unavená.
1: Bez pohádky neusnu. Tak aspoň nějakou krátkou.
0: Já už to mám. Pustíme si Hajaju. Slyšela jsem, že je teď nově na webu Rádia Junior.
3: Jo!
0: Hajaju. Pohádky na dobrou noc si můžete poslechnout každý den v 19.50 ve vysílání Rádia Junior nebo kdykoliv na webu radiojunior.cz.

0: Junior.
1: Krásné odpoledne, všichni srdečně zdraví moderátorka Klára Nováková. Dnes máme 17.6. roku 2026 a já se vám musím pochlubit. Já tady dneska s vámi oslavím svoje narozeniny, tak doufám, že si to moje narozeninové vysílání se mnou hezky užijete a že si budeme pouštět super písničky, no a taky se spojíme s Jirkou Kohoutem, který je na speciální sportovní akci, už za chvilku se více dozvíte a samozřejmě mám pro vás připravené i zprávy, tak jdeme na to.
0: Rádio Junior.
2: Minutové zprávy.
1: O víkendu bude v Česku tropické počasí. Už v pátek překonají teploty 31 stupňů. V sobotu se na jižní Moravě a ve středu Čech vyšplhají až k 630 stupňům Celsia. V neděli se tropické počasí trochu zmírní. Pořád se ale budou teploty držet nad 31 stupni. Podle meteorologů bude kvůli velké vlhkosti vzduchu dusno. V sobotu a v neděli očekávají i silné bouřky. Kvůli vysokým teplotám vyhlásil Český meteorologický ústav výstrahu. Na části území bude platit už v pátek, o víkendu pak po celém Česku. Horké počasí bude pokračovat i v příštím týdnu. V jeho druhé polovině už by se ale mělo začít ochlazovat. Největší curlingová hala v Česku má vzniknout v Brně Černovicích. Vedení města schválilo plánovací smlouvu se soukromým investorem, který ji postaví. Magistrát mu za to prodá pozemky u křížení Olomoucké a Černovické ulice. No a hala na curling by se měla dostavit do roku 2028. A jaké pak nás čeká zítra počasí? Bude jasno až polojasno a teploty opravdu letní 26 až 30 stupňů Celsia. Povane slabý vítr.
3: To je to kouzlo, co my dokážeme. To je to kouzlo, co my dokážeme. To je to kouzlo, co my dokážeme. Co my dokážeme.

Ještě jednou krásné odpoledne. Ahoj holky, ahoj kluci. V následujících 3 hodinkách nás toho čeká opravdu hodně, protože v Česku se dneska běží olympijský běh, tak se spojíme už za chvilku s Jirkou Kohoutem, který nám řekne, jak to dneska všechno probíhalo už od rána, protože možná spousta z vás se dneska proběhla. Od 10 hodin jsme slavnostně odstartovali olympijský běh u nás ve vysílání Rádia Junior. No a Jirka Kohout živě moderoval přímo z místa dění, tak jsem moc zvědavá, jak to všechno dopadlo a jaké další doprovodné akce během dnešního dne stihnul navštívit. Jinak v dnešním vysílání samozřejmě nebude chybět vzkazovna, proto už teď pište na e-mail vzkazovna@rozhlas.cz svá písničková přání. Já se vám je budu snažit plnit a jsem opravdu zvědavá, které písničky máte rádi, co jsou třeba vaše opravdu největší srdcovky, největší hity, které vás prostě vždycky dostanou třeba ze špatné nálady a hned máte díky nim náladu dobrou, tak to mi pište na e-mail vzkazovna@rozhlas.cz. No a samozřejmě bude zase čtení na pokračování, spousta dalších super pořadů, ale v 19 hodin bych vás všechny chtěla nalákat na našeho dnešního hosta. Tím bude Pavel Čadek, což je naprosto úžasný písničkář a violončelista. No a já se ho budu ptát na to, jestli se dají na violončelo hrát i moderní písničky, což samozřejmě víme, dají se na něj hrát třeba známá skupina Apokalyptika, tak to jsou 4 violončelisti, kteří prostě zahrajou na ty 4 violončela úplně cokoliv. Jestli někdo z vás neví, co je violončelo, tak to je vlastně něco mezi basou a houslema. Je to prostě trošku, jsou takový velký housle, který si vlastně dole mají bodec a člověk si zabodne ty housle do zdera, to violončelo samozřejmě do země, hraje se na to smyčcem. A já jsem taky v dětství na violončelo hrála, tak o tom si určitě i s Pavlem popovídáme, protože violončelo to je věc nebo hudební nástroj, díky kterému člověk zažije spoustu humorných historek, musí si ho nosit ve futrálu. No a i Pavel Čadek dneska ráno přišel k nám do Českého rozhlasu z České televize a poprosil nás, jestli bychom mu tady to jeho violončelo neschovali, protože dneska toho musel strašně moc jako v Praze oběhat. A představte si to, kdyby chudák musel celou dobu nosit to violončelo sebou, tak violončelo hezky odpočívá tady u nás v kanceláři. No a pak si ho Pavel Čadek vyzvedne a zahraje nám tady v 19 hodin nějaké písničky dokonce a třeba možná některá z nich i bude Strach nebo Smutek, což jsou úplně nové jeho songy, které vznikly v rámci kampaně Buď připraven naslouchat, což je kampaň od organizace Nevypust duši a junáku českého skauta. No a tyto písničky mají pomoct táborovým a skautským vedoucím zvládat rozhovory s dětmi, které třeba jsou na táboře a najednou je jim strašně smutno a stýská se jim po mamince a nebo z něčeho mají strach, tak právě o tom Pavel složil písničky a o celém tomto, celé této kampani a o stýskání na táborech a nebo o strachu z toho, že třeba člověk má jít na stezku odvahy, tak i o tom si budeme povídat po 19. hodině, protože Pavel Čadek je skaut, tak bude mít určitě spoustu super zážitků ze skautu i on. My si teď ale pustíme písničku a pak už jsem zvědavá, jestli se s námi propojí Jirka Kohout, který je právě teď na olympijském běhu.

0: Posloucháte vysílání Rádia Junior, ale pozor, my se teďko připojujeme za Jirkou Kohoutem, naším moderátorem, odborníkem na sport a úžasným běžcem. Ahoj Jirko.
1: Ahoj, ahoj Kláry, ahoj holky a kluci. Já vás zdravím z Letné.
0: My je moc zdravíme na Letnou, slyším, že to tam opravdu žije a vím, že už dneska ráno v 10 hodin si startoval olympijský běh pro děti. No a už dneska v 18 večer budeš tady taky společně s ostatními startovat běh pro dospělé. Tak nám řekni od rána, co se všechno tady stalo a jakého úžasného hosta máš u sebe.
1: Je to tak, ještě jednou všechny zdravím z Letné, kde to opravdu žije tou olympijskou myšlenkou, protože letos se běží 40. ročník olympijského běhu a tento olympijský běh je vlastně oslavou olympijského dne, který slavíme 23. června, ale vlastně tu nejbližší středu k tomu je vždycky ten olympijský běh. Letos to není jenom běh, ale jsou to i jiné aktivity sportovní, které můžou holky a kluci ve školách dělat a dnes přes 110 000 dětí si dopoledne zasportovalo a ostatní budou sportovat tady buď na Letné, kde se běží ten zlatý běh v 18:00, a nebo v Brně, to je druhý zlatý běh, ale potom pozor na 88 místech celé České republiky, ale také ve Francii a na různých místech v zahraničí se běží tady ten olympijský běh. A každoročně je u toho několikanásobný paralympijský vítěz Jirka Ježek, kterého teď právě zdravím ve vysílání Rádia Junior. Ahoj Jirko.
2: Ahoj, krásné odpoledne, zdravím všechny naše posluchače a zdravím samozřejmě tebe Jirko, kamaráde, ahoj.
1: Já jsem moc rád, že tě tady vidím a musím se přiznat, že jak ten sport sleduji, tak mně přijde, že ty poslední dobou sportuješ mnohem víc, než když jsi měl tu svoji aktivní kariéru. To jsi jezdil neustále na kole, ale teď děláš snad úplně všechno.
2: Ne, tak mě sport a vůbec aktivní pohyb strašně baví. Já jsem se zamiloval do běhání hned po konci té cyklistické kariéry. A už je to vlastně, dejme tomu, 10 let, co jsem opustil ten závodní peloton, ale o to víc mám teď času na ty ostatní sportovní aktivity, takže miluju běhání, občas si rád zahraju padel, to je taková ta forma tenisu v té kleci, to mě taky strašně baví a samozřejmě na cyklistiku jsem nezapomněl, jezdím na kole pořád, dneska dopoledne jsem byl na kole, vy když jste tady měli ty dětské běhy, tak já jsem se byl projet 40 km na kole a teď se těším, že v těch 18 hodin se připojím mezi všechny, kteří chtějí oslavit tu olympijskou myšlenku při běhání, při tom olympijském běhu.
1: Jakou trať jsi zvolil? Dnes se běží 5 nebo 10 kilometrů?
2: Já jsem si zvolil 5 a volím ji vždycky každý rok z toho důvodu, že já doběhnu tu 5, otočím se na patě a hned začnu předávat medaile těm, kteří dobíhají za mnou tu 5-kilometrovou trať a pak, když doběhnou ti z té desítky, tak taky jim předávám medaile. Je to vždycky hezké, když my sportovci, bývalí úspěšní sportovci, můžeme takhle předat medaile těm milionům nebo tisícům, desetitisícům hobbyběžců tady, kteří tady dobíhají miliony, samozřejmě ne, to si dělám legraci, ale je tady spousta běžců, tyhle ty běhy na letošní rok byly vyprodány už hodně dlouho dopředu, takže ta kapacita je naplněná, ta pražská Letná tady bude normálně těmi běžci v těch olympijských tričkách.
1: A my, co jsme na olympiádě jako sportovci nebyli a patrně nikdy

0: Budeme tak jsme moc rádi, že se tady můžeme na takovýchhle bězích potkat s pravými olympioniky, nechat se inspirovat jejich příběhem. Když se tě zeptám, ty tady rozdáváš medaile, ale která medaile pro tebe byla nejdůležitější? Dalo by se to tak říct?
1: Asi nedalo. Samozřejmě každá byla krásná, každá byla důležitá, ale když už teda mám některé vypíchnout, tak podle mě ta první a ta poslední, protože ta první, ta byla fakt pro mě. Tu jsem si vybojoval sám pro sebe, protože jsem chtěl po těch, já nevím, 8 letech, co jsem trénoval a připravoval se na tu olympiádu, tak ta trpělivost těch 8 let toho tréninku, kdy jsem nevěděl, jestli se to někdy vůbec vyplatí, tak najednou ta zlatá medaile fakt přišla a to bylo jako krásný pro mě. S tou jsem spal v posteli hned ten večer, co jsem jí dostal při ceremoniálu na krk, tak večer jsem s ní spal v posteli. A pak ta poslední, ta už byla taková jako navzdory, že už to nikdo nečekal. Po těch, já nevím, z 15 letech v tom sportu všichni říkali, no ten Jirka Ježek už je starý, ten už to nedá. A já jsem ještě dokázal vybojovat. Tak si na ní strašně moc rád vždycky vracím k ní a mám je všechny doma, na všechny se rád koukám, občas vždycky si na ní vzpomenu, jak to bylo krásný a za každou tou medalí je příběh, takže vždycky si připomenu i ty nepříjemné věci, které se mi stávaly, různý zranění a pády na tom kole, takže potom ta medaile je taková krásná odměna, že to člověk všechno vydržel.
0: I s tou poslední si spal?
1: S tou poslední jsem nespal, ale zase dobře jsem ji oslavil, dobře jsem ji zapil.
0: Dobře, možná tady holky a kluci nebo rodiče, kteří poslouchají, tak si říkají Jirka Ježek, jasně, to je prostě sportovec s tělem a duší, ale já prostě na tebe musím prozradit, že ty nemáš jednu nohu a celé to si dokázal i s tou jednou nohou.
1: No tak jako já jsem v 11 letech přímo tady kousíček, fakt opravdu, já nevím, 100 metrů odsaď na té silnici u tady pražského stadionu na Letné, pražského stadionu Sparty, tak jsem přišel o nohu, když jsem se špatně rozlídnul, přebíhal jsem tu silnici jako 11-letý kluk a vletěl jsem pod nákladák. Ale možná právě tohle to stálo na začátku těch mých sportovních úspěchů, protože já jsem si tenkrát řekl, jasně, je to jako průšvih, přišel jsem o nohu, ale miluju ten sport a budu dělat všechno pro to, abych mohl sportovat dál. A jak jsem tak intuitivně sportoval s těma mýma kamarádama, se s mýma spolužákama na základce a všichni mě motivovali, že i když nemám tu nohu a mám tu protézu, že s ní můžu běhat, můžu hrát fotbal, tak jsem se všechno naučil zpátky, to, co jsem miloval před tím úrazem a nakonec jsem zjistil, že existuje paralympijský sport a že v tom můžu být nejlepší na světě, tak jsem se proto rozhodnul a po 8 letech trénování a přípravy se mi to opravdu poprvé povedlo a pak už to byla krásná, normálně taková kariéra, jako až snová, musím říct.
0: Je to zvláštní, že si právě o tom tvém úrazu povídáme tady, kdy vidíme na tu ulici, kde se ti to celé přihodilo. Co se ti honí hlavou, když tady vidíš to místo?
1: No, já s tím už nemám žádný problém. Já jsem ho neměl ani třeba půl roku potom. Já když jsem se vrátil z nemocnice, tak jsem poprosil svého tátu, aby mě tam na to místo zavez autem. Když jsme jeli rovnou z nemocnice domů, poprvé po těch 3 měsících, co mě pustili, tak jsem poprosil tátu, že se s tím potřebuji nějak vyrovnat, že chci to místo vidět. A já jsem tady dál bydlel, takže jsem chodil skoro každý den okolo a dneska už na to vůbec nemyslím. A vůbec ani ten úraz neberu jako nějakou špatnou věc v mém životě. Naopak, myslím si, že mě to naučilo spoustu věcí, zocelilo mě to, dalo mi to daleko větší vůli, než bych třeba měl bez toho úrazu. Ale prosím vás, naši posluchači, kluci a holky, není důležitý si nechat uříznout nohu, abyste být dobrý v tom oboru, který si zvolíte. To není nutný, jo. Ale mě to v tomhletom pomohlo a myslím si, že bez toho úrazu bych asi nebyl nikdy tak dobrý sportovec, jako jsem byl a tu kariéru jsem měl tak krásnou.
0: No to jsem právě chtěl říct, že není důležité si nějakým způsobem ubližovat, ale možná nás poslouchají holky a kluci, kteří jsou úplně v pohodě a přemýšlí, jestli se sportem začít nebo ne, možná mají trošičku třeba nějaký handicap, nějakou nadváhu nebo tak a mají strach se sportem začít. Co bys jim poradil?
1: Rozhodně začít, protože sport je nádherná součást života a měla by být součást života po celý život člověka, nejenom v tom dětství, kdy je to podle mě i součást vzdělání, protože ten sport učí nás jako nádherný věci, jak se starat o vlastní tělo, jak správně zdravě jíst, jak fungovat i v partě, jak mít třeba jako respekt k tomu trenérovi, což nás učí mít potom respekt třeba k učitelům nebo i k šéfům v práci v pozdější době. Takže sport je důležitá součást vzdělání, ale pak je krásný průvodce po celý život. Takže i když jsme máme třeba pár kilo navíc, i když máme nějaký zdravotní handicap, i když máme nějakou nemoc, která nás trošku omezuje, vždycky se dá sportovat, vždycky se dá najít nějaká vhodná aktivita, aby nás to bavilo. Potkáte spoustu kamarádů a budete mít kamarádství na celý život.
0: Dneska už holky a kluci tě tady asi nestihnou, pokud tady nejsou, kde tě můžeme potkat třeba o prázdninách nebo kde, kam se chystáš?
1: No, teď budu hodně daleko celé léto, protože začíná můj nejoblíbenější cyklistický závod Tour de France a já tam každý rok jezdím a jsem vlastně součástí toho závodu. Ne, že bych závodil, ale starám se tam o hosty toho závodu, vysvětluji lidem, co se v tom závodě děje a každý den vlastně jedu s tou karavanou toho závodu, řídím tam auto, snažím se vlastně ukázat, jak je ta cyklistika krásná. Takže to mě zabere celý červenec, já odlétám prvního a vracím se posledního července z té Francie, takže budu mít krásné léto se sportem, který miluju. A potom mě čeká pár charitativních závodů, jak na kole, tak při běhání. Poběžím třeba takovou variantu Vltavaranu na Slovensku, jmenuje se to Odtatěr. Běží se to od Tater ze severu Slovenska až do Bratislavy. Je to takový etapový závod pro týmy, takže tohle to taky chci běžet. Běžím to s kamarády, kteří mají podobný handicap jako já, mají taky protézu, takže jsme vytvořili takový tým z Čechů a Slováků, kteří tady na tomhle závodě pro normálně zdravé běžce běží také. Takže to bude součást. No a pak se můžeme potkat kdekoliv někde na kole, nebo když bude nějaký závod pro veřejnost, protože já ten sport miluju a kdekoliv se něco děje, tam vždycky někde jsem.
0: Jiří, moc děkuji za rozhovor a přeji krásné léto, krásné Tour de France a užij si dneska olympijský běh. Díky moc, ahoj.
1: Krásné léto všem, ahoj.
0: Tak holky a kluci, Jirka Ješek tady z Letné, ale už tady je Lukáš Rohán, s kterým bych si popovídal hned po krátké písničce.
2: No jasně a my pouštíme ještě Jirkovi Ješkovi písničku od Olgy Lounové, která se jmenuje Cyklista a vzkazujeme, že Jirka je naprostej frajer a že i knížku Frajer napsal, takže jestli vás někoho jeho osud zaujal, tak si můžete přečíst jeho autobiografickou knihu Frajer.

0: Tak to byla Olga Lounová, která nám zaspívala písničku Cyklista, kterou věnujeme Jirkovi Ješkovi, který si za chvilku proběhne olympijský běh, který odstartuje v 18 hodin. Náš Jirka Kohout, moderátor Rádia Junior, prý bude běžet taky, Jirko, takže v 18 hodin vyběhneš, jenom mi prozrať, jak velkou trať, jak dlouhou trať poběžíš.
1: No, já jsem si zvolil tu desítku, protože kluci běžejí pětku, aby mohli rozdávat medaile, tak já si pro ní přiběhnu, protože jsou to krásné dva okruhy tady na Letné, mně se to tady moc líbí a je to krásná trasa, krásná myšlenka. Je to spíš tak jako na pohodu, tak se podívat, pokochat se, podívat se kolem sebe, jak si to ty lidi užívají, jak jsou všichni nadšený, tak to je super. A jaký... Kláry, mně se líbí, že si... No, promiň.
0: Jenom jsem se tě ještě chtěla zeptat, jaký si myslíš, že budeš mít čas na těch 10 kilometrech, protože třeba já myslím, že já bych to třeba vůbec jako nedoběhla.
1: No, já jsem nad tím přemýšlel, jakým stylem to poběžím. Kdybych to chtěl běžet opravdu jako rychle, což dneska asi nebudu dělat, protože je tady spoustu lidí a vlastně je to opravdu pro náladu tady ten běh, proto aby jsme podpořili tu olympijskou myšlenku. Já mám radši trailovější závody a tam to běhám tak těch 10 kilometrů kolem 35 minut.
0: Úžasný, tak to je parádní čas a ty máš vedle sebe určitě taky nějakého dalšího parádního běžce.
1: No, mám parádního běžce a právě mě zajímalo, jakou písničku vybereš pro něj, protože když si tady od Olgy Lounové připravila cyklistu pro Jirku Ješka, tak já jsem zvědav, jakou písničku připravíš pro Lukáše Rohana, což je kanoista. Já ho zdravím ve vysílání Rádia Junior, ahoj.
2: Ahoj, krásné odpoledne.
1: Já jenom prozradím těm, kteří neslyšeli speciální vysílání Rádia Junior, které startovalo dnes ve 9:45, protože v 10 hodin se startovaly ty dětské běhy, tak Lukáš Rohan právě dneska na základní škole Býtovská startoval tady to dětské klání. Tak jak jsi stoužil, jaké to bylo?
2: Já myslím, že to bylo velice příjemný dopoledne a vždycky, když člověk vidí tolik dětí na jednom místě, který baví sportovat a který se s takhle velkým nadšením hýbou, zároveň tam předváděli jako skvělý běžecký výkony. Obzvlášť s těmi staršími bych se nerad porovnával, protože někteří bylo vidět, že se atletice opravdu věnují. Takže já myslím, že to bylo parádně, ta atmosféra, kdo tam byl, tak viděl, že fakt nadšený a pak je to naprosto jako příjemná záležitost i pro mě.
1: Dovedl bys odhadnout, kolik dětí tam kolem tebe proběhlo?
2: No tak to asi bych ani nedokázal. Myslím si, že jsme odstartovali nějakých 12 nebo 14 závodů a v každém tam závodě bylo, řekl bych, minimálně 10 dětí, no, takže to mohlo být nějakých 120 až 150 dětí, ale to je opravdu hodně hrubý odhad.
1: To já bych ještě přidal tady na té škole. No tak ve finále těch dětí bylo asi 110 tisíc, ne sice na základní škole Býtovská, ale těch škol bylo přihlášených asi 150, ale bylo to opravdu velký počet. Nicméně, jakou trasu jsi si zvolil? Ty tady na Letné?
2: Já dneska poběžím pětku, ačkoliv jsem byl přihlášený na desítku, tak jsem se rozhodl, že už jsem dost unavený, už dneska jsem měl 3 tréninky, takže představ, že bych tady trpěl o ještě dvakrát tolik, mě tak neláká, takže jdu na kratší distanci, ale o to dynamičtější a o to rychlejší to bude muset být. No.
1: Jaký to pro tebe je přijít takhle mezi tolik lidí, vidět to sportovní nadšení vlastně trošičku z druhé strany, protože z 90% jsou tady, jak se říká, hobíci, lidi, kteří se sportem vyloženě čistě jenom baví a dělají ho jenom ve chvíli, kdy mají čas. U tebe je to obráceně, ty ho musíš dělat a když máš čas, tak děláš něco jiného. Tak jak to na tebe působí? Jak si to užíváš, tuhle atmosféru trošku z druhé strany?
2: No, to bych s dovolením opravil. Já ho dělat nemusím, já ho dělat chci. Samozřejmě dělám ho naplno, ale protože chci, kdybych nechtěl, tak to nedělám. Ale pro nás je to skvělý, ne ani tak nějaká jako konfrontace, ale spíš to zažít, jak to vypadá, když upřímně člověk není nervózní před tím závodem a jde si v pohodě odběhnout ten závod, tak to je hodně jiný pocit, než když jedete něco, kde vám jde jakoby o hodně a kde vám na tom přece jenom záleží jiným způsobem. Takže v tom je to velice příjemný, ale zároveň je to trošku nebezpečný, protože pro mnoho lidí jsme tady vlastně trochu cílem, chtějí nás předběhnout a o to více musíme snažit.
1: při kterém startu ty jsi byl nejvíc nervózní?
2: No, myslím si, že nejvíc nervózní jsem byl někdy, když jsem byl hodně mladý a poprvé jsem závodil na mistrovství Evropy juniorů nebo mistrovství světa, takže to už je hodně dávno, ale poté jsem jednoznačně obrovskou nervozitu a velký stres před tou jízdou, který se projevoval skoro vším možným, zažil na olympiádě v Tokiu, hned před tou první jízdou v té samotné kvalifikaci, kde vlastně jako o moc nešlo, ale tak nějak veškerá ta tíha se tam asi sečetla v jeden moment.
1: A jak ty osobně pracuješ s nervozitou? Co děláš pro to, aby si ji neměl, nebo jak se uklidňuješ?
2: No, já myslím, že nervozita je strašně důležitá, protože abyste podali ideálně lepší výkon, než který jste schopen podat v normálních podmínkách, tak nervozita je nutná, ale je pravda, že je potřeba se s ní naučit pracovat. Myslím si, že je potřeba zažít to několikrát. To se prostě stane, že vás ta nervozita nějakým způsobem přebije, pokazí vám ať už sportovní výkon nebo cokoliv jiného, protože to zažíváme i v běžných životních situacích, že jsme nervózní, ale čím více tady tomu stavu vystavujeme, tím více vlastně zlepšujeme a získáváme tu odolnost. A samozřejmě, když pak člověk se připravuje na olympiádu, tak je potřeba se připravovat i po té mentální stránce a potom, co ho tam čeká, jaký třeba pocity se mu můžou, nebo spíš myšlenky se mu dostanou do hlavy a jak s nimi pracovat a nebo nakládat, jelikož když to začnete řešit až v ten moment, tak to už je pozdě a většinou ta hlava nebo nějaký ty negativní myšlenky, nazvíme si to, jak chceme, vás porazí a znemožní vám i podat ten nejlepší možný výkon.
1: V dnešní době sám si to nakousnul, vlastně, že člověk musí mít v pořádku i hlavu, jako vlastně přemýšlet o tom závodu. V dnešní době zvládne to mladý sportovec sám, nebo k tomu potřebuje nějakého mentálního kauče?
2: Těžko říct, to si myslím, že je hodně individuální, dá se to určitě zvládnout sám, ale nedá se to zvládnout bez toho, aniž byste jako čerpali informace od ostatních, takže je podle mě potřeba být tomuhle hodně otevřený, zajímat se o to, což v dnešní době je zase jakoby poměrně jednoduchý a zkoušet co nejvíc těch jako v uvozovkách technik, jak s tím pracovat, ale jak už jsem o tom mluvil, on jako primárně to člověk prostě musí zažít a musí několikrát prohrát, aby mohl vyhrát, a to je stejný jak s tou nervozitou. Vy prostě musíte jít třeba na zkoušení ve škole a být nervózní, že toho moc neřeknete, tomu, abyste se s tím naučili pracovat. A v tom sportu je to vlastně hodně podobný.
1: Startoval jsi na olympijských hrách, jel jsi o medaily, co se ti honilo hlavou?
2: Tak to vůbec nevím, ale jako v ideálním případě nic. Tam vlastně, když jste na tom startu nebo při té jízdě, jakmile se vám dostane nějaká myšlenka do té hlavy, tak než ji vyřešíte, tak už je pozdě a většinou dojde k nějaký chybě. Takže tam opravdu ideální jako ty myšlenky jako pustit z hlavy anebo je nechat plynout a vůbec jim nevěnovat žádnou pozornost. Snažit se soustředit třeba na dech nebo na zrak, to jsou hrozně dobrý jako pomůcky, které vám vlastně pomůžou v těchto momentech, jak se zbavit těch myšlenek, které tam nechcete mít, protože vy to máte naplánovaný a jedete ideálně na takového autopilota.
1: Co tě čeká o prázdninách? Bude ještě nějaký čas na odpočinek, na dovolenou, nebo se to všechno bude odehrávat na vodě?
2: No tak teď v nejbližší době mě čeká hodně tréninku a tvrdýho tréninku, protože na konci července máme mistrovství světa v Mexiku. Absolutní vrchol téhle sezóny, po něm přijdou i nějaký v uvozovkách prázdniny a nějaká dovolená, ale do konce července jedeme v uvozovkách na plný pecky, když pak samozřejmě před tím závodem už se budeme spíše připravovat v nižší intenzitě a více jako ladit, ale teď zrovna jsem fakt v náročné přípravě a i proto dneska od sebe nemám moc velké očekávání, spíš doufám, že zítra ráno na tréninku budu fungovat po tom dnešním běhu.
1: Lukáš, já moc děkuju za rozhovor, nebudu zdržovat, aby si se mohl na závod připravit. Díky moc, přeju krásné léto a držím palce.
2: Já taky děkuju a zdravím všechny posluchače.
1: Lukáš Rohan, hostem dnešního klubu Rádia Junior. Kláry, ode mě z Letné už je to tady asi všechno, protože začíná rozcvička, kdy se tady několik stovek sportovců začíná rozcvičovat. My se jdeme také připravit a zkusíme se přihlásit potom po závodu.
0: Skvělý, budu se na to moc těšit a dokonce tady mám na výběr i dvě písničky, Jirko. Můžeš si vybrat, jo? Tak buď jsem našla Na vodě od Xindla X, anebo Sázavou od Michala Hruzy a Nelly Řehořové.
1: Tak na vodě.
0: Na vodě, tak jdeme na to, užijte si to a běžte jako o závod.
1: Díky moc a zatím se loučím z Letné, ahoj.
0: Ahoj. Tak to byl Jirka Kohout z olympijských běhů.

Tak to byl Xindl X a jeho singlovka Na vodě. Holky a kluci, pokud byste chtěli, abych vám zahrála nějakou písničku, která udělá radost speciálně vám, tak pište na e-mail vzkazovna@rozhlas.cz a nebo můžete volat i na bezplatnou telefonní linku 800 199 199. No a já už vám teď jdu pustit síťovku od Terky Rašové, protože je tady středa a ve středu je síťovky třeba.

Ahoj a čau. Tentokrát jsem opět lovila v moři sociálních sítí a mám pro vás rovnou tři úlovky. Z mojí tašky síťovky čouhá jeden trend, jeden fenomén a jedno důležité upozornění. Jdeme na to. Začneme trendem. Jedním z trendů roku 2026 je nepoustovat, tedy nedávat příspěvky na sociální sítě. Překvapilo vás to? Je to tak. Děti a dospívající si prý víc a víc chrání soukromí, za což jsem moc ráda. Profilové fotky na TikToku nebo na Instagramu mají schválně rozmazané, nebo na nich není vidět jejich obličej. Dávají na sítě spíš storíčka, která po 24 hodinách mizí, než příspěvky, které by zůstaly na zdi pořád. A celkově dávají přednost soukromým zprávám a skupinovým chatům, kde vidí jejich obsah jenom vybraní lidé. Jak to máte se sdílením vy? Dáváte své fotky nebo videa na nějakou sociální síť? Nebo jste trendy a soukromí a svoji digitální stopu si chráníte jako oko v hlavě? Digitální stopa je úplně všechno, co děláte na internetu. Nejen to, co tam nahrajete, ale i to, když přijmete soubory cookies. Patří sem i informace o poloze vašeho telefonu nebo historie vašeho vyhledávání. To si v některém dalším dílu pořadu Síťovka určitě ještě podrobně vysvětlíme. Teď se vrhneme na zajímavý fenomén dnešní doby, který mi taky uvízl v tašce síťovce. Už jste viděli někoho, kdo sedí před zapnutou televizí a přitom se dívá zároveň do mobilu? Nebo to děláte taky? A věděli jste, že tvůrci některých televizních seriálů už s tím počítají a scénáře tomu dokonce přizpůsobují? Říká se tomu second screen, tedy druhá obrazovka. Autoři už píšou schválně scénáře pro televizní seriály tak, aby děj plynul pomaleji a vše bylo víc předvídatelné. Moderní seriály pro teenagery a starší děti mají často jednodušší dějové linky a postavy opakují klíčové informace. Aby je diváci s mobilem v ruce vůbec stihli postřehnout. Scénáristé počítají s tím, že diváci telefon z ruky nepustí a k obrazovce zvednou hlavu ve chvíli, kdy se stane něco hlasitého nebo překvapujícího. Co na to říkáte? Chtěli byste být scénáristou takového second screen seriálu? Já se vám přiznám, že ne. A jedna důležitá informace na závěr. Od 8. května je na Instagramu zrušené takzvané end-to-end šifrování. To znamená, že pokud používáte Instagram k psaní soukromých zpráv a nechcete, aby je někdo jiný viděl, vyberte si k tomu jinou aplikaci. Společnost Meta si totiž vaše zprávy může přečíst. Ideální je tedy psát si s ostatními přes jinou aplikaci nebo si dávat pozor na to, co tam píšete a určitě do zpráv nepsat vaše citlivé osobní údaje nebo informace, které jsou pro vás důvěrné. Tak si to pojďme shrnout básní. Trendy je teď nepoustovat, psát si zprávy, víc četovat, chránit si svou digistopu, ovšem nepsat přes Instagram, to bys vážně nebyl v topu. Tvoje zprávy na Instači může si teď kdekdo přečíst. Soukromí odlítlo ve tryskáči, to ti doufám k vysvětlení stáči. A jestli koukáš do mobilu a zároveň na telku, koukáš na dvě obrazovky. Please, nesleduj tak popelku. Loučí se Rašová Terka, síťová reportérka. A nezapomeňte, že všechny díly síťovky dáváme na webovky. Radio Junior.cz

0: Žili byli...
1: Ne, to není začátek pohádky.
0: Neuvěřitelné příběhy, které uslyšíte v podcastu Žili byli, se totiž opravdu staly.
2: Seznamte se s celebritami i zapomenutými osobnostmi dějin.
0: Je pravda, co se o nich říká?
2: Těšte se na historické historky, drby i fakta.
0: Věděli jste, že Napoleon nebyl prcek? Marie Terezie měla 16 dětí a Masaryk nerad pil vodu?
2: Naleďte si vždy v pondělí v 6.30 naše vysílání. Všechny díly i pracovní listy pak najdete na
0: Radio Junior.cz.

0: Vůbec. Tak to byl Jony a jeho sny. No a teď už si pustíme rekapitulaci hitparády Rádia Junior. Hlasovat můžete do dnešní 20. hodiny, tak doufám, že už jste hlasovali. Jestli ne, tak máte ještě příležitost poslední dvě hodinky, kdy můžete někomu dát svůj hlas a můžete to říct třeba i mamě, tátovi, ségře, bráchovi, jestli by taky nezahlasovali v hitpoštce, aby ten váš oblíbený zpěvák nevypadl. Já jenom chci říct, že hitparáda vlastně nám poběží teďko ještě tento víkend a příští víkend a potom na prázdniny odjede pryč. Místo ní ale bude Star paráda a protože se těšíme na, nebo budeme mít celé léto, takzvané severské léto, expedice sever, kdy se budeme vydávat do těch chladných zemí, ať už je to Norsko, Švédsko, Finsko, Kanada, Dánsko, nebo prostě různé ostrovy, ať už je to třeba Grónsko, Island, tak si představte, že už teď jsem pro vás scháněla písničky třeba z Norska. Musím říct, že vás určitě dostanou. Budou to úplně perfektní hity, ať už od Markusa a Martinuse, dvoučat, které známe už dlouho z hitparády Rádia Junior, protože zpívali kluci už od 10 let, teď jim 23, tak pustíme si určitě písničku od nich, ale taky od jejich mladší ségry Emmy, ta taky naprosto skvěle zpívá i v norštině. Pak tam pro vás budu mít nejrůznější songy z Eurovize, taky jednu z nejznámějších písniček od skupiny Aha, kterou 100% budou znát i vaši. Nebude chybět třeba ani Frozen z Ledového království. No prostě, až uslyšíte hity z Norska, tak budete vidět, že fakt ty hity možná vaši rodiče 100% znají a jsou to fakt super pecky. No a už jsem zvědavá, co zjistím třeba o Finsku. Ale na to si počkejte do léta. Teď je tady ještě stále hitparáda Rádia Junior. A rekapitulace, tak pojďte si zahlasovat na radiojunior.cz.
1: Rekapitulace.
2: Tohle není love song, spíš jen feeling, co je asi dost wrong. Nejsme spolu žádnými, oni nám vůbec nerozumí.
0: S novinkou Tohle není love song přichází Rebelky, Adam Seidl, Jony, Matty Vob, Honzino a Arianka.

0: a ve 309. kole hitparády Rádia Junior vítězí Adéla Křivánková s písní Konečně volná. Gratulujeme!
1: Hitparáda Rádia Junior s Klárou Novákovou.
0: Tak tohle je pořadí ze soboty. Ještě s tím ještě můžete zahýbat a já koukám, že určitě se s ním hýbat bude, protože aktuálně na prvním místě jsou Rebelky, potom druhý David Málek a třetí Adéla Křivánková, tak jsem zvědavá, jestli to takhle vydrží, nebo jestli se ještě tohle pořadí na prvních třech příčkách změní. No a kdo se bojí o svoji pozici, tak vypadá to, že by mohly vypadnout Anita a Shakira s písničkou Choka Choka, protože zatím teďko koukám, že mají úplně nejméně hlasů, anebo BTS Swim, anebo ještě koukám, že méně hlasů má písnička Choke Me od Alexandry Capitanescu, která je taky z Eurovize, tak uvidíme, jestli třeba tyhle hity ještě zkusíte poslat výš, anebo budete hlasovat pro svoji klasiku. Jsem na to zvědavá, výsledky se dozvíte zase ve sobotu v 9 hodin ráno. A kdo ještě nehlasoval, tak připomínám, mrkněte na radiojunior.cz, když se to dáte .cz/hitparáda, tak se dostanete rovnou ke všem hitparádám a když si rozkliknete článek, tak tam bude hlasování. Jinak samozřejmě hlasování k hitparádě najdete i na hlavní stránce Rádia Junior. Stačí se scrollovat až úplně dolů a tam je hlasovací tabulka.

0: Junior.
1: Bylo 18 hodin, doufám, že si dnešní den, středu 17. června 2026, skvěle užíváte. Já si užívám s vámi, takhle krásně si tady slavím svoje narozeniny vysíláním, což mě dělá největší radost, kterou můžu mít. Tak doufám, že i vy máte dneska super den a já už za chvilku pro vás budu mít připravené další zajímavé informace, tak jdeme na to.
2: Minutové zprávy.
1: O víkendu bude v Česku tropické počasí. Už v pátek překonají teploty 31 stupňů. V sobotu se na jižní Moravě a ve středu Čech vyšplhají až k 630 stupňům Celsia. V neděli se tropické počasí trochu zmírní. Pořád se ale budou teploty držet nad 31 stupni. Podle meteorologů bude kvůli velké vlhkosti vzduchu dusno. V sobotu a v neděli očekávají i silné bouřky. Kvůli vysokým teplotám vyhlásil Český hydrometeorologický ústav výstrahu. Na části území bude platit už v pátek. O víkendu pak po celém Česku. Horké počasí bude pokračovat i v příštím týdnu. V jeho druhé polovině už by se ale mělo začít ochlazovat. Největší curlingová hala v Česku má vzniknout v Brně Černovicích. Předseda klubu curling Brno Lukáš Merta věří, že halu dostaví do roku 2028. A jaké pak nás čeká zítra počasí, bude jasno až polojasno a teploty opravdu krásné, 26 až 30 stupňů Celsia a pované slabý vítr.

To byla Slza a písnička Lhuta záruční. Pokud byste i vy, holky a kluci, chtěli, abych vám zahrála nějaký super song, tak už pište na e-mail vzkazovna@rozhlas.cz a moc ráda vám ho už za chviličku zahraji, až se dostaneme ke vzkazovně. Jinak v této hodince se samozřejmě můžete těšit i na čtení na pokračování Zvídavec a já už vás teď lákám na 19. hodinu, kdy za námi přijde úžasný písničkář a taky violončelista Pavel Čadek, který sem přinese violončelo, budeme hrát na violončelo a budeme si povídat i o tom, jak chodil do skauta a taky o nové kampani od skauta a junáka České republiky a organizace Nevypust duši, která má pomáhat dětem na táborech, aby jim nebylo smutno, aby neměli strach. A má pomáhat nejenom dětem, ale taky i táborovým vedoucím. Tak o tom všem si budeme povídat po 19. hodině. Já budu chtít vědět, jestli se i vy chystáte na tábory a jaké máte třeba zážitky z táboru. Tak to bude super, super hodinka po 19. hodině. Ale pozor! Teď mám pro vás soutěž a určitě by mohla nalákat všechny, kdo mají rádi zpěváka Bena Kristova, protože Ben Kristova bude zpívat teďko v neděli 21. června na slavnostním zahajovacím ceremoniálu Olympiády dětí a mládeže, což bude v neděli v 17.30 ve Fortuna aréně v pražském Edenu. Vystoupí tam zpěvák Ben Kristova. No a já mám tady lístky, takže jestli by někdo chtěl se jít podívat do Edenu v Praze na slavnostní zahájení Olympiády dětí a mládeže, tak má teď jedinečnou příležitost. Tak určitě se zeptejte svých rodičů, jestli teďko tuhle neděli můžete jít do Edenu v Praze na slavnostní zahájení a co vás tam všechno čeká, to vám klidně řeknu. Bude to velkolepá show pro 10 000 diváků. Součástí slavnostního zahájení Olympiády dětí a mládeže bude tradiční nástup 14 krajských výprav v čele s vrcholovými sportovci, skládání slibů i zapálení ohně. No a jako hlavní hudební hvězda vystoupí Ben Kristoval. Je to už tuto neděli 21. června v 17.30 v Praze v Edenu. No a jestli by někdo chtěl, tak je to jednoduchý. Napište mi nebo klidně rovnou zavolejte na telefonní číslo 800 199 199, nebo pište na e-mail radiojunior@rozhlas.cz, kolik má olympijská vlajka kruhů. Kolik kruhů je na olympijské vlajce? Já myslím, že to je docela jednoduché. No a k tomu mi můžete i připsat, v kterém závodě byste třeba, nebo v kterém sportu byste vy chtěli závodit na olympiádě, kdybyste prostě jako mohli, jestli máte nějaký oblíbený sport, tak to mi k tomu připište, anebo mi rovnou zavolejte. Ověřte si, jestli v neděli máte čas a třeba někdo z vás vyhraje lístky na Bena Kristova a slavnostní zahájení olympiády dětí a mládeže. Tuhle neděli v 17.30.

0: Zvídavec Evy Sinkovičové.
1: Ahoj všichni zvídavci, máme tu další zvědavé okénko, tak šup sem s novou zajímavostí. Kukuřice je plodinou prastarých kultur. Pochází z Ameriky, ale zabydlela se i u nás. Evropa je zná od roku 1493, kdy ji do Španělska dovezl Krištof Kolumbus. Spousta starých civilizací, jako jsou Inkové, Majové nebo Aztékové, považovali kukuřici za jednu ze základních potravin a záviseli na ní, a to pro její výživovou hodnotu a také pro schopnost přizpůsobit se různému počasí. Nejstarší kukuřičné zrno bylo objeveno v Mexiku a jeho stáří se odhaduje zhruba na 7000 let. Je to tedy opravdu stará, ale také všestranná plodina, která se dá využít na mnohé způsoby. Na světě se pěstuje mnoho druhů kukuřice. Věděli jste třeba, že existují i jiné barvy kukuřice, než je ta klasická žlutá? Kukuřičná zrna mohou být prakticky všech barev, tvarů a velikostí. Nejmenší zrno má pukancová kukuřice a největší peruánská odrůda choclo. Ta je třeba na rozdíl od klasické žluté méně sladká a má zajímavou oříškovou chuť. Co se týče barev, tak kromě žluté jsou i zrna bílá, červená, černá, modrá, fialová a řada dalších. Například modrá kukuřice obsahuje méně škrobu a přispívá k tomu, aby byl přísun proteinů do našeho těla o 20% vyšší než u jiných druhů kukuřice. Za svůj netypický odstín vděčí antokyanům, což jsou ve vodě rozpustné pigmenty, které navíc prospívají našemu organismu. Například redukují cholesterol v krvi. Obecně ale kukuřice obsahuje celou řadu důležitých látek. Má hlavně vysoký obsah vitamínů B, dále obsahuje železo, draslík, hořčík, zinek a takhle bych mohla pokračovat ještě dlouho. Pokud tedy jídelníček obohatíte o pravidelné dávky kukuřice, a je jedno jak barevné, pomůžete vaší krvetvorbě, okysličování buněk, vlasům, nehtům a také budete třeba odolnější vůči stresu. Navíc kukuřice neobsahuje lepek, proto je mnohem lépe stravitelná než obilí a může vylepšit jídla lidem s bezlepkovou dietou. A jak si na kukuřici pochutnat? Můžete si je dát syrovou, v salátu, smíchanou s rýží, s těstovinami, opečenou, vařenou, grilovanou nebo v polévce. Možností je zkrátka celá řada. Jedli jste už někdy jinak zbarvenou kukuřici než tu žlutou? A pokud ano, jak chutnala? Holky a kluci, pokud chcete o tom, že ne každá kukuřice je žlutá, někomu vyprávět, ale nestihli jste si všechno zapamatovat, tak nevadí. Už teď si to na webu Rádia Junior můžete poslechnout znovu, kolikrát chcete. A pokud vás napadá nějaká zajímavost, o které moc lidí neví, tak mi ji určitě napište a třeba se objeví v nějakém dalším dílu Zvídavce. Tak ahoj!

0: tak to byla Karolína a její písnička Dopeřin. No a my už se pomaličku přesouváme ke vzkazovně Rádia Junior, kde vám pouštíme vaše nejoblíbenější songy. No a napsala mi taky Lenka, že by chtěla písničku nějakou od Dua Lipy, což je její oblíbená zpěvačka, takže se našla pecku Houdini o jednom z nejslavnějších kouzelníků z celé historie. Tak doufám, že vám taky tady ta písnička vykouzlí úsměv na rtech. No a pokud byste chtěli, abych vám zahrála nějaký váš oblíbený song, tak volejte 800 199 199 anebo pište na e-mail vzkazovna@rozhlas.cz.
1: Vzkazovna. Celé odpoledne, každou hodinu na Junioru.

Všechny zdraví Klárka. 800 199 199 je naše bezplatné telefonní číslo, anebo můžete psát na e-mail vzkazovna@rozhlas.cz. Jestli byste chtěli, abych vám zahrála nějaký super song, tak se koukám, jestli mi náhodou někdo nevolá. 800 199 199, zatím je to volný, tak klidně zkoušejte, volejte. Já vím, že je venku krásně, ale i venci můžete brát svoje mobily a tam poslouchat vysílání Rádia Junior, třeba v mobilní aplikaci Můj rozhlas, kde můžete poslouchat i dalších, dohromady máme 25 stanic, takže určitě si vyberete tu, která vám udělá radost, a já myslím, že Rádio Junior je pro děcka asi ta pravá volba v tomhle případě. Teď ale už mám pro vás ještě jednu soutěž, a to 3 volné vstupenky na slavnostní zahajovací ceremoniál Olympiády dětí a mládeže na tuto neděli 21.6. ve Fortuna aréně v pražském Edenu, kde vystoupí i zpěvák Ben Cristovao v 17:30. Je to tuto neděli, tak kdo by tam chtěl se vyrazit, tak soutěžní otázka zní, jak už jsem říkala, kolik kruhů je na olympijské vlajce, takže kolik kruhů má olympijská vlajka, to mi můžete zavolat na 800 199 199 anebo napsat na e-mail radiojunior@rozhlas.cz. No a třeba zrovna vy se dostanete do Edenu a uvidíte zpívat Bena Cristova a taky nejrůznější výpravy dětí, které se zúčastní olympiády dětí a mládeže, a také tam bude spousta známých sportovců a bude to prostě velká show a velká paráda v Edenu v Praze, takže super. Teď tam zpívala Eva Farna, tak v neděli si tam můžete zajet klidně i vy. Soutěžní otázka zní, kolik kruhů je na olympijské vlajce? Moc mě to zajímá, třeba to ještě neumím úplně spočítat, ale ne, nebojte se, já to mám dobře spočítaný. 800 199 199, anebo pište na e-mail radiojunior@rozhlas.cz. No a já už posílám písničku Tomášovi a Zuzce, dvou sourozencům, kteří si přejí hitovku Kiary Svět, tak doufám, že vám udělá radost a že si třeba na ní i zatancujete.

0: Kiara a její hitovka Kiary svět, kterou naspívala už asi, když jí bylo mezi 8 a 9 lety a teď je jí 13 a tahle hitovka je opět obrovský hit. Já už ale mám na telefonu Julču. Ahoj Julčo.
1: Ahoj.
0: Jak se máš dneska?
1: Já se mám dobře.
0: Jo. Co ve škole? Ještě se učíte nebo už máte hotovo a už nejsou ani známky a jenom si užíváte poslední dny? Před prázdninami.
1: Učíme.
0: Učíte. A co se učíte teďko? V jaké si třídě?
1: Já jsem ve čtvrtý. Učíme se tak, jako dokončujeme knížky.
0: Jasně. Takže doděláváte a budete mít nějaký školní výlet?
1: Ne, ale máme ten poslední týden, co teď bude, máme školu v přírodě.
0: A kam pojedete?
1: Tak to nevím.
0: A tak hlavně si to tam parádně užijte. Už víš i třeba s jakou kámošku budeš na pokoji, nebo ještě to nevíš? Ještě nevíš, jak vás rozdělí?
1: To ještě nevím.
0: Tak já budu držet palce, ať máte super partu a ať si to skvěle užijete. No a teďko soutěžní otázka, protože dneska máme olympijský běh, no a děti v 10 ráno běžely. Běžela jsi taky v 10 ráno ten olympijský běh? Běželo se to ve vaší škole?
1: V naší podle mě ne, ale nevím.
0: No a my teďko máme volnou vstupenku na slavnostní zahajovací ceremoniál olympiády dětí a mládeže na tuto neděli ve 21.6. ve Fortuna Aréně v pražském Edenu. Vystoupí tam i zpěvák Ben Kristoval. Znáš Bena Kristovala? Líbí se ti, jak zpívá?
1: Já ho neznám.
0: Aha, no tak to je docela hodně slavný zpěvák. Já tady najdu možná nějakou písničku, kterou potom ti pustím. Ale soutěžní otázka, abys mohla získat tadyhle ty vstupenky z ní. Kolik kruhů je na olympijské vlajce? Tak co, víš to?
1: Podle mě jich tam je 5.
0: Správně. A věděla bys, jaký mají barvy? To je teda otázka navíc, ale kdybys třeba typla aspoň nějakou barvičku.
1: Já vím, že je tam modrá a myslím žlutá, ale to se nejsem jistá.
0: Jasně, je tam modrá, žlutá, černá, zelená a červená. Takže to jsou olympijské kruhy. Jsou krásně do sebe propletené jako jednotlivé světadíly, které samozřejmě během olympiády se všichni sejdou, sportovci z různých zemí. A nahoře teda v horní části jsou teda ty 3 kruhy, modrý, černý a červený a dole jsou 2 kruhy, žlutý a zelený. Vypadá to krásně. Olympijská vlajka je nádherná. No a ty jsi vyhrála, tím pádem já ti gratuluju. Už víš, s kým půjdeš na to slavnostní zahájení olympiády dětí a mládeže, které bude teďko v neděli. Máš 3 lístky, takže koho vezmeš sebou?
1: Nevím.
0: Nevíš. Tak asi nějakýho jednoho dospěláka, nějakou kámošku nebo ségru nebo bráchu?
1: Nevím, ale asi tátu a nějakého sourozence.
0: Skvělý, no tak ať si to krásně užijete. A já ti tady najdu nějakou písničku, třeba od Bena Kristova, aby si věděla, na koho se můžeš těšit, kdo tam bude zpívat. Tady třeba jsem našla písničku Life, jako asi život, že jo, takže... Takže snad se ti bude líbit a krásně si to užiješ, jo?
1: Jo.
0: A zůstaňme na telefonu, já pouštím všem písničku od Bena Kristova a za chvilku se už můžete těšit na čtení, na pokračování.
2: Ahoj, už se dlouho nebyl doma, trošku nám to chybíš, potřebuji něco opravit na zahradě, tak zavolej, až tohle dostaneš, Bráška tě moc pozdravuje, tak se mě hezky pá, máma.

0: Tak to byl Ben Kristoval a jeho hitovka. Na Bena Kristova se můžou těšit všichni, kdo dorazí na zahajovací ceremoniál Olympiády dětí a mládeže tuto neděli 21.6. do Fortuna Arény v Edenu v Praze v 17.30, stejně jako Julče, která před chvilkou vyhrála lístky. Teď bych vás ale ráda nalákala na rozhovor od 19 hodin, kdy za mnou přijde úžasný písničkář a taky violončelista Pavel Čadek a budeme si povídat o skautských táborech. No a právě teď, jak moc dobře víte, na řadě Městečko Lážo Plážo, čtení na pokračování. Dnešní díl se jmenuje Detektor pravdy pravdoucí. Napsala Tereza Pařízková, režie Apolena Novotná, účinkuje Michal Zelenka.
1: Rádio Junior, čtení na pokračování.

Zima zasáhla Lážoplážo ve velkém a i pan Proledún se musel každé ráno, když přišel do práce, zahřívat ve své kanceláři utopení. Zimomilové se radovali a teplomilové bědovali a tiskli si šály od paní Jehlič blíž ke krkům. Pan Lopota se jako každý rok touto dobou posadil mezi své topoly a domluvil se s nimi, kdo bude letos rozvážet místní obyvatele na pravidelné lince topolí sáně. Jestli si myslíte, že topolí sáně jsou jen pouhou zážitkovou linkou, kterou se svezete maximálně jednou za zimu a potom na ní do dalšího roku zapomenete, tak se opravdu mýlíte. Topolí sáně

Káně jsou totiž nejčastěji využívanou hromadnou dopravou vlážoplážu vůbec, především během zimních měsíců. Když totiž sněhové závěje svými sněhovými jazyky olíznou celé město, nezbývá, než se spolehnout na sáně pana Lopoty. Bubliny přestanou létat, protože by za letu hrozilo jejich zmrznutí, autobusy nejsou schopné odlepit své pneumatiky od zasněžené silnice, tramvaj jim odzvoní a pan Chmíří své letadlo zamkne do hangáru, protože je plně vytížen vánoční besídkou, která jej a všechny děti ve školce v nejbližších dnech čeká. Z Lážopláža se stane město sněhových závějí a každý obyvatel v tu dobu musí ze sklepa vytáhnout své sněžné hrábě a jít prohrabávat svou ulici. To je povinnost každého obyvatele a tak si tiše naříkají ti, kteří mají ulici dlouhou a širokou, a naopak se radují ti, kteří si ve svých 5 letech zvolili ulici krátkou, úzkou a nejlépe ještě slepou. Ale jen si nemyslete, ono to se slepými ulicemi není vždy tak jednoduché. Slepá ulice nejenže nenavazuje na další ulici a na jejím konci vás čeká místo, odkud už dál jít nemůžete, ale slepé ulice v Lážoplážu jsou opravdu slepé a nic nevidí. A z toho důvodu je ve městě zřízena speciální slepá hlídka, která je připravena slepým ulicím kdykoliv přispěchat na pomoc. Slepou hlídku tvoří tým profesionálních optiků, kteří umí sestrojit brýle tak silné, že s nimi uvidíte i přes zatažené závěsy v oknech či skrze zdi cihlových domů. Slepá hlídka přispěchá na každé zavolání jakékoliv slepé ulice. Přiveze sebou i speciální brýle, které jsou jen jedny jediné na světě. Slepé ulici je na chvíli nasadí a ta se po chvíli rozkouká a vidí jako ostříž.

se tak jednou vylekala slepá ulice pana zubaře Bája. Na jedné ze svých studených dlažebních kostek totiž ucítila něco, co tam nepatřilo. Bylo to něco o velikosti vstupenky do zívadla a hmotnosti jízdenky na topolí sáně. Jistě se teď ptáte, co je to vlastně to zívadlo. Zívadlo je speciální divadlo, které má za úkol diváky uzívat. Herci v zívadle jsou nejšťastnější, když diváci po představení odcházejí s rukama před pusou a ne ji zavřít a zívání zastavit. A ještě šťastnější jsou, když si během představení někdo zívne jako na lesy, s pusou zeširoka otevřenou. To je pro herce v zívadle ta největší pocta a ani hlasitý a dlouhý potlesk je nemůže tolik potěšit. Ulice pana Bája ucítila, že na jednu z dlažebních kostek dopadlo něco, co tam nepatřilo, a telefonním kobercem pro nevidomé i hned volala slepou hlídku. Ta přijela do několika minut a ulici pana Bája na malý moment nasadila speciální brýle, se kterými vidíte i přes zatažené závěsy v okně či skrz domovní zdi. Ulice pana Bája vytřeštila oči a potom zvolala: nádhera, splněný sen, konečně vidím, jak vypadá. Slepá hlídka samozřejmě už dávno věděla, co leží na jedné z dlažebních kostek této slepé ulice. Byl to setřený výherní los z loterie se sty přáními zlaté velryby. Ale komu patřil? To nikdo netušil. Ulice pana Bája si brýle zase sundala a kochala se pocitem, že na jejich dlažebních kostkách leží takový cenný los, o kterém si nechává spoustu obyvatel města jenom zdát. Jeden ze členů slepé hlídky se už schýbal k losu a chtěl si ho nenápadně strčit do kapsy, když jej předseda slepé hlídky pan Otto rázně zastavil. No to snad ne, to, že leží na zemi, přece neznamená, že nemá svého majitele. Člen slepé hlídky pan Struhadlo, jehož plán strčit si los rychle do kapsy byl rázem překažen, si jen tiše povzdechl a se svěšenými rameny si vyslechl to, co pan Otto musel říci. Je naší povinností los neprodleně předat na radnici města. Tam se jistě postarají o jeho včasný návrat jeho majiteli, bez všech zbytečností a papírování. Pan Struhadlo si hlasitě povzdechl a smutně se díval na výherní los, který mizel v kapse zimní péřové bundy pana Oty. Potom se celá slepá hlídka rozloučila s ulicí pana Bája a spěchala na radnici.

Ještě odpoledne byly topolí sáně natolik vytížené, že pan Lopota musel do služby povolat i další topoly, které si už mysleli, že tu zimu budou v klidu a nehnutě postávat na svém místě a pozorovat oblohu. Teď však museli rychle hodit kořeny na ramena a spěchat vypomoci ostatním stromům, kterým se pod velkým počtem cestujících na saních už prohýbaly kmeny. Šokující zprávy se totiž šíří rychle a co může být víc šokující než to, že někdo ztratil svůj výherní los a ten teď hledá svého majitele. Mnoho lidí si myslelo, že by mohli los získat lstí a po cestě na saních se vychloubali ostatním cestujícím tím, jaký úžasný plán vymysleli. Žádný z plánů ani lstí se však obyvatelům nepovedl dovést do zdárného konce, protože hned za dveřmi radnice na každého čekal detektor pravdy pravdoucí. V Lážoplážu totiž lidé neradi obviňovali jeden druhého ze lži, ale raději se usvědčovali v pravdě. Každé takové zapípání přístroje potom udělalo lidem radost, protože se vědělo, že mluví pravdu. A pravda je nade vše důležitá a má ty nejdelší nohy na světě. To znamená, že s ní daleko dojdete. To odpoledne však detektor pravdy pravdoucí zatím nezapípal. Je pravda, že vidina výherního losu zdarma byla natolik lákavá, že obyvatelé prostě zkoušeli své štěstí. Odpoledne už detektor pravdy pravdoucí vyslechl celou stovku lidí. A i když by tak rád vydal nějaký zvuk, nemohl, protože nikdo pravdu nemluvil. A potom, až pozdě k večeru, se rozlétly dveře radnice, ve kterých stál pan Štětec, malíř a předseda výtvarné soutěže. Když uviděl detektor pravdy pravdoucí, přispěchal k němu a objal jej rukama celýma špinavýma od barev. Ten los je můj, věřte mi. Musel jsem ho ztratit, když jsem otevřel doma okno v ateliéru. Ani jsem se nenadál a sněhový jazyk olízl můj pracovní stůl a slízl i můj los. Detektor pravdy pravdoucí nemluvil a tak se na jeho displeji jen velkými tiskacími písmeny objevilo: dokažte to. Pan Štětec se hluboce zamyslel a potom vykřikl: los je určitě od barvy. Zrovna jsem podle obálky zahraničního magazínu kreslil podobiznu zlaté velryby, takže na něm určitě budou kapky barvy zlaté nebo modré. Detektor pravdy pravdoucí se na okamžik odmlčel, přeci jen si tu informaci musel ověřit. Již za malou chvíli se však prostornou halou radnice ozvalo hlasité zapípání, které přimělo ostatní obyvatele postávající opodál k tomu, aby se začali ubírat ke svým domovům. Výherní los totiž našel svého majitele. Pan Štětec se zaradoval a nadšeně si tiskl los k hrudi. Byl šťastný, že o své přání nepřijde. A venku mezitím nepřestávalo hustě sněžit a pan starosta si zrovna s úsměvem a sněžnými hráběmi vyšel odhrabávat svou ulici, která byla dost dlouhá a široká na to, aby si nerušeně přemýšlel o tom, co nového pro město Lážoplážo vymyslí a čím jeho obyvatele překvapí příště. Kolem projel pan Lopota na saních a mrkal na něj unavenýma očima. Už se totiž těšil domů, až si po nabitém odpoledni hezky odpočine. A tuhá zima město jen tak neopustila.

0: Máte rádi zvířata?
1: Pozorujete je v přírodě?
0: Máte zvíře doma?
1: Zkoušíte někdy zkoumat jeho duši a víte, kdy a proč je v pohodě?
0: Tak to se budete cítit super mezi námi zvířaty.
1: Lidský a zvířecí svět se potkají na Rádiu Junior každé úterý ve 3 hodiny odpoledne a v repríze v sobotu v 7 večer.
0: Zvířecí hosty a k ním odborníky, ošetřovatele, ochranáře, trenéry a chovatele zve do nového pořadu Mezi námi zvířaty Veronika Hájková.

0: Klub Rádia Junior.
1: Krásný podvečer, všechny srdečně zdraví moderátorka Klára Nováková a mám velkou radost, že dneska, když slavím narozeniny, tak tady mám Pavla Čatka, úžasného písničkáře a violončelistu, což pro mě jako violončelistku z dětství je velká čest, takže ty jsi můj dnešní host na přání. Ahoj Pavle.
2: Ahoj Kláro, a všechno nejlepší teda.
1: Děkuju moc. Přinesl jsi sem i violončelo. Tak si na něj za chvilku určitě i zahrajeme a zjistíme, že se dají na violončelo hrát moderní písničky, což ty děláš, že jo? Písničky si vymýšlíš a vedle Pokáče a Michala Horáka, vy jste taková ta naše česká svatá trojice, bych to tak řekla, těch písničkářů se skvělýma songama pro děti i pro dospěláky samozřejmě. Tak se moc těším i na tvoje nové písničky, které si tady dneska představíme v rámci kampaně Buď připraven naslouchat od organizace Nevypust duši a junáka českého skauta, což je kampaň pro vedoucí, co jsou na táborech a třeba tam za nima přijdou děti a řeknou, já mám strach, já se bojím třeba jít na noční bojovku nebo mě se strašně stýská po rodičích a vedoucí řeknou, nemusíš se bát, máme písničku od Pavla Čatka a tati udělá hned dobrou náladu. Je to tak, Pavle?
2: No tak v ideálním případě se ti vedoucí s těma dětma nějak popovídají, spíš než že by pustili tu písničku, ale i tu písničku můžou třeba pustit, protože z ní třeba může být vidět, že děti nejsou jediné v tom svém strachu a že spousta dalších dětí má obavy úplně z toho samého třeba.
1: Říká Pavel Čadek, budeme si povídat ale i o nejrůznějších veselých historkách, které si zažil s violončelem, protože violončelo to je kapitola sama pro sebe, je docela velké, musí se nosit ve futrálu. Máš třeba nějakou takovou veselou historku? Ztratil jsi někdy violončelo někde?
2: Jdemane. Já jsem měl takové, že ono violončelo má ještě smyčec k tomu, tím smyčcem se hraje, takže já jsem měl neustále strach, že jsem sice si vzal violončelo, ale nevzal si smyčec, takže pamatuju si, že jsem jednou zastavoval celý autobus plný zájezdu muzikantů, zastavil se celý autobus a já jsem prostě běžel 300 metrů zpátky se podívat, jestli jsem si tam nechal smyčec a zjistil jsem, že nenechal, že ho mám normálně sebou, takže toto se mi třeba stalo. Ale stalo se mi i, že jsem si třeba violončelo rozbil. A to takovým docela hloupým způsobem, protože já nevím, jestli děti nebo posluchači všichni ví, jak violončelo vypadá, ale jsou to takové jako přerostlé housle, dejme tomu. Sedí se u toho, ten nástroj jako vlastně vede od krku, až drží se jako mezi nohama a dole má takový bodec, kterým se to zabodne do země. A já jsem měl, když jsem byl malý, tak jsem měl ten bodec vyndavací. A já jsem si samozřejmě hrál, vyndával jsem si ten bodec a hrál jsem si, že je to meč.
1: Jasně.
2: No a nenapadlo mě nic lepšího, než že zatím se odložit to violončelo na takovou tu kruhovou židli od klavíru, která byla ještě polstrovaná, takže to bylo velice vratkým způsobem. A mezi tím jsem si hrál na Aragorna z Pána prstenů. A když jsem zabíjel posledního skřeta, tak jsem k tomu zabil i to své violončelo, který spadlo a částečně prasklo. A to jsem se teda potom hodně styděl, no, to říct rodičům, ale bylo to nutné.
1: Kolik ti bylo let tehdy?
2: No, právě podle mě třeba už 11, jakože jsem nebyl zas úplně malej, no.
1: Říká Pavel Čadek, těch historek s violončelem bude určitě spousta. Já si třeba pamatuju, jako taky jsem hrála na violončelo, jak vždycky, když člověk šel hrát na nějaký koncert, tak musel mít ještě takový speciální jako další zařízení. Což, aby si mohl zapíchnout to violončelo do, když tam nebyl koberec nebo něco, do čeho to šlo, tak byla taková, jakoby, taková, takový prkínko.
2: Ano, říkáme tomu pastička někdy.
1: Pastička.
2: No.
1: A tam vlastně byly ty dírky a člověk to dal okolo těch noh židle a potom tady do té pastičky vlastně ten bodec zabodnul.
2: Je to tak, to je taky věčný problém violončelistů, že když ten bodec není dost ostrý, tak někdy podjede, že nevydrží zapíchnutý v té podlaze. To je jedna věc. Druhá, že se violončelisti rádi ničí parkety a jakékoliv dřevěné podlahy, které někde jsou. No. Takže teď si nosím vlastní koberec na koncerty, ale dřív jsem mýval přesně tady toto zařízení. Dá se to objednat z Německa a stojí to, prosím tě, Kláro, 900, i když je to kus. Vlastně je to jenom popruh vlastně s takovým plastovým kouskem, kam se dá ten bodec.
1: No já myslím, že já, když jsem byla malá, tak jsme měli asi něco od nějakého tatínka Kutila prostě, který udělal do prkínka pár dírek, hele, a fungovalo to taky.
2: Ano.
1: Takže to jsou zase moje zážitky z violončela, nebo s violončelem z dětství. Holky a kluci, klidně nám volejte, ptejte se Pavla na cokoliv, co vás zajímá, ať už je to, jak chodil třeba do skauta, nebo jak se stal instruktorem čekatelských kurzů pro budoucí vedoucí na skautských táborech. Taky se ho můžeme zeptat na to, jestli i někdy jeho připadl smutek a strach, když byl na dětském táboře, protože ve skautu si byl od kolika let?
2: Nastupoval jsem, když mě bylo čerstvě 8, takže nebyl jsem úplně takový ten Benjamínek, jak dneska některý děti chodí i třeba v 6, ale byl jsem dost malej na to, abych měl občas nějaký stýskání po mámě nebo strach ze tmy a podobně. Takže ano, toto všechno znám. A my jsme ještě měli tehdy docela tvrdý ty tábory, že byly 3 týdenní.
1: Ty jo.
2: Dneska už většinou děti jezdí jenom na týden a ty starší třeba na 2 týdny, ale na 3 týdny už nejezdí skoro nikdo. My jsme jezdívali na 3 týdny a ne, za celou tu dobu jsme neviděli rodiče, i když nám bylo 8.
1: Tak to byla dlouhá doba. No a na jaké tábory se chystáte dneska vy, holky? Nebo ne dneska, ale samozřejmě tyto prázdniny. Klidně nám volejte 800 199 199 nebo pište na e-mail radiojunior@rozhlas.cz svoje zážitky a taky dotazy na Pavla. No a Pavel Čedek nám sem přinesl i svoje CDčko Čelem vpřed, říkám to správně.
2: Ano, zcela správně.
1: Takže Čelem vpřed, krásně s 2 L a s Cčkem na začátku a my si pustíme i pár písniček z tohoto alba. No a první písnička, která je na řadě, se jmenuje Smutek a je to úplná novinka. Jak nám ji okomentuješ?
2: Je to jedna ze 2 písniček, které vznikly právě tady k této kampani a je to vlastně, jsou to 2 rozhovory s dětmi, s různými dětmi, které každé to dítě má nějaký jiný problém na tom skautském táboře. Jednomu se stýská klukovi a ta holka zase má pocit, že jí nepřijímají kamarádky. A já s nimi vedu takový malý zkrácený rozhovor, jaký by v podstatě mohl ten vedoucí s těmi dětmi vést.
3: Vidím, že brečíš, tak se říkám, co se asi může dít. Mluvíme oba stejnou řečí, máš chuť si o tom promluvit?
4: Mě se stýská po mámě.
3: To dává smysl, aspoň za mě. I apačům daleko od domova

0: Posloucháte Klub Rádia Junior s Klárkou. My tady máme i Pavla Čatka, který už za malou chvilku zahraje na violončelo. A dovolala se nám taky nějaká slečna. Kdo tam je? Tady je Klárka. Ahoj.
1: Tady je Teo Volchová.
0: Ahoj Teo. Na co by se chtěla Pavla zeptat?
1: Kdy třeba je smutný, nebo prostě v jakých chvílích ho přepadne tenhle smutek.
0: Takže kdy je Pavel smutný a kdy ho přepadne smutek, tak to zajímá Teo. A jak to máš ty, Teo? Tak jezdíš někdy třeba na tábory a přepadá ti tam smutek nebo někdy?
1: Jenom občas.
0: Jo, takže většinou máš pořád dobrou náladu a smutek ti nepřepadá. No tak to je skvělý. No a jak to má Pavel? Pavle, ty a smutek od dětství.
2: Od dětství až po dnes. Občas mě přepadá smutek. Musím říct, že tak akorát je to z jiných věcí, než když jsem byl malý. No. Řekl bych, že asi teď je to častěji, než když jsem byl menší. A když jsem byl menší, tak jednoduše mě něco zase udělalo radost.
0: A dokázal bys říct třeba nějaký příklad, co tě třeba rozesmutnělo, když jsi byl malej? A co teď?
2: Já si myslím, že jsem jako taky zažil to stýskání třeba, nebo když se mě nepovedlo něco v nějaké hře, nebo jsem postrácel, jednou si pamatuju, že jsem ztratil jednu kartičku Pokémona. A to byl teda velký smutek, jako to

0: v sluchátkách ten rozhovor, ale hnedka jsem si říkal, jestli to je ta Téa, která se také přihlásila do konkurzu a také se naučila tu písničku druhou, kterou jsme si ještě nepouštěli. Mm. Takže tě, Téo, zdravím a jsem rád, že jsi zavolala.
1: Takže ty už taky jdeš takhle tímhle směrem, že vlastně ty svoje fanoušky zveš do svých videoklipů stejně jako hvězdy světového showbiznesu, protože tam to taky jako frčí, že prostě máš šanci už si zaspívat s Rihanou nebo prostě s Shakírou a podobně.
0: Neměl jsem to původně v plánu, ale pak jsem hrozně rád, že jsem to udělal, protože to bylo strašně zajímavý. A zjistil jsem, že spousta dětí je hrozně talentovaných a umí skvěle zpívat nebo hrát. Bylo trošku těžké jenom se potom rozhodnout vlastně, komu dát tu roli, protože jich bylo málo, ale přesto bylo hezký, že jsme vlastně se mohli na tom natáčení potom všichni ještě vidět i ti, co byli v nějakém tom druhém kole toho konkurzu a mohli jsme tam si třeba trošku popovídat, aspoň chvilku. Mm-hmm. A bylo to moc příjemný, takže asi to někdy zopakuju vlastně, no.
1: Přišel ti na natáčení i nějaký malý čelista nebo malá čelistka?
0: No, myslím si, že ne. No, myslím si, že ne, nebo mm-hmm. se s tím nepochlubili, anebo jsem to zapomněl, to je taky možný.
1: Teo, chtěla bys ses ještě na něco zeptat?
2: Už asi ne.
1: Tak my moc děkujeme, že jsi nám zavolala a třeba když ti ještě něco napadne, tak můžeš volat na 800 199 199 anebo psát na e-mail radiojunior@rozhlas.cz. Platí?
2: Platí.
1: Tak jo, perfektní, děkuju moc, ahoj.
0: Ahoj.
2: Děkuju, nashledanou.
1: No a Pavel už si tady vytáhnul violončelo, tak pojď si ho vzít hezky, abychom ho hezky viděli, i třeba na kameře, protože nás někteří sledují přes webkamery a náš rozhovor samozřejmě točíme i na YouTube kanál Rádia Junior. Violončelo už je pěkně usazené mezi Pavlovými koleny. No a pojďme si ještě popsat, jak to violončelo vlastně vypadá. Tak Pavel má jednu ruku na hmatníku, viď? Tam máme ano. 4 struny.
0: Ano.
1: Jestli si to ještě dobře pamatuju, tak je tam, povídej.
0: No, jestli si to pamatuješ, jak jsou ten nejlepší. No,
1: já jsem to věděla. G, ne, počkej, tam je druhá.
0: Tak, ta nejhlubší je C.
1: C, G, D, A. Tak, přesně tak.
0: Ano.
1: No, takže je to pár let, jako moje violončelo, abych to ještě řekla já, tak moje violončelo je v domě mojí babičky a dědečka, tak tam je na půdě a vím, že mu tam nějak takhle ta kobylka, jak se tomu říká, jak vlastně ta kobylka drží ty struny,
0: ano.
1: Tak ta kobylka nějak odpadla, takže tady to musím já teďko opravit.
0: To stačí zanést potom k houslaři a ten tam dá tu kobylku novou a všechno to nastaví, ale sám si to člověk neudělá, protože to, jak ta kobylka je tam posazená, i každý milimetr dělá velký rozdíl, takže mm-hmm. potřeba, aby opravdu je tam dal mistr houslař nebo někdo, kdo se těma nástrojema zabývá.
1: Tak Pavle, ale pojďme si teďko zkusit zahrát třeba nějaký takový to základní rozehrání, které děláš, když sedneš k violončelu. Normálně se zpěvák musí rozespívat, čelista se musí trošku rozehrát.
0: Ano, není to teda žádná zábava, buď se dají hrát stupnice a teď vlastně můžu začít od toho úplně nejhlubšího. To violončelo je zajímavé v tom, že nejhlubší tóny jsou opravdu hluboké. To je nejhlubší a naopak ty nejvyšší můžou být třeba klidně takhle. Jo, takže to teď to znělo šíleně samozřejmě, ale opravdu violončelo má velký ten rozsah a dají se hrát stupnice od té nejhlubší po nějaké vyšší tóny. Třeba tak.
1: Nádhera.
0: A pak se dá rozehrávat na rozhýbávání prstů a to se většinou dělá něco jako takhle. Nebo v různých rytmických variacích. A tak dál. Není to žádná zábava, není to žádná hezká písnička, ale je potřeba ty ruce rozhýbat.
1: Mm-hmm. A potom se na violončelu dá zahrát i takzvaný flažolet.
0: Je to tak? Ano, to si pamatuješ dobře. Flažolet to je vlastně, že se ta struna úplně nestlačí, ale jenom se na ní položí prst a ona to potom tak jako zvoní. Třeba takhle.
1: Mm-hmm. No a dokázal bys zahrát nějakou úplně jednoduchou písničku, třeba lidovku nebo prostě něco, co si hraješ jen tak?
0: No, tak asi bych něco dokázal, tak co třeba... běží liška pod duchem, sedí liška pod duchem.

0: asi první písnička, kterou jsem se na to violončelo naučil, protože je velice jednoduchá, no.
1: Říká Pavel Čadek, holky a kluci, pokud by vás cokoliv zajímalo o violončelu, tak nám klidně volejte na bezplatnou telefonní linku 800 199 199 nebo pište na e-mail radiojunior@rozhlas.cz. No a my si teďko pustíme druhou písničku, kterou dokonce nasazujeme teďko v sobotu do hitparády Rádia Junior. Hlasovat pro ní můžete po 10 týdnů, jenom pozor, bude přestávka prázdninová, takže se to přesune pak to hlasování do září. No a opět je to písnička, která má vlastně, je teda o strachu a má nám vlastně naopak pomoct, abychom ten strach, až budeme na tom dětském táboře, tak abychom ten strach neměli. Pavel Čadek.

0: Posloucháte Klub Rádia Junior s Pavlem Čatkem. Volat můžete na 800 199 199 anebo psát na e-mail radiojunior@rozhlas.cz. No a vyhrát můžete CDčka od Pavla Čatka, dokonce s jeho podpisem, což je skvělý. A Pavle, věděl jsi, že vždycky chceš hrát na violončelo, když jsi byl malej kluk, tak prostě byl to takovej tvůj vysněný hudební nástroj? Nebo prostě ti řekli, hele, máme po babičce čelo, nebo po strejdovi, nebo po sestřenici, budeš hrát na čelo, nebo zrovna na čelo má paní učitelka v zůšce čas?
1: Ano, je to přesně tak. Já jsem původně chtěl hrát na klavír. Moc jsem si to přál, protože všichni, moje dvě sestry, ty hrály na klavír, rodiče hrály na klavír. A oni najednou řekli, no a co kdybys hrál na čelo, protože jednak můj děda, který teda zemřel, když mě byly 3 roky, tak hrál ke stáru, hrál na čelo, pořídil si. A hlavně jsme měli dobrou učitelku na violončelo, na té zušce, kam já jsem chodil, na přípravku zatím, a ona vedla tu přípravku a byla moc dobrá, rodičům přišlo, že dobrá učitelka je základ, což je pravda. A docela jsem se nechal jednoduše překecat a pak mě to hnedka hrozně chytlo.
0: No, to je pravda, že vždycky tam je takový boj o ty šikovné žáky, kdo vyfásne nějakého šikovného žáka, který má třeba hudební sluch, což je u toho violončela opravdu potřeba, protože tam nejsou žádné pražce jako na kytaře, ale tam člověk musí vlastně vědět, kde se jaký tón nachází a musí si to vlastně udělat nějakou jako jak hmatovou paměť, tak i sluchovou paměť, no, aby ty tóny našel, aby je nelovil, aby to nehrálo falešně.
1: Už pouhé překulení prstu udělá jinou intonaci, takže je potřeba mít ten prst úplně přesně, ale vlastně v realitě člověk neustále ty prsty lehce upravuje, trošku si pamatuje, jak je to daleko od sebe, ale je to o tom, že když člověk to netrefí úplně přesně, tak to v mžiku sekundy upraví, aby to bylo čistější.
0: Ono se potom taky říká jednomu tomu hmatu, že to je vibráto, že vlastně člověk sáhne na ten hmatník a pak si to třeba budeme moc znova ukázat, že vlastně takhle jako na tom hmatníku tím prstem
1: kvedla,
0: komíhá a potom vlastně ono to vytvoří takové jako víc cool zvuk, nebo plnější, nebo takový jakoby zvučnější zvuk.
1: Je to tak. A zároveň se tím trošku zamaže ta špatná intonace. Širokým vibrátem. To je takový známý trik, široké vibráto, když to člověk úplně netrefil.
0: No. Já vím taky, že když člověk hraje na violončelo, tak má otlačené prsty. Tak jak hodně máš otlačená bříška prstů?
1: Já už to moc nevnímám teďka. Asi už ty prsty si tak zvykly, že jsou prostě tvrdší, že třeba ty bříška těch prstů má člověk jak patu málem. Ale vím, že třeba holky, co byly na konzervatoři, že na violončelo se někdy hraje i palcem, že se posouvá palec a vlastně dělá takový náhradní hmatník a tím palcem se posouvá po těch strunách a to teda hodně řeže. Tam to vlastně řeže do kloubu a některé holky prostě měly až do krve ten palec, když hodně cvičili a tak přelepili a hráli dál.
0: A violončelo tedy tě zaujalo, nadchlo, paní učitelka tě taky vlastně k tomu nalákala natolik, že si se tomu teď věnuješ úplně profesionálně. Studoval jsi třeba ještě něco jiného, nebo přímo jenom to violončelo?
1: Já jsem studoval ještě informatiku, já jsem dlouho nevěřil tomu, že bych se tou hudbou nějak dobře mohl živit, takže jsem chtěl mít nějaké takové jako klasické zaměstnání a hudbu jako koníčka, jenomže hudbu jsem měl vždycky mnohem radši, takže se to potom projevovalo i tím, že jsem vlastně mnohem víc času trávil s violončelem, než abych programoval a nakonec to dopadlo tak, jak to dopadlo a jsem písničkář, což bych asi vůbec neřekl, když mě bylo třeba 15, že se něco takového může stát.
0: Já nevím, jestli vůbec v Česku je nějaký další písničkář, který hraje na violončelo, nebo jestli máš úplně takový jako primát, že Pavel Čadek, to je ten český pokáč na violončelo.
1: No tak já takhle, já nerad jsem označovan za pokáče, protože myslím si, že přece jen ač některé písničky můžeme mít trošku podobné, tak vlastně ten rozdíl je dost velký a hrajeme prostě trošku jiný styl, ale je pravda, že s pokáčem jsme asi 60 koncertů hráli spolu, máme spolu společnou písničku, ale v takovém tom, dobře řekněme, písničkářském stylu si myslím, že jsem jediný, ale vím o tom, že třeba hraje ještě Dorota Bárová na violončelo a zpívá, zároveň zpívá i s Anetou Langerovou třeba. ale ty písničky jsou částečně v polštině, částečně v češtině a nejsou to takové ty klasické jakoby písničky folkové, je to spíš možná něco do jazzu nebo alternativy. A, no a pak je třeba Terezie Kovalová, se kterou taky máme duet a ta hra je ale úplně ta, něco je v češtině, ale většina je v angličtině a je to takové jako zasněné a nejsou to písničky toho folkového druhu už vůbec, ale je to tak, že zpívá a hraje k tomu na violončelo, tak to ano.
0: Tvoje písničky jsou častokrát vtipné a my teď tady máme zrovna písničku, kterou si naspíval s Pokáčem, jmenuje se 30.
1: Ano, tak to je ta, o které jsem mluvil.
0: A je o všech, kterým je 30.
1: Všem vám dětem, co je 30, tak teďka pozorně poslouchejte.
0: Zdravíme rodiče.

zásadně mi vykaj a holky přede mnou se výhradně oblíkaj, i když jim není zima, co se to stalo s nima? Začíná na doba těžká, těžko věřit, že jsme se dožili dne.

0: Tak to byla úžasná písnička 30 od Pavla Čatka a taky Pokáče. Vy nám můžete volat na 800 199 199 nebo psát na e-mail radiojunior@rozhlas.cz. Stejně jako to udělala Barborka a ta píše, co znamená studiové náběry a jsou tam i housle, píše Barborka. Tak...
1: Aha. Ano, to je dobrá otázka. Studiové náběry, vlastně když se nahrává ta píseň, tak se to nejdřív nahraje ve studiu po jednotlivých nástrojích nebo po jednotlivých hlasech. Mm-hmm. Většinou člověk má sluchátka, v těch sluchátkách slyší to, co už je nahráno, nebo prostě nějaký metronom. A to je jako, že se nabírá ten zvuk, tak proto náběry. A potom, když už je všechno nabrané, nahrané, tak se to mixuje, ta píseň. To znamená, že se nastavují hlasitosti, přidává se tam třeba nějaká ozvěna a tak dál. A jak se nastaví ty hlasitosti, tak na závěr je ještě mastering, což je takové úprava té písničky zvuková, aby to znělo dobře, jak z rádia, nebo třeba z telefonu jenom, nebo já nevím, z nějakých reproduktorů, aby to všude znělo stejně. Takže to má to takové fáze, to nahrávání té písně.
0: Takže přesně, jak jsme tady slyšeli písničku 30, tak to, mm-hmm. to nebylo tak, že byste si vystoupili s Pokáčem oba dva do studia nahrávacího, zároveň, že by tam byla celá kapela a všichni byste najednou prostě hráli. To takhle se to nedělá. Prostě jsi tam přišel ty sám, Pokáč sám, další klavírista sám a tak dále.
1: Ano, je to tak, ale některé ty písničky se takhle dělají, že třeba zvlášť vážná hudba, nebo když je to třeba jazz, tak hodně těch muzikantů hraje třeba spolu zároveň s tím, že ten bubeník většinou hraje za plexisklem, aby nerušil ty ostatní nástroje, ale většina písniček se skutečně nahrává tak, jakože jeden po druhém a každý zvlášť, no. Mm-hmm. A ještě vlastně tam byla jedna otázka, jestli tam jsou housle v té písni, ano. Tak nejsou, protože vlastně na to violončelo se dají zahrát ty vysoké tóny, že to zní jako housle vlastně.
0: Dělal jsi někdy, já jsem to někdy dělala, že jsem si to violončelo dala takhle jako na bok a hrála jsem na ně jako na kytaru. Ano, děláš ano. To taky někdy?
1: Jako můžu to, ale většinou ho držím stále stejně, ono je to trošku jednodušší, ale dá se na to hrát i trošku jako na kytaru.
0: Spíš je taková jako legrácka, kterou člověk může udělat. Píše nám taky Karolínka. Ahoj, já hraju na klávesi, protože jsme dostali k Vánocům klávesi. Méně jsem chtěla hrát taky, ale chci se na něco zeptat, jestli jsi jako snil o nějaké jako o nějaké práci, třeba jako popelář a třeba v dětství, jo? A třeba si podle mě ani nevěřil, že budeš, že to vyšlo takhle, že prostě, a že si nevěřil, že ti třeba vyjde i CDčko. Tak, krásný zbytek dne, Karolínka.
1: Jo, ahoj Karolínko. No tak já přemýšlím.
0: Chtěl jsi být popelář, já jo. Mně se to líbilo, ne, jak stáli na těch, mně se líbilo, jak se drželi za ty, jo. za to auto a mohli jezdit jako venku. To se mi strašně líbilo.
1: To si myslím, že asi ne. Asi jakoby měl jsem období jakože hasič, policajt a kosmonaut, to si myslím. Ale potom, když už jsem byl trošku vážnější, tak jsem chtěl být designérem aut. To jsem jako neustále kreslil nová auta. Dokonce si pamatuju, že mám výkres Škoda Super B. Aha. A vůbec jsem nevěděl, že potom časem bude i skutečná Škoda Superb. Tak jsem si říkal, že jsem byl takový jako, že jsem trošku viděl tu budoucnost.
0: No vizionář, ty jsi to vlastně viděl, že jo?
1: A škoda, že se neřídili podle toho mého návrhu, protože to auto by bylo mnohem hezčí, teda musím říct. No.
0: Hele, třeba to možná ještě vyjde. Zkusím poslat svoje návrhy a ještě k tomu můžete udělat nějaký violončelový special edice.
1: No, no. Aut. Třeba auto ve tvaru violončela.
0: Ano.
1: No, ale potom už, to mě bylo třeba, podle mě už třeba 10 nebo 9 let, už jsem chtěl být skladatelem a to už je vlastně dost blízko toho, tomu, co dneska skutečně dělám, takže to jsem si trošku splnil, ten sen. Chtěl jsem teda skládat takové ty symfonické věci pro orchestr, tak to se nakonec úplně nesplnilo, ale vlastně skládám hudbu.
0: A já když se koukám na názvy tvých písniček, tak mě zaujala písnička Nestíhám, protože to se stává jako hodně lidem, včetně mě, že častokrát prostě toho mám tolik, že opravdu nestíhám. Jsi taky takovej notorický nestíhač, si toho prostě domluvíš strašně moc a potom musíš lítat jak blázen, abys to všechno stihnul.
1: No, jsem notorický nestíhač a Většinou chodím pozdě, protože se snažím ještě dokončit pár věcí, aby než odejdu, tak aby ještě bylo dokončený to a tamto a tamto, a pak zjistím, že už to vlastně nestíhám.
0: Přesně tak.
1: Naštěstí na ty koncerty si dávám hodně pozor, abych dorazil dostatečně zavčas. Tam je to hodně špatné nestíhat, protože to potom člověk neodehraje v tom časovém okně, kdy má. Nebo třeba tady do rádia. A to vlastně... Máme takovou vzpomínku.
0: To máme historku, ano, taky z dnešního dne. Ano, povídej.
1: Já si to přesně nepamatuju, ale to si pamatuju, že jsem nestíhal dorazit tady sem do toho vysílání, ale nebyla to úplně moje chyba, protože bylo několik výluk vlaků, pokud si to dobře pamatuju, a já nevím, co všechno na kolejích se pokazilo, a dorazil jsem fakt až úplně těsně uřícenej, přesně na ten čas, kdy nám začínalo vysílání. No.
0: Což bylo minule, když jsi tady u mě byl, což už je pár let zpátky, ale teďko si teda zodpovědně krásně přišel, dokonce už 9 hodin ráno. A to, ano. Že Pavel přijde, jsme si pojistili tím, že vlastně Pavel si šel z České televize, viď?
1: Je to tak.
0: A abys nemusel celý den nosit to těžké violončelo na zádech, tak si ho nechal tady u nás v kanceláři produkčních, tam hezky čekalo, jo, oni ho tam hlídali jako oko v hlavě.
1: Možná na něj trošku hráli, nevíme.
0: Možná na něj trošku hráli. No a teďko jsme viděli, že prostě, když se tady violončelo, tak je jasný, že Pavel prostě dorazí.
1: Ano, protože přece bych tady nenechal violončelo, že?
0: Máš jenom jedno, anebo jich máš víc? Protože já jsem tady měla třeba kytaristu a zpěváka, který má snad doma 30 kytar. Říká si Láska, teda písničkář,
1: ano,
0: taky.
1: Znám Lásku.
0: A má prostě po obýváku ve všech místnostech svého bytu rozvěšené kytary minimálně 30. Tak máš jenom jedno violončelo a jeden smyčec, anebo máš i něco záložního?
1: Mně napadlo, že je možné, že Láska má více kytar než písniček, teda v tom případě.
0: To je možné.
1: A mám violončela dvě. A jedno mám takové záložní, kdyby fakt jako něco, kdyby jedno bylo třeba v opravě, nebo nedej bože, kdyby se prostě mu něco stalo. A smyčce nosím vždycky dva sebou, protože tam se může stát, že se třeba přetrhají ty žíně a je potřeba vzít druhý smyčec. A myslím si, že doma ještě jich pár mám takových špatných, ale ty vlastně nepoužívám, no.
0: Říká Pavel Čadek a my si pustíme jeho písničku Nestíhám.

0: Povídám.
1: Pavel Čadek teď měl písničku Nestíhám, ale dnešní vysílání Rádia Junior stihnul, za co jsme moc rádi. Pavle, dneska si povídáme i o těch dvou písničkách, které jsi složil pro organizaci nebo pro kampaň Buď připraven naslouchat od organizace Nevypust duši a junáku českého skauta. Kdyby si nám ještě představil třeba tuto kampaň?
2: Tak tato kampaň má právě se soustředit nebo soustředit na to, aby se vedoucí nebáli se třeba ptát dětí, pokud vycítí, že mají nějaký problém svůj, a aby s nimi vedli ty rozhovory nějakým dobrým způsobem. A k tomu právě Nevypust duši udělalo takový taháček, 5+2 kroků podpůrného rozhovoru, když tak odkaz na tom YouTube pod těmi videí, kde je vlastně naznačené, jakým způsobem by se měl takový rozhovor vést s dítětem, jak se správně doptávat. Je pravda, že nepamatuju si, že by se často stávalo, že by se nám někdo až tak věnoval, myslím si, že by to bylo hezký, když prostě často dítě brečí, má nějaký svůj problém, a tak je potřeba, aby ten dospělý přišel a dal mu nějaký čas, no, že možná často stačí málo, aby se ta situace zlepšila, no.
1: Říká Pavel Čadek. Pavle, ty jsi byl ve skautu od 8 let. Máš nějaké veselé historky ze skautu, co se ti přihodily?
2: Jako by historik mám spoustu, nevím, které tady všechny můžu jako sdělit. Něco byly fakt jako klukoviny hloupí, který jsme dělali, a pamatuju si na ten první tábor, kde on je vždycky trošku náročný naučit se tam chodit na záchod, protože tam jsou latríny, to znamená, to jsou takové vykopané díry v zemi vlastně, a dneska už je to trošku jiným způsobem, dneska už tam jsou sedátka, co jsem viděl ve všech, ale my jsme měli jenom dva takový kmeny stromů, které byly daný tak, že na jeden si člověk sedl a o ten druhý se opřel zády. Prostě dole byla jáma, kam se teda jaksi...
1: Kakalo.
2: Ano, kakalo, no, ano. Skoro každý, a zvlášť když byl malý, tak se bál, že tam propadne.
1: Jasně.
2: Protože bylo potřeba se jako, no, prostě udržet. A samozřejmě ještě to bylo děláno tak, že od nejmenší velikosti po tu největší, a kdyby si malý kluk sedl na tu největší velikost, tak by možná skutečně propadl. Bylo spoustu kluků, se bálo, protože my jsme měli klučičí tábor, tak říkám jako kluků. Spoustu kluků se třeba bálo na tu latrínu chodit a nějak to zadržovali, a mezi nimi byl kamarád, se kterým jsem byl tehdy ve stanu. A vím, že jednou jsem se vracel do svého stanu a tam byl takový hlouček dětí. A nevěděl jsem, co se děje. A já jsem zjistil, že on se prostě vykakal doprostřed toho stanu.
1: A to jste chudák. Měli, co jste měli na podlaze? Měli jste tam...
2: Měli jsme tam takovou nějakou podlážku, ale myslím si, že to trefil nějak mezi prkna nebo něco takového. No... Takže chudák nevěděl, co si s tím počít. No.
1: A pak bylo velké čištění.
2: Vlastně už jsem to asi vytěsnil, co bylo potom.
1: Co bylo potom, to už jste zapomněli.
2: Myslím si, že přišel nějaký vedoucí a nějakou jako lopatkou.
1: To nějak vyřešil. Jako
2: ano, ano.
1: Takže i takovéhle veselé historky zažíval Pavel Čadek na junáckém táboře. Co ti junák dal do života?
2: Asi schopnost překonat nějaké nepohodlí občas. Bylo tam spoustu, nějakou odolnost asi bych řekl. Bylo tam spoustu chvíli, které byly třeba trošku náročnější, trochu těžký, a do kterých bych se nedostal, kdybych nebyl na tom táboře. Například nějaká noční hra, něco, co může být třeba v dešti, v bahně. Někdy, kde je prostě potřeba, aby se člověk překonal, překonal svůj strach nebo nějakou sílu. A toto si myslím, že mě to do života dalo. A potom později, když jsem potom vedl nějaké akce nebo jsem byl součástí instruktorského týmu, tak je to pak ta komunikace s lidmi, s vytváření nějaké společné věci, společného projektu spolu. A vždycky se stane, že jsou třeba nějaké trochu spory, někdo má na něco nějaký jiný názor, anebo někdo má nějaké horší období a je potřeba v tom týmu třeba 10-12 lidí s tím umět nějak pracovat, umět komunikovat tak, abychom se příliš nerozhádali a neskončilo to špatně.
1: Říká Pavel Čadek, který se dokonce stal i instruktorem čekatelských kurzů pro budoucí vedoucí. Je něco, co říkáš těm budoucím vedoucím, jako co má největší úspěch nebo ohlas, jako, nebo nějakou hlášku, nebo prostě něco, na co je připravuješ?
2: Takhle, já bych to uvedl na pravou míru, ono tam těch instruktorů je spousty, třeba 15 a každý má nějaký jiný obor, někdo učí zdravovědu, někdo učí historii scoutingu. Já jsem tam dělal hlavně ten program, který byl neučící se, čili vlastně takový ty zážitkový programy, ty tmelící programy, takže já jsem jim moc do duše nepromlouval, jací mají nebo nemají být, čili ne, nemám takovou hlášku.
1: Ale máš nějakou hru třeba, kterou bys nám doporučil, kterou si můžeme zahrát se svýma kamarádama?
2: Přemýšlím nějakou hru, kterou... Asi to nedokážu takhle jednoduše vysvětlit. Většinou to má delší nějaký pravidla a ještě se k tomu třeba dělá nějaká vtipná scénka, to je vždycky lepší. Ono, když už to nejsou třeba úplně děti, jsou dospívající, tak ta scénka může být i trochu jako dospělácká, řekněme, v nějakých tématech a může být trošku jako vtipná i na hraně. Takže často ty hry jsou zajímavý těma scénkama nebo nějakou hudbou, kterou k tomu pouštíme. A to je třeba vlastně typ, který se dá, že někdy k těm hrám, zvlášť k těm běhacím, pomůže, když se pustí třeba nějaká akční hudba.
1: Pustil jsi budoucím vlastně těm čekatelům i nějakou svoji písničku, že třeba museli něco dělat na tvoji písničku, já nevím, nestíhám, nebo tak.
2: Ne, to by mě asi přišlo takové jako sebe, že bych se příliš sám propagoval. Samolibé by mě to přišlo, nicméně vlastně i v rámci toho kurzu jsem měl koncert, což po mě chtěli jak účastníci, tak další instruktoři. Ono se hodilo, že jeden večer jsme měli takový kulturní, takže tam jsem ty svoje písničky zpíval. No.
1: Na jaké akce bys nás teďko mohl pozvat? Protože určitě léto je tady, budeš hrát na spoustě festivale.
2: My jsme teďka dělali koncerty, nebo děláme koncerty k 10 letům od vlastně začátku toho, co jsem začal hrát. Je to už 10 let, je to šílený. A teď zrovna včera jsme měli v Praze koncert a příští čtvrtek máme v Brně. Bude to v Brně pod Špilberkem a tam si myslím, že to bude moc pěkný. To je takový hlavní koncert, na který bych teď pozval. No a jinak zbylé koncerty mám na stránkách pavelčadek.cz a tam je kolonka koncerty a tam mám všechny ty letní akce různé, co budou.
1: Plánuješ teď něco, já nevím, nějakou spolupráci s nějakým slavným zpěvákem, zpěvačkou, nebo prostě něco jako special, nebo třeba jako zrovna Pokáč udělal speciální koncerty přímo pro děti. Máš taky nějaké takovéhle plány?
2: Mám teďka plán takových speciálních koncertů na podzim až leden a to je, že bych hrál vyloženě malé koncerty po kavárnách, skoro akusticky, to znamená, že skoro žádné ozvučení, jenom pro maximálně 50 lidí a že bychom si tak jako trochu povídali, trochu by se hrálo, vlastně by dopředu nebylo jasné, jaké písničky budou, kdo si bude co přát, to třeba nějak zazní a moc se těším na tady to jako blížší spojení s těma divákama. Mm-hmm. My to už máme naplánované, ale termíny teprve dáme do světa během, já nevím, 2 týdnů, si myslím.
1: Umíš udělat takový to karaoke, jako prostě, že ti někdo řekne, tak teď zahraj písničku dělání a ty vezmeš violončelo a zahraješ.
2: To úplně neumím, protože ono na to violončelo je to dost složitý hrát ty akordy. Oproti třeba kytaře, kde ty akordy jsou jasně dané, jsou tam ty pražce, tak na to violončelo přece jenom vždycky musím chvíli přemýšlet, jak to vůbec zahrát, tu píseň, a často se to musí dát třeba do jiné tóniny, aby to fungovalo. Takže takhle z fleku to bych asi nedal. No.
1: Ještě něco, co bys chtěl našim posluchačům Rádia Junior říct, třeba je podpořit v tom, aby taky začali hrát na violončelo, což je nádherný nástroj.
2: No tak já si myslím, že je to jedno, jestli violončelo nebo nějaký jiný nástroj. Určitě vydržte, pokud hrajete na nějaký hudební nástroj, tak dlouho to nejde, ale pak to najednou začne jít a je to hezký. No a zároveň, pokud jedete na nějaký tábor, tak zkuste si to dát třeba jako takovou misi, že si uvědomíte, že z nějaké věci máte strach a pak si zkuste dívat na to, jak jste se s tím naučili vypořádat a vlastně není kolikrát ostuda to třeba i sdělit nějakému tomu vedoucímu, že se člověk něčeho bojí nebo má z něčeho obavy. Takže toto by se dalo třeba vzkázat. No a mějte hezké léto.
1: Říká Pavel Čadek, já moc děkuju za milou návštěvu vysílání Rádia Junior. Náš rozhovor si pak můžete najít i na YouTube kanálu Rádia Junior a budu se těšit zase brzo naslyšenou. No a v hitparádě od soboty to rozjedeme. Vždycky se dá hlasovat od soboty do středy do 20 hodin. Tak držím palce, ať tam vydržíš a dostaneš se i do Síně slávy. Byl tady s námi Pavel Čadek.
2: Moc děkuju a hezký večer.
1: A loučí se i Klára Nováková a předávám slovo Hajajovi a jeho pohádce.
0: Dobrý večer, děti. Zdraví vás skřítek Hajaja. Mám pro vás další sportovní pohádku na dobrou noc. Dnes nás zavede na motocyklové závody. O velkou cenu se utká i Karel. Docela dobrý jezdec, ale ještě nikdy se mu nepovedlo vyhrát žádný závod. Tentokrát to vypadá, že by to mohlo vyjít. Stroj má perfektně připravený a pneumatiky nahuštěné. Zvlášť ta přední se doslova třese, aby to dnes konečně vyšlo. Pohádka o pneumatice, které by se točila hlava, kdyby nějakou měla, právě startuje. Tak poslouchejte.

0: Dobrý večer, děti. Teda, řeknu vám, někdy se mi z toho všeho pořádně motá hlava.
1: I když já vlastně žádnou hlavu nemám.
0: Jsem pneumatika.
1: Nebo prostě guma, jak chcete.
0: Ale žádná taková ta namazání čmáranic v sešitě. Jezdím na závodní motorce, říkají mi barunka. Když to Karel pořádně rozjede a vyžene motor do vysokých otáček, skoro se nestačím otáčet, jak rychle svištíme po asfaltu. To pak pořádně ani nevím, kde mi hlava stojí. No jasně, já hlavu nemám, to se jen tak říká. Ale víte vy, kolikrát se vůbec stihnu otočit za jedinou minutu? Mockrát. Ani to nestačím spočítat. Tím chci prostě říct, že když frčíme, je to vážně fofr. Karel je motocyklový závodník, co kočíruje naši nadupanou mašinu, neboli motorku. Jak jistě víte, každý motocykl má 2 kola a na každém je pneumatika. Já jsem na tom předním. Vzadu jezdí moje kámoška, říkám jí zaděna. Co si budeme povídat, důležitější z nás dvou jsem samozřejmě já. Dobře, dobře, máte pravdu. Bez zadního kola by se vůbec jezdit nedalo. Vede k němu od motoru řetěz a ten motorku pohání. Jenomže směr, ten udávám já, protože jsem vepředu. A hlavně, kdo je vždycky první v cíli? No taky já. Abych to zkrátila, jsem v podstatě nejdůležitější část celého stroje. Kdyby měla být v cíli první ta moje kámoška vzadu,
1: Karel by musel couvat a to bychom těžko mohli někdy vyhrát, jak jistě uznáte.
0: No, my jsme vlastně ještě nikdy nevyhráli ani popředu. Karel je hodně dobrý jezdec, přímo výborný. Jenže takových je na startu vždycky spousta. A čím víc skvělých závodníků jede, tím menší je vaše šance vyhrát.
1: Ale co? Přece to nebudeme vzdávat předem.
0: Dneska je pro nás velký den. Jedeme velkou cenu. Tak se jí říká proto, že ten pohár pro vítěze má velkou cenu, to dá rozum. Motorku máme seřízenou a naleštěnou a my, pneumatiky, jsme řádně nahuštěny. Jen vyrazit. Na startu je vždycky blázinec. Slyšeli jste někdy startovat závodní motorku? To je vám příšerný rambajs. A teď si představte, že takových motorek startuje třeba 25. Není slyšet vlastního slova, ale to ani není potřeba. Stačí sledovat semafor vepředu, ten vám ukáže, kdy vyrazit. A je to tady. Musím přiznat, že jsme na startu trochu zaspali. V první zatáčce byla pořádná tlačenice. Jeden závodník dokonce spadl. My naštěstí jedeme dál. Postupně jsme se protloukli na 6. místo. Ale ještě máme dost času se zlepšit. Tenhle závodní okruh je dlouhý 5 kilometrů. My ho prosvištíme asi tak za 2 minuty. Za tu dobu si ani nestihnete slíct zmrzlinu. Jenže to není všechno. Celý okruh musíme objet asi tak 30krát.
1: Vy chytráci si teda dáte 30 zmrzlin?
0: Ani náhodou, to by vás bolelo břicho. Na zmrzlinu bude dost času, až budeme v cíli. Tam ale musíme nejdřív dojet a pokud možno jako první.
1: Tak to, abychom se začali pořádně otáčet.
0: Za chvíli už se mnou točí celý svět. Ani nevím, kde je nahoře a kde dole. Myslím jen na to, že musíme předjet ty před námi. A to vůbec není snadné. K tomu je potřeba vyčíhat si tu správnou chvíli, což se nám dlouho nedaří. Až teď. Teď by to mohlo být. Předjeli jsme závodníka v červených botách.
1: Víc jsem si toho na něm nestačila všimnout.
0: A pak ještě jednoho, co měl boty zelené. Postupně jsme předjeli další 2 motorky. Řídíme se obrovskou rychlostí. Karel vytúroval motor. Tak počat, vy nevíte, co znamená vytúrovat. No prostě, pořádně se rozjet, až motor rve jako tur. Tur domácí, to je takové zvíře. Určitě ho znáte, říká se mu kráva, zatímco takovým slepicím se zase říká pro změnu kur.
1: kur domácí. Ale vy byste si pořád jenom povídali a my zatím trčíme na druhém místě, musíme zabrat. Už jsme se dotáhli na vedoucího závodníka, držíme se kousek za ním a je před námi cílová rovinka. Jedeme na doraz. Už jsme vedle sebe a vypadá to, že snad budeme rychlejší. Tentokrát to musí vyjít, vyhrajeme, je tu cílová čára. Jsme první. A v tom jsem omdlela. Probudil mě křik dětí. Houpej pořádně, křičela jakási holčička na jakéhosi chlapečka. Ta holčička seděla na mě a ten chlapeček ji houpal skoro až do nebe. Dívám se kolem a pomalu mi to dochází. Jsem na dětském hřišti. Pověsili mě na větev stromu a udělali ze mě houpačku. Ta hanba, houpačka z pneumatiky, co jezdila velké ceny. Až později jsem se dozvěděla, jak se to celé seběhlo. Vřítili jsme se do cíle na prvním místě a o fous jsme vyhráli. Jenže těsně za cílem jsem praskla. Asi píchou, no jo, píchla jsem. Bohužel se s tím nedalo nic dělat. Záplata už by nepomohla a se závoděním byl tím pádem konec. Takže mě odvezli sem.

na hřiště. Ale koukám, že na tom ještě nejsem až tak špatně. Kousek dál vidím jiné pneumatiky, které jsou zapuštěné do země pod houpačku, že jim kouká jenom vršek. Pokaždé, když se děti zhoupnou, práskne ty nebožačky rameno houpačky pořádně do hlavy. No jo, já vím, máte pravdu. My pneumatiky přece žádnou hlavu nemáme. Jsme z gumy, takže nás to vlastně vůbec nebolí. Víte, že je to tady vlastně prima? Líbí se mi tu čím dál víc. Jsem na čerstvém vzduchu. Žádné výfukové plyny, rozpálený asfalt, nic takového. A i když děti umějí udělat taky pořádný rambajs, tak s dřevem motorek se to vůbec nedá srovnat. Taky se nemusím pořád dokola točit a otáčet. Jen se tak pohupuju sem a tam. To mě příjemně ukolébává a uspává, až vám z toho dočista usnu. Dobrou noc.

0: aplikaci Rádia Junior i na webu radiojunior.cz.
1: Rádio Junior, velká pohádka.
2: A teď už nás čeká pohádka nazvaná Nejkrásnější nevěsta. Když se jeden postarší italský král rozhodne pro ženění, budí to na královském dvoře úsměvy i rozpaky zároveň. Potíž je v tom, že se mu žádná z urozených sousedních šlechtičen, kterému dohazuje jeho komoří, nezamlouvá. Do oka mu padla jen a jen místní ševcová a to se zas nelíbí Antoniovi, mladému královskému panošovi. Bude se nakonec konat svatba? Napsal František Pavlíček, režie Karel Weinlich. Účinkují Hana Maciuchová, Věra Kubánková, Ladislav Mrkvička a další. Pohádka Nejkrásnější nevěsta byla vyrobena v roce 1982.

0: A zase nikde ani stopa po něm, jako by se pod tím holobrátkem země slehla. Spropadený Antonio, mám já tohle zapotřebí v mém úctyhodném věku? A ještě úctyhodnějším postavení? Co pak jsem lovecký kůň? Jsem snad ohař? Jsem chrt, abych v jediné minutě zběhal celý zámek? Antonio, kde jsi? Měj se mnou slitování, vždyť mi už nohy vrávorají, celičky se třesu jako listí z osiky a v prsou mě to šimrá, dusí a pálí a sotva popadám dech. Antonio, slyšíš? No prosím. A to jsem mýval hlas, jako když v horách zaburácí tisíc hromů. Antonio, ty uličníku! Jestli se okamžitě neozveš, uvidíš, zač je toho loket.
1: K čemu ten křikapovyk, jestli se smím optat? Vždyť se to na pana Komořího ani nesluší takhle tu vyvolávat jako na lesy.
0: Já ti dám neslušit, ty bazlíšku. Kde zbyl, když jsem se po tobě schánil?
1: Od samého rána, prosím, na tom samém místě.
0: A to je kde?
1: Jako vždycky úctyhodný, pane. Tuhle na stoličce u okna.
0: A kam zdal uši, ty zelná hlávko, když jsem tě volal?
1: Tak zaprvé, žádnou zelnou hlávku, co já vím, nezdobí uši. A za druhé, já, když mám práci, tak podle vašeho výslovného přikázání nevidím ani neslyším.
0: Tak teď podle mého přikázání koukej všeho nechat a prstorubá to za mnou. Rozuměl jsi?
1: Jenže, kdo za mě zalátá panu králi punčochy, ha? A kdo tomu samému urozenému pánovi zaštupuje s prominutím noční košily?
0: Už ani slovo. Košily odlož. Punčochu nech punčochou. Zapni si kamizolu, načechrej si krejzlík, ať aspoň trochu vypadáš jako králův panoš a ne jako vagabund. A šupito, šupito,
1: šupito. A kam pak mě to vlastně, jestli se smím optat, vzácný pán postrkuje?
0: Očekává nás, a to už hodnou chvíli, ty strako, prosto říká, sám náš nejmilostivější pan král.

0: Že vám to ale trvalo. Než jste se uráčili, stačil jsem 6x zřívnout a 3x zřívnout. Tak za to vám, pane komoří, strhnu z dnešní apanáže 3 groše.
1: Královská milost, račte odpustit. Moje dochvilnost a precióznost je všeobecně a chválně známa. Za to opoždění nese vinu tuhletem prostořeký vrabčák.
0: Můj pane Antoniu, jestli je to pravda, nezbývá mi než rozhodnout, že za trest Antonio dostaneš k večeři o 3 makaróny. Míň.
2: A to zas ne vaše urozenosti, to se musím bránit. Neopozdil jsem se jen tak pro nic za nic, ale protože nevím, co dřív. Můžu snad já za to, že už zase máte v punčochách díry jako dlaň? Štupuju, látám, dělám, co můžu, koukám, abych viděl a vy hned o 3 makaróny míň. Už teď mám hlad jako velký ovajs. Slyšíte, jak mi kručí v žaludku? A třeba vám do zítřka umřu hlady. A kdo vám potom místo mě bude kartáčovat vlečku, čistit střevíce, leštit korunu?
0: Ticho, Antonio! Řekl jsem 3 groše a 3 makaróny. Ale abyste neřekli, když mi teď dobře poradíte, možná, že se dám obněkčit. Pěkně mě poslouchejte. Když jsem dnes ráno upíjel svou královskou kávu, napadlo mě, že se ožením.
1: Odpusťte milosti, snad jsem se přeslechl. Co jste to ráčil poznamenat, že míníte se
0: oženit?
1: Můj královský urozený pane, to vás nenapadlo nic lepšího, no ne? I váš pan Rada je z toho vedle, jak ta jedle, koukněte, jak má pusu do kořán. Pane, prosím, to se jen tak zdá, že jsem tak říkajíc perplex.
0: A já bych rád věděl, co je na tom divení a žasnutí, že si chci najít na věstu.
1: Právě že nic, milosti, proto mě to tak překvapilo, právě že nic.
0: A co je na tom k smíchu tobě, Antonio?
1: Ne, taky dohromady nic. Akorát to, můj drahý urozený pane, že už jste na veselku přece kapánek přestárlý.
0: Já, že jsem starý na ženění?
1: Kde pak, milosti, neposlouchejte toho prostořekého holobrátka. Jaký pak starý? Docela naopak. Jste muž v nejlepších letech.
2: No, v letech, to jo.
1: A co má být? Našemu panu králi šediny skvěle sluší. Stříbrné nitky v královském kníru jsou znamením důstojnosti.
2: A co ty rýhy na čele? Co vrásky kolem očí?
1: Tyto jemné vějířky? Ty jsou erbovním znamením vladařské starostlivosti a moudrosti.
2: A co to kulaťoučké tohle, bříško?
1: Obraz blahobytu, hlupáku. Suma sumárum, královská milosti. Rozhodl jste se pro ženění v pravou chvíli. Je to skvělý nápad.
2: Jo, grandiozní.
0: No, váš názor se mi líbí, pane komorní rado. Potvrzuje, že jste muž na svém místě. Ty, Antonio, mlč a využij svého neposedného rozumu na užitečnější práci. Jde o to, že ta věc má háček. A proto jsem vás vlastně povolal. Chci si vzít za ženu tu nejkrásnější dívku. Antonio, nejlíbeznější a nejpůvabnější bytost, jaká se zrodila pod sluncem.
2: A tak tohle bude ještě tvrdší ořech, urozený pane králi?
1: Naopak, milosti. Já tvrdím, že to je ten nejsnadnější úkol. Kdybyste dovolil, navrhl bych vám za vaši královskou partnerku portugalskou kněžnu.
0: Pane, pravil jsem, že chci nejkrásnější ženu. Portugalská kněžna je sice pořád ještě k světu, ale na moje gusto už kapánek moc při těle.
1: V tom případě, milosti, má-li vaše nastávající choť být křehoučka a útlá, doporučuji vám vévodkyni z Nýderlandu.
0: Řekl jsem výslovně, že chci nejlíbeznější a nejpůvabnější bytost pod sluncem. Vévodkyně z Nýderlandu ujde, když přivřu jedno oko, ale na můj vkus je kost a kůže.
1: Už vím, milosti. Už jsem to pochopil. Jestli vaše nevěsta nemá být ani při těle, ani hubeňourek, pak tvrdím, že ta nejkrásnější a nejpůvabnější je francouzská princezna.
0: Dost, pane komorní rado, už ani slovo. Ta slečna sice není boubelatá ani hubeňourek, ale jen proto, že je dočista nijaká. Teď vyrukuj s nápadem, který stojí víc než za zlámanou grešli, Antonio.
2: To jako já, urozenosti?
0: Ptám se tě. Víš o nevěstě, která by splnila všechny mé představy?
1: Aby jako byla nejkrásnější v celém světě?
0: Správně.
1: To bude těžké, pane králi. Já nebyl jak těživ ani na půl míle z našeho městečka. O širém světě se mi ani nesnilo. Kde bych já mohl vědět o princeznách navdávání, o baronesách, o vévodkyních a vím já o jakých šlechtičnách. Já znám jenom pekařky, cukrářky, rybářky.
0: No a co myslíš, nebyla by mezi nimi taková, jakou já hledám?
1: No, urozený pane, možná, že by byla.
0: Pojď ho neblíž a povídej.
1: Jenomže není, abyste ráčil vědět, ani trochu urozená.
0: No, to by mi konec konců moc nevadilo. Sám jsem urozený až dost. Hlavně, aby byla ze všech nejkrásnější. Kterou bys mě vybral? Cukrášku?
1: To by možná šlo, ale zase na druhou stranu nevím.
0: Tak pekařku.
1: Ani ta by nebyla marná, ale když zas to vezmu kolem a kolem...
0: Nebo snad rybářku?
1: Když to mermomocí chcete vědět urozenosti, povídá se, že nejkrásnější na světě je zdejší Ševcová.
0: Milosti, dejte mu za takovou radu srazit hlavu. Přece byste se neoženil s nějakou prťačkou na verpánku.
3: Vy buďte sticha, pane!
0: A ty, Antonio, mi o té Ševcové pověz všecičko, co víš.
1: To bude těžká práce, vaše urozenosti. Já sám ji ještě nikdy ani nezahlíd. Můžu vám posloužit jenom tím, co jsem o ní slyšel.
0: A co pak to bylo za zvěstí?
1: Tak povídali, že má oči jako nejčernější zralé olivy.
0: Olivy povídali.
1: Vlasy prý má černé jako uhel.
0: Uhel povídali.
1: Ne za to tvářičku.
0: No.
1: Bělavou jako mléko.
0: Oh.
1: A hebkou jako aksamit.
0: Jo.
1: Štíhlá je prý jako jarní proutek vavřínu. A přitom zas oblá jako broskvička.
0: To je ta pravá. Tu chci a žádnou jinou.
3: Milosti. Jestli se oženíte s Ševcovou, kde jaký Jelimánek o vás může říkat, že jste s prominutím král Bačkora?
0: To by se mohlo povážit. A vůbec, můj vážený rádče důvěrníku, dneska jste prokázal, že především vy sám stojíte za starou Bačkoru. Vemte si příklad tuhle z Antonia, jak chytře mi poradil.
1: Slyšíte to, pane? Máte si ze mě vzít příklad. Tak tohle ti přijde draho, Antonio.
0: A jestli nechcete mít k večeři jen suché makarony, koukejte se vyznamenat aspoň co by námluvčí. Antonio, připrav se, poneseš mi vlečku. Pane, vy mi pomůžete ze schodů.
3: K službám, královská milosti. Ale nač pak s dovolením takový spěch, to jako ráčíte teď, hned?
0: Samozřejmě, můj nedovtipný pane Rado. Rozhodl jsem se bez otálení hodit, tak říkajíc udičku, té skvělé rybce, své nastávající a vytoužené nevěstě.

0: Opatrně, milosti, ať neklopítnete na dláždění.
1: To jsou mi věci. No ne, jak pěkně mi svítí sluníčko na cestu. Antoniu, kde přebývá tak krásná ševcová?
2: Hnedlinko, to bude urozený, pane. Sejdeme tuhle do podzámčí, přejdeme lávku přes potok.
1: A jaký svěží větříček mi ofukuje tváře. Je to příjemné trochu se prošpacírovat. Ale kde jsou všichni moji podaní?
0: Poručil. Chci říct, doporučil jsem jim, aby raději nevystrkovali své zvědavé nosy. Nemusí hned každý vědět, kam je jich milost jde.
1: Správně. I když zas na druhou stranu, takhle mi nikdo ani neprovolává slavu.

0: Groší, milost pane, jak povídám, pro štěstí.
1: Už jsem řekl, nedám.
0: Inu, jaká pomoc, řekl si so to sám. Marná snaha, marné chtění, nebude tvé, co tvé není.
1: Co to hůláš, stará, pust mě, nepleť se mi do cesty.
2: Tu máte, babičko, a nezlobte se, že nemám víc než tenhle troníček.
0: Děkuju ti, synku, víc než penízek mě těší tvoje dobré srdce. Však se ti taky odvděčím, za ten troník ti dám. Pojď blíž. Tuhle prstínek.
2: Ale babičko, vždyť sama nemáte na zbyt.
0: Mám, nemám, co ty víš, nedělej drahoty, dávám ráda, tak si honem vem ten kroužek a noc ho na levém prsteničku, ten je od srdce, opatruj ho jako oko v hlavě, v něm je tvé štěstí, synáčku.
1: Pospěš si, Antonio. Žádné snimování s cizí babkou.
2: Děkuju tisíckrát, babičko.
3: Už běžím, vaše urozenosti, pane králi.
1: Nevíme, kudy dál, honem nám ukaž cestu.
3: Račte jenom zahnout za roh, první chaloupka, druhá, třetí a jsme na místě. Mám zaklepat?
4: Co tě nemá? Teď musí všechno, jak se sluší a patří, podle dvorského mravu a panské etikety. Ty mi jen uprav lečku, abych vypadal majestátně. Přičí s nimi knírek jako švihákovi. A potom se panoš drž co nejdál vzadu, abys nepřekážel. Námluví obstará můj pan správce, komoří a rádce.
3: Milosti. Milosti, je mojí povinností ještě jednou co nejdůrazněji upozornit, varovat, ba přímo zapřísahat, že se nesluší, aby se potentát monarcha král ucházel o prach obyčejnou ševcovou.
1: Už mi s tím dejte pokoj. Nechci nic slyšet a basta. Radši ho nemudělejte, co jsem poručil.
3: Jak račte. Hej, je tu někdo, kdo přebývá v tomto domku, ať vyjde na zápraží.
5: No ne, to je mi návštěva. Vítejte do mého krámku, vzácní páni. Jistě si jdete prohlédnout mé střevíčky. Jen račte dál, ukážu vám ty nejonačejší. Je libo vyšívané stříbrem? Nebo jen lehoučké atlasové do plesu?
4: Měl jsi pravdu, Antonio, to je děvče jako lust.
5: A nebo snad nějaké obyčejnější na denní štrapáci?
4: Takovou krasavici jsem v životě neviděl.
5: Mám tu pro vás botičky na léto, do mrazu, do nepohody, se zlatým šněrováním na procházku, ze sametu k tanci. Jen račte, páni, u mě si dozajista vyberete, co samo srdce ráčí.
3: Tedy, slečno.
5: Ano.
3: Abych pravdu řekl, nepřišli jsme za účelem, tak říkajíc, vašich střevíčků.
5: A že jsem tak smělá, proč pak tedy? Na besedování nemám čas. A na lede jaké okounění, panáčkové, to už teprve nejsem zvědavá. Vyklopte, co máte za lubem.
3: Nebuďte hubatá, ševcko.
4: Komoří.
3: Chci říct, že by bylo na místě být zdvořilejší, slečinko. Jsem totiž pověřen vás požádat o ruku tuhle pro jeho milost pana krále.
5: A to se podívejme. Tak tohle je pan král.
3: Řekl bych přímo výkvět mezi panovníky.
5: Aha. A chce se ženit.
1: Tak mě zčista jasná napadlo.
5: A což je tak pozdě? A zrovinka se mnou.
1: No, ono totiž, jak bych to...
3: Nechte to na mě, milosti. Čekám na vaši odpověď, slečno.
5: A hrom do verbánku, to je rána.
3: Jestli jste mi snad správně nerozuměla, musím vás upozornit, že máte všechny možnosti stát se chotí našeho pana panovníka a tím pádem královnou.
5: Královnou říkáte... Co by ne? Proč ne? Jenomže v tom je háček.
3: Jaký pak háček?
5: No.
3: Už chcete snad říct, že si naši nabídku musíte rozmyslet? To je neslýchané.
5: Ale kde pak, vzácný pane? Musím vám jenom povědět, že když jsem byla malá, dostala jsem od své kmotřičky do vínku místo dárku takové předurčení. Opravdové štěstí prý mě potká jen s tím vyvoleným, při jehož prvních slovech mě zazvoní v oušku.
3: Ale jděte, prosím vás, to dá rozum, že to nejopravdovější a největší štěstí vás může potkat jedině a jenom s jeho milostí králem.
5: Ano, když mi při jeho slovech zazvoní v oušku.

0: A proč by nezvonilo? Můžeme to hned vyzkoušet.
1: Vidíte, to je nápad. Taky nemám ráda, když se věci odkládají.
0: Milosti, můžeme začít s námluvami.
2: Když já honem nevím, z kterého konce bych jaksi...
1: Čekám na vaše vyznání.
2: Ach ano, ano, ano, ano, ovšem. Tedy... Vzácná dámo.
1: Dámo. Ale milost, pane, vždyť já jsem jen obyčejná ševcová.
2: Můj panoš mi vyprávěl o vaši kráse, ale já musím říct, že lhal.
1: To vám ráda věřím. Kdybych taky mezi střevíčkama přišla ke kráse.
2: Pro pána to ne, to ne. Chtěl jsem naopak poznamenat, že mi řekl jen půl pravdy.
0: Milosti stačí. Tak co, slečna? Zvoní? Zvoní?
1: Vy něco slyšíte?
0: Já? Zvonit má přece ve vašem úšku.
1: Mělo by. Jenže... nezvoní.
2: Já bych to tedy zkusil ještě jednou. On ten můj panoš, jak jsem řekl, lhal i nelhal. Vy jste totiž stokrát krásnější, než se dá vypovědět slovy.
0: Zvoní? Ševcová zvoní?
1: Mm-mm. Ani cinknutí.
2: Komoří. Co si počnem? Jen klid, milosti.
0: Slečna mi prvé asi špatně rozuměla. Řeknu to ještě jednou a naposled. Slečinko, o vaši neurozenou ruku se uchází jeho královská urozenost. A to je pro obyčejnou holku takový terno, že nezbývá než zapomenout na pošetilé věžby, kde jakých motřiček a tak dále. Vy nám prostě musíte říct ano. Královskému majestátu se nesmí takhle vzdorovat.
3: Teď byste ji radši nechal na pokoji. Třeba o pana krále vůbec nestojí.
4: Co to bylo?
0: To si pouští pusu na špacír váš panoš, milosti. Bazilíšek hubatý, na nic dobrý.
3: Dočista jste jí chudinku popletli. Na mou věru, až mi z toho zatrnulo okolo prstínku. Holka, nepláč.
4: Zase. Slyším, že někde tichonce zvoní.
0: To se vám je něco zdá, milosti.
3: Utři si oči, Hezulko. Tu máš, vem si můj šátek a honem se usměj, nebo taky začnu natahovat moldánky.
2: A zvoní.
1: Ano. V mém oušku. Královská milosti. A to znamená, že přede mnou stojí můj ženich.
2: Jaký pak ženich? Vždyť je to můj pano Šantonio.
1: A já vám pravím, že mě zvoní v oušku. Slyšíte to sami. A co jiného by to mohlo znamenat, když už byla řeč o svatbě, než že se provdám za vašeho Antonia, pane králi.
3: Yeah.
1: A to je moje poslední slovo.
2: Ministře, okamžitě mě doprovoďte domů. Tyhle námluvy se vám nepovedly. Za to dneska půjdete spát o hladu.
3: Už zas, milosti, milost, slitujte se.
2: Řekl jsem. A do rána mi vymyslíte a vykoumáte, jak to zaonačit, abych tuhle nejkrásnější a nejlíbeznější a nejpůvabnější bytost pod sluncem dostal za ženu. Já a ne můj panoš. Antonio, podrž mi vlečku, jdeme do zámku.
3: Račte jít napřed, urozenosti, hned vás doženu.
1: To se sluší, nechat pana krále kvůli cizí holce?
3: Jaká fakt cizí holka? Jsi moje nevěsta. A tak mě napadlo, že bych se ti měl podívat do očí. Ukáž, ukáž. Na mou věru. Jako dvě černočerné olivy.
1: Kdo ti o mě vyprávěl?
3: Co jsou všechny řeči proti tvojí kráse? No, za to já jí moc nepovral. Ale kdybys chtěla do nejdelší smrti, bych tě nosil v náručí.
1: Ať chci nebo nechci, Antonio... Já najisto vím, že od této chvíle si můj ženich. Snad i kouzlo mé kmotřičky to rozhodlo.
3: Neptám se na kouzlo, ptám se tebe, jestli bys mě mohla tak mít v lásce, že bys mě i bez nucení a věštění chtěla za muže.
1: Asi jo, Antonio.
3: Jo.
1: Jiného ženicha si neumím představit.
3: Já se snad pominu samou radostí. Tak, abys věděla, ještě dnes poprosím pana krále, aby mě propustil ze služby a zítra můj vavřínový proutečku. Zítra se vrátím k tobě jako na koni.

0: Je to prostořeký vrabčák milosti.
1: Ale nahlemíždí paštiku. Mistr. A nikdo z celého zámku neumí vyudit vonavější mortadelu. Panoč je to pečlivý a pracovitý. A třeba jsi má i malinko pravdu, že už jsem na ženění drobet. Přestárlý. Bříško se mi kulatí.
0: Hloupá zelná hlávka, je to vzpůrná palice.
1: Když on mě zalátá punčochy, jako bych měl své královské nohy uložené v prachovém peří. Ani kuří oka necítím. A kdo ví, jestli konec konců není moudré zrnko v jeho řeči. Jen co koukněte, na bradě jsem už ošedivělý.
0: Je to posměváček milosti, repetivá straka a lstivý bazilíšek, který vás, jestli budete jen chviličku ještě váhat, nakonec připraví o tu nejpůvabnější.
1: No pána, to ne.
0: A nejlíbeznější.
1: Už ani slovo.
0: Zkrátka ze všech nejkrásnější.
1: Povídám dost. Neděs mě.
0: Nevěstu. On bude slavit veselku a vy tuhle ostrouháte kolečka.
1: Tak to se nesmí stát. A co mám dělat?
0: Jak jsem už prvé vaší milosti radil, na oko mu vyhovět. Vyplatit mu těch pár grošů za věrné opatrování a přitom ho požádat o poslední službu, kterou jsem už, jak ráčíte pamatovat, se sumíroval a vymyslel. Pošleme ho štando péde do království hispánského, jakoby s poselstvím, tam ho váš bratránek strčí do nejhlubší hladomorny a finito. On bude mít po veselce a vy po všech starostech.
1: Hmm. Tak mi ho sem zavolej.
0: Antonio! Kde se zase touláš? Antonio!
2: Nač ten povyk a kalup sakramente!
0: Já ti dám sakramente! Koukej, presto rubá to mazat k trůnu jeho milosti!
2: A nešlo by to bez postrkování, však já trefím sám.
0: Šupito, šupito!
2: Uctivě se klaním, vaše urozenosti.
3: Jen pojď, Antonio, pojď. Pojď blíž, něco tu pro tebe má.
2: Jestli se smím optat, jak pak jeho velkodušnost rozhodla o mé prosbě?
3: Prokážu ti laskavost.
2: Tak sláva, já věděl, že se nakonec dohodneme.
3: Propustím tě ze svých služeb a najdu si jiného panuše.
2: Za to vám budu do smrti vděčný, pane.
3: Jestli pro mě ovšem ještě naposledy uděláš jednu veledůležitou věc.
2: Když to jináš nejde, co bych neudělal. A cože by to jako mělo být?
3: Zavezeš psaní mému hispánskému bratránkovi.
2: To se mám harcovat kraj světa až do Hispánie?
3: Ale jaký pak kraj světa, vždyť je to jenom kousek, Antonio. Skoro bych řekl, jen co kamenem dohodíš. A navíc mám hochu milý důvěru jenom k tobě. Nikomu jinému bych ten tajný list nesvěřil. Odevzdáš ho mému bratránkovi a tím tvoje služba končí. Jenom jedno ti kladu na srdce. Nesmíš nikomu povědět, kam jdeš a proč.
2: A co bych komu vykládal? Budu mít pusu na tři zámky, ale až se vrátím, smím si zbalit do uzlíku svých pět švestek a jít, kam mě srdce povede.
3: Jestli se vrátíš, Antonio, nebudu ti už v ničem bránit. A teď už běž, běž, běž.
2: A s radostí vaše urozenosti. Čím časněji vyrazím, tím dřív budu zpátky.
0: To se teprv uvidí, hubo prosto řeká. Však oni ti u hispánského královského bratránka zatnou ti pec. A vám, milosti, od této chvíle už pranic nestojí v cestě.
3: Když ona přece jenom se mi to jaksi nezamlouvá. Neměl bych ho zavolat zpátky?
0: Ani nápad.
3: A kdo se teď o mě bude starat?
0: Když dovolíte, okartáčuju vám místo Antonie vlečku já sám. Přičísnu vám knírek, opráším korunu a tak dále a tak dále a můžete se vypravit pro nevěstu.
3: Ještě včera jste mi rozmlouval. Pamatujete se, že se to nesluší, aby si král namlouval ševcovou.
0: To bylo včera, milosti, a včera není dnes. Když jsem se teď na dosmrti zbavil toho bazilíška, jsem ochoten připustit, že na královský trůn se může hodit. A proč vlastně ne? Třeba i prach zprostá obuvnice.

0: Moj ty smutku. Sotva jsem vytáhl paty ze zámku, už mi začíná vyhrávat v břichu mizeréry jako navarhany. Jed bych, až by se mi za ušima prášilo. Že prý to mám do Hispánie akurát, co by dohodil kamenem.
1: Houbele s urození, pánové. Je to fůra mílí. Kroku a sáhu dohromady.
0: Vy jste mi nedali na cestu ani drobeček, ani omaštěný makarónek, natož sousto parmezánu, ani šneka, ani sušenou parmičku. Kdybych si byl ve spěchu nestrčil do kazajky suchý krajíček od večeře, mohl bych teď cestou louskat, hledat cvrčky, fuj.
2: Zdali pak mě neklamou oči, si to ty, synáčku?
0: Vás bych měl, babičko, od někud znát, vidíte.
2: Možná znáš a třeba taky neznáš, synku. Smím si přisednout na trávník?
0: Že se ptáte. A jestli vám to není moc hubená přesní dávka, rozdělím se s vámi tuhle okrajíček chleba.
2: Vždyť máš sám jen kousek.
0: Na dvě sousta jeho až dost.
2: Jsi hodný chlapec, děkuju ti. A že jsem tak zvědavá. Kam pak máš namířeno?
0: Abych pravdu řekl. Tam. A pak zase tam.
2: Tak oni ti ke všemu poručili, abys nikomu neprozradil, že tě posílají do léčky. To jsou ale chytrolínové, Antonio. Ukaž mi ten dopis pro králova hispánského bratránka.
0: To právě nesmím, babičko.
2: Co se plašíš, jen se neostýchej.
0: Je, už vím. Jsem to ale hlava zabedněná. Vždyť vy jste ta babička, která tuhle našeho urozeného pana krále prosila o dukát.
2: No, tak vidíš, že se známe, synku. A jestli pak ještě máš ode mne ten prstínek?
0: Jistě, tuhle na levém prsteníku, jak jste mi poradila. Ale ten dopis, babičko, opravdu nesmím dát z ruky. Nikomu ho nesmím ukázat, ani vám.
2: Pomalu, chlapče, a dobře poslouchej. V tom listě se na tebe kuje zrada.
0: Co?
2: Oklamali tě. Sotva bys ho odevzdal hispánskému bratránkovi, přišel bys o hlavu. Co? A tvůj pán by zatím slavil veselku s krásnou ševcovou.
0: Cože? S mým vavřínovým proutkem? A? S mou černou olivou?
2: Vidíš, jakou léčku ti nastrojili.
0: Jsem já to ale hlupák. Tak oni se mě chtěli takhle ničem mě zbavit?
2: Už je to tak, synku. Ale všechno se dá napravit, nic se neboj. Na cestu do Hispánie zapomeň a vem to odtud rovnou zadem do podzámčí za svou milou. Tam se pěkně schovej a až si tvůj pán pro ní přijde, stačí, když takhle otočíš mým prstínkem. V tu chvíli obejme takovou nevěstinku, že se mu o ní jakživ nesnilo.
0: Jo, ale co když pozná, že jsem ho neposlechl a nedošel za jeho bratránkem?
2: S tím si hlavu nelámej. Oklamal tě a ty si jen chráníš holé živobytí. Teď už se na nic nevyptávej a šupi to, ať si na místě dřív než král.

0: Nějak se mi dnes nechce, pane komoří. Mám nohy jako svázané. Neměli bychom se vrátit?
1: Co vás nemá, milosti, na čem se král jednou ustanoví, to se musí stát.
0: Boty mě tlačí a jak mě škrtí límec.
1: Jen co sejdeme do podzámčí a přejdeme lávku přes potok, tam jeho milost okamžitě zapomene na všechny trampoty.
0: Posledně mi na cestu svítilo sluníčko a dneska sotva vidím na dva kroky v plískanici.
1: To je dobré znamení, královská milosti. Jak se říká, padá vám deštíček pro štěstí.
0: Tuhle mi ofukoval tváře svěží větřík. A dneska se na mě ze všech stran valí jen mlhovina.
1: Jaká pak mlha milosti? Je to závoj, který před očima zvědavců zakrývá ruměnec nachu na vašem královském líčku při pomyšlení na tu ševcovskou krásku.
0: Před kým by mě asi ten závoj zakrýval, mluvko? Vždyť to není živá duše. Jediný z mých podaných zatím nevystrčil ani nos. Pane komorní, radost a nemehlo. Všechno abych si zařídil sám.
2: Lidičky, hej, kde jste kdo? Váš král si jde pro nevěstu.
3: I to je radosti urozený, pane. Přeju vám k tomu namlouvání dobré pořízení.
4: Konečně moudré slovo, tak se mi to líbí, stařenko.
3: A když pana krále čeká takové potěšení, nebyl by od té lásky a nedaroval mi peníze k proštěstí.
4: Tak tohle je darebná řeč. A vůbec se mi nelíbí. Nedám, stará. Nedám.
3: Aspoň grejcárek nebo grošík, milost pane. Jak povídám? Proštěstí.
0: Už jsem řekl, nedám.
3: Však jsem si to hned myslela urozenosti, jen jsem se o tom chtěla naposled přesvědčit. No jinu jaká pomoc. Sám si o to řekl. Marná snaha, marné chtění. Nebude tvé, co tvé není.
0: Co to hůláš, stará? Nepleť se mi do cesty.
3: Tak zdraví došli urozenosti, pane králi. Tam i naspátek.
5: Honem se schovej do komůrky, Antonio.
1: Už jdou.
5: Právě přecházejí ulici.
0: Komoří! Počkejte na mě. Už se tva klopítám. Nezabloudili jsme. Pamatujete si vůbec cestu?
1: Jak pak ne, milosti. Račte pohledět. První chalupa, druhá, třetí a jsme na místě. Holahej, slečinko.
6: No ne, to jsou mý vzácní hosté. Takový urození páni a už podruhé mě poctili svou návštěvou, že by se přece jenom rozmysleli a chtěli si koupit mé střevíčky. Stříbrné, z perletí, černé, bílé, takové nebo makové?
1: Vzácná... Slečno, jeho milost pan král se uráčil?
6: To vidím. A uctivě se klaním, milost pane.
1: A spolu s ním i jeho rada a komoří, tedy já? Osobně jsme se rozhodli vás navštívit.
6: To mě moc těší, pane.
1: Abychom vám oznámili, tak říkajíc z první ruky, tu přesmutnou zvěst.
6: Co je? Co se stalo vlastně?
1: Stalo se. Váš Antonio, či vlastně ještě náš Antonio.
6: Ne!
1: Ano, upáchnul, zmizel. A tím pádem jste vy, slečno, přišla o ženicha.
6: To je ale rána. Já si zrovinka zadělala na svatební koláč. Koukněte tě z tohle honka jako pírko, co pírko, jako vánek, jako dechnutí. A zatím ten uličník, ten na nic dobrý. Svatá pravda, tá.
1: Hloupá zelná hlávka.
6: Moje řeč, ten...
1: Posměváček, straka, bazilíšek.
6: Ulítne za hory a doly, co já si teď počnu. Jemin, kdo pak se nade mnou ustrne?
4: Co byste tak řekla mně, krasotinko?
6: co jste to povídal, milost pane?
4: Ještě jednou jsem vás přišel požádat o ruku.
0: Nejsem sice už z nejmladších.
6: Ale co to povídáte, vaše šlechetnosti? Vždyť vy jste ještě chlapík v nejlepších letech.
0: A nevadilo by vám, že mám sem tam nějakou tu vrásku? Na spáncích vlas už trochu prokvetlý.
6: To vám právě dává ten správný říz.
0: I když se mi už drobet letí bříško.
6: Bříško, sem bříško tam. Pohlednějšího ženicha bych nenašla na celičkém světě.
1: Slyšíte, milosti. Co jsem vám říkal, zvonění v oušku sem, zvonění tam, nakonec i ševcové dojde, že je lepší být královnou na trůnu, než na verpánku.
6: Pravda, pravdoucí pane. A jak to teda uděláme, královská milosti? Já nerada odkládám věci a myslím, že by svatba mohla být hned. Co říkáte?
7: Mluvíte mi z duše, dámo. Čím dřív, tím líp. S potěšením vám nabízím své rámě.
4: A je ruka v rukávě.
5: Antonio, otoč prstínkem.
7: O, má nejlíbeznější. Byl bych přešťastný, kdybyste mi svěřila svou něžnou ručku.
1: Milosti, ne. Nepodávejte svou královskou ruku tomu, to je zrada spiknutí.
0: Pane komoří.
1: Čáry kouzla.
0: Mordie, nedbejte na jeho řeči, krasotinko ze všech nejpůvabnější. A dovolte mi, abych vás ve vší úctě objal. I vy jedna. Není váš úsměv znamením, že vás smím pohladit s největší radostí?
1: Pro pána, už dost, vidíte, je to hamba, než kvůli ostudama přímo skandál.
0: Jaký skandál? Když král objímá svou nevěstu.
1: Žádnou nevěstu, koště, ba přímo pometlo.
0: Nedbejte na něj, slečno.
1: Pometlo.
0: Dlužíte mi zásnubní políbení. Ach je, to byla hubička taková, jak bych tak jen řekl, jako nejsladší štípaná.
1: Líbanec jako líbanec, jenomže odkoštěte. Milosti povídám, odkoštěte, račte se podívat líp.
7: Madonna mia. Ale co já teď s ním? Pomozte mi, honem, pryč s tím pometem.
1: Nejde to, milosti.
7: No tak.
1: Drží se vás jako kliště.
7: No.
1: A táhne vás přímo ke královskému paláci.
7: Já vám poručím, přikazuju. Já nepřipustím. No tak s tím něco udělejte, člověče.
1: Ale co?
7: Nemůžu přece na královský trůn s pometlem v náručí.
3: Kdo pak to tu běduje? Jdu tamhle z hrinku a slyším lamento, až srdce usedá.
1: Nestarejte se, osobo.
3: Já jen, že bych mohla třeba pomoct. Jen se mi svěřte, panáčkové. Tři hlavy určitě vymudrujou víc než dvě.
7: Povězte jí honem, jakou mám svízel.
1: Tak, osobo, zbavte pana krále toho zatraceného koštěte.
3: Zbavím, proč ne? Ale bude to stát 3 dukáty.
8: Pro pána krále.
3: Pane, od pana krále.
8: To je moc peněz.
3: Správně, milosti.
8: Ale zas na druhou stranu.
3: No.
8: To se budu do konce živobytí trýznit s pometlem v náručí?
3: Časem si zvyknete.
8: Houby soctém, osobo. Komoří, okamžitě té ženské vyplatíte, co žádá.
1: Podle rozkazu, milosti. Pojďte, babo, a stavte dlaň.
8: To je peněz.
7: Ale vidá,
8: koště zmizelo.
3: Aspoň má pan král poučení, že je lepší dát chudákovi v pravý čas krejcárek, než potom sahat hluboko do kapsy. Děkuju za dukáty, panáčkové, a zdraví došli na zámek.
8: To byla ostuda, to vám teda povím.
7: To byly námluvy, pane komoří.
1: Milosti, nezbývá mi, než s vámi souhlasit. Ale kdo by to byl řek, že takhle ostrouháme?
4: Holubičko moje nejkrásnější.
6: Zvoní.
4: Má černá olivo.
6: Zvoní. V jednom kuse mi zvoní v oušku, Antonio.
4: Aby ne, můj vavřínový proutečku. Vždyť se tu rozléhá na 1000 zvonků.
6: A to znamená co?
9: že už je všecko zlé za námi.
5: Taky, Ada.
9: Že tě ode dneška až do smrťoucí smrti smím nosit v náručí.
5: To už jsi mi slíbil včera a do třetice.
9: Že jsem tvůj ženich, ty má nevěsta a že teď budeme slavit svatbu.
5: No konečně.
3: A mě byste na tu slávu nepozvali?
5: Jak pak ne, jen pojďte dál k motřičko. Vítáme vás doma.
9: Babičko, to jste vy, kde jste se tu vzala? A tak to vy jste její kmotřička.
3: Nech divení, přestaň se vyptávat, chlapče, a raději své milé dej k zásnubám ten můj prstínek.
9: Že ale vytrestal toho mého urozeného pána, to vám povím. Skoro bych řekl, že ho na ženění přišla chuť až do nejdelší smrti a pan komoří bude za trest ohladu nejmín týden.
3: Však si to taky zaslouží.
5: Tak, Antonio, pospěš si nejdřív prstínek.
9: A potom? Co potom, proutečku?
5: Svatební hubičku, můj milovaný.
3: Tak u toho já nemusím být.
5: Kam byste chodila, kmotřičko?
9: Zůstaňte s námi.
3: Taky, že zůstanu, půjdu jenom vedle. Vsadit do pece svatební koláč. A abych nezapomněla, tuhle máte ode mne jako svatební dárek každý po dukátu.
9: Ale vždyť nám dáváte tři.
5: A my jsme jenom dva, kmotřičko.
3: Ten třetí je proto stvořeníčko, co tu za čas bude broukat v

0: Vyplati o víkendu naše hitparáda?
1: Doběhni ji na webu radiojunior.cz.
0: Všechny díly hitparády tu najdeš v archivu i v článku k hlasování.
1: Těš se na hodinku plnou hitů a super zajímavostí.
0: Vyber si svůj nejoblíbenější song a hlasuj.
1: Čas na to máš do středy do 8 hodin večer.
0: Víc se dozvíš na radiojunior.cz/hitparáda.

0: Rádio Junior, čtení na pokračování.
1: Vítejte v Lážoplážu, městečku, kde je možné i nemožné. Obyvatelé tam létají do práce v bublinách a místo do školy chodí děti do hračkářství. Pan starosta neustále přichází s novými zlepšováky a penězům tam odzvonilo. V skutku nevídané věci se tam však začínají dít s příjezdem zlaté velryby, která dokáže splnit 100 přání. Zlaté rybky už totiž ztratily svou moc, a tak pokud máte nějaké tajné přání, je čas městečko navštívit. 13-dílnou četbu na pokračování Městečko Lážoplážo napsala Tereza Pařízková, režie Apolena Novotná, účinkuje Michal Zelenka.

Zima zasáhla Lážoplážo ve velkém a i pan Proledún se musel každé ráno, když přišel do práce, zahřívat ve své kanceláři utopení. Zimomilové se radovali a teplomilové bědovali a tiskli si šály od paní Jehlič blíž ke krkům. Pan Lopota se jako každý rok touto dobou posadil mezi své topoly a domluvil se s nimi, kdo bude letos rozvážet místní obyvatele na pravidelné lince Topolí sáně. Jestli si myslíte, že Topolí sáně jsou jen pouhou zážitkovou linkou, kterou se svezete maximálně jednou za zimu a potom na ní do dalšího roku zapomenete, tak se opravdu mýlíte. Topolí sáně jsou totiž nejčastěji využívanou hromadnou dopravou v Lážoplážu vůbec, především během zimních měsíců. Když totiž sněhové závěje svými sněhovými jazyky olíznou celé město, nezbývá, než se spolehnout na sáně pana Lopoty. Bubliny přestanou létat, protože by za letu hrozilo jejich zmrznutí, autobusy nejsou schopné odlepit své pneumatiky od zasněžené silnice, tramvajím odzvoní a pan Chmíří své letadlo zamkne do hangáru, protože je plně vytížen vánoční besídkou, která jej a všechny děti ve školce v nejbližších dnech čeká. Z Lážopláža se stane město sněhových závějí a každý obyvatel v tu dobu musí ze sklepa vytáhnout své sněžné hrábě a jít prohrabávat svou ulici. To je povinnost každého obyvatele a tak si tiše naříkají ti, kteří mají ulici dlouhou a širokou, a naopak se radují ti, kteří si ve svých 5 letech zvolili ulici krátkou, úzkou a nejlépe ještě slepou. Ale jen si nemyslete, ono to se slepými ulicemi není vždy tak jednoduché. Slepá ulice nejenže nenavazuje na další ulici a na jejím konci vás čeká místo, odkud už dál jít nemůžete, ale slepé ulice v Lážoplážu jsou opravdu slepé a nic nevidí. A z toho důvodu je ve městě zřízena speciální slepá hlídka, která je připravena slepým ulicím kdykoliv přispěchat na pomoc. Slepou hlídku tvoří tým profesionálních optiků, kteří umí sestrojit brýle tak silné, že s nimi uvidíte i přes zatažené závěsy v oknech či skrze zdi cihlových domů. Slepá hlídka přispěchá na každé zavolání jakékoliv slepé ulice. Přiveze sebou i speciální brýle, které jsou jen jedny jediné na světě. Slepé ulici je na chvíli nasadí a ta se po chvíli rozkouká a vidí jako ostříž.

To se tak jednou vylekla slepá ulice pana zubaře Bája. Na jedné ze svých studených dlažebních kostek totiž ucítila něco, co tam nepatřilo. Bylo to něco o velikosti vstupenky do zívadla a hmotnosti jízdenky na topolí sáně. Jistě se teď ptáte, co je to vlastně to zívadlo. Zívadlo je speciální divadlo, které má za úkol diváky uzývat. Herci v zívadle jsou nejšťastnější, když diváci po představení odcházejí s rukama před pusou a ne ji zavřít a zívání zastavit. A ještě šťastnější jsou, když si během představení někdo zívne jako na lesy, s pusou zeširoka otevřenou. To je pro herce v zívadle ta největší podsta a ani hlasitý a dlouhý potlesk je nemůže tolik potěšit. Ulice pana Bája ucítila, že na jednu z dlažebních kostek dopadlo něco, co tam nepatřilo, a telefonním kobercem pro nevidomé ihned volala slepou hlídku. Ta přijela do několika minut a ulici pana Bája na malý moment nasadila speciální brýle, se kterými vidíte i přes zatažené závěsy v okně či skrz domovní zdi. Ulice pana Bája vytřeštila oči a potom zvolala: nádhera, splněný sen, konečně vidím, jak vypadá. Slepá hlídka samozřejmě už dávno věděla, co leží na jedné z dlažebních kostek této slepé ulice. Byl to setřený výherní los z loterie se sty přáními zlaté velryby. Ale komu patřil? To nikdo netušil. Ulice pana Bája si brýle zase sundala a kochala se pocitem, že na jejich dlažebních kostkách leží takový cenný los, o kterém si nechává spoustu obyvatel města jenom zdát. Jeden ze členů slepé hlídky se už schýbal k losu a chtěl si ho nenápadně strčit do kapsy, když jej předseda slepé hlídky pan Otto rázně zastavil. To snad ne, to, že leží na zemi, přece neznamená, že nemá svého majitele. Člen slepé hlídky pan Struhadlo, jehož plán strčit si los rychle do kapsy byl rázem překažen, si jen tiše povzdechl a se svěšenými rameny si vyslechl to, co pan Otto musel říci. Je naší povinností los neprodleně předat na radnici města. Tam se jistě postarají o jeho včasný návrat jeho majiteli, bez všech zbytečností a papírování. Pan Struhadlo si hlasitě povzdechl a smutně se díval na výherní los, který mizel v kapse zimní péřové bundy pana Otty. Potom se celá slepá hlídka rozloučila s ulicí pana Bája a spěchala na radnici.

Ještě odpoledne byly topolí sáně natolik vytížené, že pan Lopota musel do služby povolat i další topoly, které si už mysleli, že tu zimu budou v klidu a nehnutě postávat na svém místě a pozorovat oblohu. Teď však museli rychle hodit kořeny na ramena a spěchat vypomoci ostatním stromům, kterým se pod velkým počtem cestujících na saních už prohýbaly kmeny. Šokující zprávy se totiž šíří rychle a co může být víc šokující než to, že někdo ztratil svůj výherní los a ten teď hledá svého majitele. Mnoho lidí si myslelo, že by mohli los získat lstí a po cestě na saních se vychloubali ostatním cestujícím tím, jaký úžasný plán vymysleli. Žádný z plánů ani lstí se však obyvatelům nepovedl dovést do zdárného konce, protože hned za dveřmi radnice na každého čekal detektor pravdy pravdoucí. V Lážoplážu totiž lidé neradi obviňovali jeden druhého ze lži, ale raději se usvědčovali v pravdě. Každé takové zapípání přístroje potom udělalo lidem radost, protože se vědělo, že mluví pravdu. A pravda je nade vše důležitá a má ty nejdelší nohy na světě. To znamená, že s ní daleko dojdete. To odpoledne však detektor pravdy pravdoucí zatím nezapípal. Je pravda, že vidina výherního losu zdarma byla natolik lákavá, že obyvatelé prostě zkoušeli své štěstí. Odpoledne už detektor pravdy pravdoucí vyslechl celou stovku lidí. A i když by tak rád vydal nějaký zvuk, nemohl, protože nikdo pravdu nemluvil. A potom, až pozdě k večeru, se rozlétly dveře radnice, ve kterých stál pan Štětec, malíř a předseda výtvarné soutěže. Když uviděl detektor pravdy pravdoucí, přispěchal k němu a objal jej rukama celýma špinavýma od barev. Ten los je můj, věřte mi! Musel jsem ho ztratit, když jsem otevřel doma okno v ateliéru. Ani jsem se nenadál a sněhový jazyk olízl můj pracovní stůl a slízl i můj los. Detektor pravdy pravdoucí nemluvil a tak se na jeho displeji jen velkými tiskacími písmeny objevilo: dokažte to. Pan Štětec se hluboce zamyslel a potom vykřikl: los je určitě od barvy. Zrovna jsem podle obálky zahraničního magazínu kreslil podobiznu zlaté velryby, takže na něm určitě budou kapky barvy zlaté nebo modré. Detektor pravdy pravdoucí se na okamžik odmlčel, přeci jen si tu informaci musel ověřit. Již za malou chvíli se však prostornou halou radnice ozvalo hlasité zapípání, které přimělo ostatní obyvatele postávající opodál k tomu, aby se začali ubírat ke svým domovům. Výherní los totiž našel svého majitele. Pan Štětec se zaradoval a nadšeně si tiskl los k hrudi. Byl šťastný, že o své přání nepřijde. A venku mezitím nepřestávalo hustě sněžit a pan starosta si zrovna s úsměvem a sněžnými hráběmi vyšel odhrabávat svou ulici, která byla dost dlouhá a široká na to, aby si nerušeně přemýšlel o tom, co nového pro město Lážoplážo vymyslí a čím jeho obyvatele překvapí příště. Kolem projel pan Lopota na saních a mrkal na něj unavenýma očima. Už se totiž těšil domů, až si po nabitém odpoledni hezky odpočine. A tuhá zima město jen tak neopustila.

0: Posloucháš Rádio Junior.
1: Napíšu, děvče, písničku na míru tvýmu vkusu. Poskládám do ní vodopád a jednorožce v klusu. A duhu nechám rozklenout nad celou druhou sloku. Budou tam výly s elfama,

co si myslíš o těch věcech, co si jednu z nich právě chystám udělat. Po všech těch nikam nevedoucích kecech, co se vedou, je to poslední, co chci, aby se styděla za mě a za to gesto, jak říkají, i přesto, že o nás nevědí nic, ale vůbec nic, jenom se domnívají a soudí, tak aby svěděla. Chci si tě vzít, protože být s tebou je nejvíc, chci si tě vzít sebou.

Vezme si věci a pojď, čekám pod schodama. Vezme si věci a pojď, neřeš furt co máma. Vezme si věci a pojď, tohle je mezi náma. Tohle je lásko jenom naše. Jako když zamkli jsme se spolu v pokojíčku a smáli se jako malí našim. To jsou ty chvíle, který s tebou miluju, pro který doufám, že tě teď nevyplaším. Vím, je to hr, hrne se to mocně, bor se nepřevrhne, když půjdeš pomoc mě. Nečekuj, co nakecaj.

Manny Cristo, chicken, fillet of skin. Alright, what up? Okay. Po včerejšku zdá se mi to jakoby, dlouho nepotkal holku jako ty. Žádná nebyla tak moc funky, žádná nesjedla všechno jako ty.

myslím, když jsme naposledy měli čas jen pro nás a neřešili nic, jen leželi doma, láska na gauči a pak znova a přemýšleli nad tím, kam se poletí. Ale aj k nám přiletěla moc zlá doba, i když to není fér, teď jsme na to oba, ukaž mi ten úsměv.

0: Přinesli dva katalogy. Kam prej letos? Jestli Egypt? Nebo do Londýna lodí?
1: Jsou ale praštění.

spolu na procházku světem. Většinou trefíme a někdy se snad spletem. Však ono stačí nechtít všechno hned. A naděje je velká jako svět.

0: Rádio Junior.
1: Naše malá Agáta je od pondělka hurá. Maminka jí vaří čaje a pan doktor dodává: potit se, s potivostí nejdál jdeš, potit se, to je rada má. Do tělička vnikl bacil v roztrhaném kabátku a ten bacil vzal si za cíl mučit naši Agátu.

leží bacil vzhůru bradou, což určitě ocení i pan doktor s dobrou radou, co se týká pocení.

Milé děti, nevím sám, co vám dneska zaspívám. Třeba, jak jsem včera na ulici potkal malou chobotnici, nevím, co jí napadlo,

0: Děkujem.
1: Ahoj.
0: Ahoj.
2: Radio Junior.

chet bangini mana nyem hado be

Rádio Junior.

0: sa ruší,
1: tátova sekera.
0: Klitle sa ruší
1: a nám to nevadí, a nám to nevadí, neboť nás navádí, neboť nás navádí na správný směr. Tátova rada nám po cestě dodá sil,
2: když slyší se